0: Staré Vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala jedno těžké a tři lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
0: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
2: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za Skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu

0: září. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
1: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
0: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a dva další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase druhého předkola zvítězil na hřišti norského Tromse 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz. Cestou, necestou.

Z nás nechtívčího klína. Nikdo má pletky rád. Já reči sklidici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká. Nechte mě příjemně spít.

když potkala jsem vás, byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

0: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve Svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
3: Do 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
2: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala jedno těžké a 3 lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.

0: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
1: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
3: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu zamíří. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
4: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
2: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Březně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a 2 další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase 2. předkola zvítězil na hřišti norského Tromse 1-0. Odvěta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod 2. předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: 5 hodin, 3 minuty, krásné ráno vám přeji Impulzovi. Já jsem

0: Pospíšil, před námi Divoký byl a Čmelák a taky budeme hledat vaši nejoblíbenější českou stavbu v ranním tématu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

Přejeme vám krásné ráno, máme tu pátek 24. července, za 5 minut bude 5:45. Tady jsou vaši impulzovi. Během těchto dnů vysíláme z Benátské s impulzem. Ve 4 startuje naše mobilní studio a večer v 17 hodin a 50 minut na impulzu živě David Koller s Kollerbandem. No a právě k Liberci patří jedna z nejvíc výrazných staveb v celé České republice. Řeč jasná, je to Ještěd. I proto se vás dnes ptáme na to, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka. A prostě ta stavba, která vás pokaždé dostane. Může to být třeba právě Ještěd, ale může to být Karlštejn, Křivoklát, anebo v Praze Prašná brána, anebo něco, o čem vědí jenom místní. Co je pro vás osobní ikonická stavba? Kdybyste měli říct, tohle je ten barák, ten jeden jediný v České republice, který mám nejradši, tak který by to byl? Budeme rádi, se ozvete na naši linku 605 222 007 a nebo se ozvěte do naší mobilní aplikace. Tady jsou impulzovi, přejeme vám krásné páteční ráno. Skupina Tým.

0: Přejeme vám krásné ráno, tady jsou Impulzovi, možná právě sedíte za volantem, jedete do práce, nebo už jedete z práce, nebo už jedete na prázdniny, máme pátek, možná si děláte prodloužený víkend. Pokud sedíte za volantem, nebo jste někde jinde na cestě, máme pro vás písničku. Napište nám na číslo 605 222 007 slovo jedu a za chvíli se možná uslyšíme.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je dálnice D8 na 89. kilometru ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem. Připravte se na další zdržení. Řidiči doporučují jet přes hranice u Petrovic. A další nehoda uzavřela dálnici D2 na 10. kilometru ve směru z Brna do Bratislavy. Policisté odklánějí dopravu na exitu číslo 3 u Modřic, kde se tvoří kolona. A jak se jde vám? Jak to vypadá na vaší silnici? Ozvěte se do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007.

0: Tady jsou páteční impulzovy, 5:20 a v tuhle chvíli už s námi jede, za volantem je právě Jirka. Jirko, vám přeju dobré ráno.
1: Taky přeju dobré ráno.
0: Jste za tím volantem pracovně nebo nepracovně?
1: Teďka ještě nepracovně, jedu osobním autem právě do té práce.
0: A tam budete jezdit autem?
1: Ne, děláme v fabrice v údržbě.
0: Aha, vy jste říkal ještě nepracovně, tak jsem si to asi nějak špatně vysvětlil. Takhle časně jezdíte každé ráno od pondělí do pátku?
1: Zpravidla ano, no.
0: A jak se vám stávalo, v kolik vstáváte?
1: No, vstávám tak kolem 4:45 a stává se mi hrozně teda, jako postávání pět, nějak nesnáším, ale to se dá dělat, no.
0: No a Jirko, máte na to nějaký fígl, jak třeba to ráno jako překonat o něco snáze?
1: No, fígl, já bych řekl, že na to stávání úplně fígly nejsou. To nejlepší je stávání na dovolenou, na kterou se připravuju, nebo odjíždím dneska o půlnoci. Takže to bude lepší stávání příští týden.
0: O půlnoci jedete na dovolenou, kam máte namířeno? Zůstanete v České republice nebo pojedete někam za hranice?
1: Ne, o půlnoci právě jedu na letiště.
0: A letíte.
1: A po 5:00 odlítáme na Zakynthos.
0: No a řekněte mi, jste příznivec letání, nebo to není úplně tak jednoduché pro vás?
1: Tak příznivec asi i jsem. Je pravda, že jsem toho moc nenalítal, protože samozřejmě, když jsme byli mladí, peníze moc nebyly, nějaký rodinný domek, všechno, co se vydělalo, jak se naspalo do dětí, do baráku, no tak teď si začínáme tak nějak užívat trošku, no.
0: Tak Jirko, užívejte si, rád to slyším, mějte se hezky a ať se vám ještě dneska naposledy před dovolenou daří v práci. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se krásně.
2: Písnička na cestu.

0: Za minutu bude půl šesté, přejeme vám krásné ráno. Čeká nás mix slunce a mraku. Sem tam slabá přehánka. K večeru se bude obloha dál čistit a teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Výjimkou bude sever, kde naměříme kolem 20 stupňů. Dětřichov nad Bystřicí má právě teď 6 stupňů Celsia, píše nám Dáša. Dá napsal Vašek z Horažďovic, kde je 9 stupňů Celsia a jasno, a Standa z Plzně hlásí taky jenom 9. Jak je to u vás? 605 222 007, napište nám na náš WhatsApp. No a teď už Vlasta.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Důchod je nevelká suma peněz, která je přenášená ze správy sociálního zabezpečení do lékárny prostřednictvím důchodce.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je půl šesté, jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Dálnici D8 na Ústecku zablokovala na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem srážka osobního a nákladního auta. Armáda po nehodě v náměště nad Oslavou na Třebíčsku vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Plzeňský soud rozhodne v kauze domobranecké skupiny obžalované z podpory terorismu. Francouzské úřady kvůli požáru u francouzského Bordeaux evakuovali 20 000 lidí. A tenistky Barbora Krejčíková a Sára Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Ale Bartuňková v soutěži končí.
0: Nejoblíbenější stavbu v České republice nebo památku vybíráme dnes ráno u Impulzových. Je to něco docela jiného, třeba chrám v Kutné Hoře. Budeme rádi, když se zapojíte.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Páteční ráno 24. července, teď máme 5 hodin a 39 minut. Vysíláme z Benátské s Impulzem z Liberce. A když se řekne Liberec, tak si každý v České republice musí představit ještě tu jedinečnou stavbu, kterou zná celý svět. Jaká je nejoblíbenější česká stavba nebo památka pro naši glosátorku? Zeptáme se. Bubu, dobré ráno.
1: Zdravím Impulzovi, Vyšehrad. Když jsem byla před 22 lety vážně nemocná, denně jsem tam chodila se procházet, čekala jsem na operaci štítné žlázy, měla jsem vysazené hormony, takže jsem byla ve tváři hodně opuchlá. A Vyšehrad pro mě znamenal symbol klidu a duševního rozjímání. V kostele jsem nacházela víru v uzdravení, na hřbitově slavných českých osobností se smířovala s tím, kdyby to nevyšlo, a v parku pod obřími sobekovými sochami Libuše a Přemysla Oráče jsem si uvědomovala chod dějin. A pokaždé jsem se zastavila na místě, odkud do Vltavy vyskočil s Horymírem jeho věrný kůň Šemík, čímž mu zachránil život. Nedávno mě pobavil Milan Pitkin, když nám v autě řekl vtip: turista přijede do Prahy, přijde na Vyšehrad a ptá se policisty, který tam hlídkuje: prosím vás, odtud skočil ten Šemík s Horymírem? Policista povídá: odtud? Tak to teda nevím, já tady stojím od rána a vůbec nic se nestalo.
0: Zuzano, pojďme zpátky do Liberce na Benátskou Sympózem. Byla jste někdy na vysílači ještě?
1: Ano, dokonce jsem tam jednou v hotelu vysílače spala. Byl to nádherný zážitek, umocněný tím, že vyšlo počasí a výhled z pokoje byl nezapomenutelný. Ale v Bohumíně jsme nedávno bydleli v penzionu ve staré vodárenské věži. Ta úzkost prostoru, točité schody a atypicky hranaté pokoje je něco, co mě fakt nadchlo. Vaše Zuzana Bubílková.
0: A jaké je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka? Budeme rádi, se ozvete 605 222 007. A to už je Petr Neď, který má taky hodně společného s Benátskou.

0: Pátek 24. července ve hře 10, možná i 20 tisíc korun. Řeč je o hře Halo, tady Impulzovi. Dnes ráno jsme ještě nevolali, pořád máte šanci tyhle peníze získat. Pozor, telefon smí zazvonit jenom 6krát a potom nejpozději chceme slyšet větu Halo, tady Impulzovi. V tom okamžiku za vámi se rozběhne 10 tisíc korun, ale vy dostanete možnost tuhle částku zdvojnásobit. Do hry se hlásíte v naší žluté aplikaci nebo na www.impuls.cz.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
2: A my budeme tancovat, až do samého rána.
1: Písničku za písničkou, bez zbytečných řečí. Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po srážce osobáku s nákladňákem je pořád uzavřená D8 na 89. kilometru ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem. Kolona měří přes 6 kilometrů a sahá až na německou stranu. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut na trase z Kyjova do Brna u Archlebova. Jezdí se tady kivadlově. A nakonec dobrá zpráva, ta přichází z D2 ve směru do Bratislavy. Nehodu na 10. kilometru se podařilo odklidit a kolona se rozjela. A ozvěte se i vy, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
0: Učit angličtinu z Liberce, kde je benátská s Impulzem? Proč ne? Už za chvíli to udělá náš pan profesor.

0: Pátá hodina, 49. minuta. V tuhle chvíli se z aktovky vytáhneme sešit, na kterém je napsáno vocabulary. Máme angličtinu s panem profesorem.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Liberce, kam se na tyto dny přesouvá prakticky celá Impulzovic rádiová rodina, aby k vám přenesla to nejzajímavější z festivalu Benátská s Impulzem. Hlavní hvězdou dnešního večera je kapela Roxette a protože máme angličtinu, tak se vás zeptám, jak byste přeložili název jejich velkého hitu Fading Like a Flower. Já vím, že ne každý z vás je angličtinář a někdo to naopak hned vysypal z rukávu. Každopádně až večer Roxette uslyšíte zpívat tenhle hit, tak vězte, že jeho český název je Uvadám jako květina. Celý ten text je krásně poetický a bude skvělé slyšet ho naživo. Tak krásný hudební pátek. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Hity skupiny Roxette jsou tak silné, že i kdyby někdo náhodou nerozuměl, tak si přijde na své. Benátská s Impulzem, dnes večer skupina Roxette živě.

0: Páteční ráno 24. července, za 6 minut bude 6 hodin. Tohle byla skupina Krištof a v tuhle chvíli se vydáváme na Benátskou sympózem. Tím všichni žijeme, to se dá asi pochopit. U mikrofonu Petra Brožíka a Renaty Kůkové se zastavili i Richard Miller. Můžete si poslechnout krátkou ukázku z jejich rozhovoru. Už
1: nebudem nahý. Kde na vás ta energie z těch lidí nasáváte?
2: Určitě, samozřejmě.
1: Co chtějí lidi třeba na takových festivalech? Chtějí hrát jenom hity? Co máte přichystané na Benátskou?
2: No, hity, samozřejmě, ty musí být, to by nám ľudia neodpustili. A okrem toho aj také pesničky, o kterých si myslíme, že zaberají a že se páčí.
1: Je nějaká, kterou si vždycky třeba Češi přejí, nebo že víte, že je to ta, co je nejvíc táhne?
2: Je to úplně všade od Šumavy k Tatrám po schodu.
3: Kromě toho máte radši třeba spíš nějaké svoje komorní vystoupení, nebo co je pro vás úplně to nejlepší, kdy
2: Viete,
3: vám skutečně jde husina?
2: Je v podstatě, pro mě je to úplně jedno. Já mám velmi rád komorné vystoupení, tak pro takých 400, 500, 600 lidí, kde můžeme zase v klude odprezentovat takovou tu, odvažujem se tvrdit, šanzónovou část mojho života. Ale takisto, keď sa ľudia takto na festivale odviažu, je to presne zase ten istý pocit.
0: A to rozhodně není všechno, i dnes jsme na Benátské živě a během dne uslyšíte rozhovory s Činasky, Mňágou Ašdorp a nebo Pokáčem. Za 5 minut, 6. hodina.

0: Přejeme krásné ráno, za minutu 6. hodina, mraku bude spíš míň, k večeru zmizí úplně, objeví se maximálně slabá přehánka. Teploty 21 až 25, na severu kolem 20, takže v Liberci na Benátské s impulzem. Řidičům v Ostravě přibývají vrásky, zavřou jim totiž Rodnou ulici, zprávy v 6 začínají v Cukuletu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Provoz na dálnici D8 komplikuje nehoda. Armáda zastavila provoz vrtulníku Venom. V pražském čtvrtfinále jsou tenistky Krejčíková i Bejlek. Je 6 hodin, u zpráv vás vítá Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Provoz na dálnici D8 komplikuje nehoda. Zhruba na 89. kilometru ve směru na Ústí nad Labem došlo ke srážce osobního a nákladního auta. Před místem nehody se tvoří kolona aut. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Silničáři uvolnili před okamžikem provoz jedním pruhem a dopravní komplikace ale ještě mohou přetrvávat. A komplikace na silnici čekají brzy i Ostravu. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
4: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnem provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
3: Oprava povrchu v Ostravské Rudné ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. V první etapě bude do 10. srpna zavřený směr do Opavy. Armáda vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Po nehodě na Třebíčsku potrvá toto opatření do ukončení vyšetřování havárie. Na základě vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se včera při návratu z rutinního výcvikového letu zřítil armádní vrtulník Venom. Jedna vojákyně zemřela, další 4 vojáci utrpěli zranění. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny nelze příčiny předjímat. Pozastavení provozu se týká i strojů, které pomáhají při ochraně polského vzdušného prostoru. Policisté vyšetřují zvlášť závažný zločin. Došlo k němu v bytovém domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou. Podle informací serveru Novinky by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala jeho matka. Poté se podle portálu CNN Prima News měla pokusit o sebevraždu. Policie oznámila, že nikomu z občanů žádné nebezpečí v souvislosti s touto událostí nehrozí. Víc informací zatím sdělovat nebude. Návštěvníci Benátské s Impulzem za sebou mají první noc. Ty bývají na festivalu většinou dlouhé. Ráno jim tak budne kvalitní života budič, kterým mohou být delikatesní kvašené okurky.
5: Budeš zase pašák? Chce to ne jeden kvašák. Tohle moc dobře znají ve Bzenci na Slovácku a potvrzuje to tamní dlouholetý šlechtitel a pěstitel okurek Bohuslav Holman. Okurková sezóna v plném proudu, letos málo plísní, ale i málo vody. Kde sprchlo a kde se zalévalo, je úroda okurek na kvašáky výborná. Recepty na jejich naložení nejrůznější. Chybět nesmí nálev a kopr. Kvašené okurky probudí k životu i ty nejvytrvalejší tanečníky a popíječe na Benátské s Impulzem. Jan Čada, Rádio Impuls, Bzenec.
1: Sport.
3: Tenistky Krejčíková a Bílek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajanku Lucii Havlíčkovou. Příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejovou z Uzbekistánu. Mezi 8 nejlepších hráček prošly už ve středu také Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Na pražské Štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky dvou českých derby.

0: Bousková se utká s Valentovou, Krejčíková s Šalkovou, Bejelek změří síly s Rakušankou Tagrovou.
1: Vaše nejoblíbenější stavba v České republice nebo nějaká památka? Přesně tu dnes vybíráme v našem ranním tématu. Účastníci Benátské s Impulzem se možná právě dívají k Ještědu a mají jasno.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Za Impulzovi vám krásné ráno přeje Ludvík Pospíšil. Teď Olga Lounová.

0: Pátečním Impulzovi 24. července vysíláme z Benátské s Impulzem. V těchto dnech ve 4 startuje naše mobilní studio a večer v 17 hodin a 50 minut na Impulzu živě David Koller s Kollerbandem. No a právě v Liberci stojí taky jedna z nejvíc ikonických staveb v České republice, a to Horský hotel Ještěd, taky vysílač, no a kouká se daleko do České republiky, je vidět třeba z Prahy a samozřejmě z dalších míst. Když jste jenom trošku výš, tak máte velkou šanci ještě zahlédnout. Jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka, ta, která vás pokaždé dostane? Je to právě ještě nebo nějaká jiná stavba? Potom pátráme v našem ranním tématu. Zúčastnila se Soňa. Pro mě je absolutně ikonický chrám svatého Víta v Praze. Monumentální, absolutně dokonalá stavba. Do stejného místa míří taky typ Standy z Plzně. Úžasná stavba je určitě Pražský hrad. No a ještě se ozvala Simona. Děkujeme.
1: Tak když jsem žila na severu, tak ikona byl ještě samozřejmě a je pořád. Je to nejúžasnější stavba k prodloužení hory, krása. Ale z památek miluju zámek Lednice. Tam je to tak krásný, tak vymakaný, tak moderní, udržovaný, prostě něco nádherného.
0: Když to tak nějak lehce shrnu, tak zatím tady máme dvakrát Prahu, jednou Liberec a taky Jihomoravskou Lednici. Budeme rádi, když taky vy přidáte svůj tip. A je úplně jedno, odkud bude, a nemusí to být vůbec známá stavba, pokud je to něco, co máte rádi ve vašem okolí. Určitě s tím budeme rádi, když nám taky to řeknete. 605 222 007, to je naše WhatsAppová linka. Můžete namluvit nebo napsat, anebo se klidně ozvěte do naší mobilní aplikace. We

0: Poslední pracovní den tohle týdne, pro někoho možná třeba po obědě už začátek dovolené, nebo aspoň třeba krásného víkendu, krásná sobota a neděle je před námi, počasí by mělo přát, počasí se bude neustále vylepšovat. No a ještě lepší to může být díky penězům od Impulzu, a to ve hře Halo tady Impulzovi, hrajeme o 10 000 korun, můžete částku i zdvojnásobit, no a do naší hry se přihlásíte na www.impuls.cz a nebo v naší mobilní aplikaci. Důležitá informace, dnes jsme ještě nevolali, dnes ty peníze můžou být pořád ještě vaše.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Častěji už tam bude.
6: Přestaň! Mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Máme přesně 6:45, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po srážce osobáku s nákladňákem se už jezdí jedním pruhem na D8 na 89. kilometru ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem. Přesto ale počítejte se zdržením v koloně. Na příjezdu do Prahy po D7 si postojíte před omezením u letiště. Pomalu to jede na příjezdu do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Dvě osobní auta se srazila na silnici číslo 54 z Brna do Kyjova na výjezdu z Archlebova a na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu vázne provoz v obou směrech Ústí Teže, je to kvůli opravám. A budeme rádi, se taky ozvete ze své cesty na 605 222 007 nebo do naší mobilní aplikace. Náš zuřivý reportér taky žije benátskou Impulzem, jako my všichni, ale si ale odskočí, vydává se na ještět. Kterou cestu zvolí, tak o tom hned po písničce.

0: Páteční ráno u Impulzových. Celý týden jsme v severních Čechách a protože u Liberce probíhá festival Benátská s Impulzem, všichni jsme někde kolem tohle krajského města. A na jeho dominantu dnes míří Aleš Růžička.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleši, krásné ráno.
2: Tak Impulzovi. Dobré ráno do studia. Můj cíl dneska je 1012 metrů. Je to dominanta okolí, to je Ještěd s tou špičkou tam na kopci. No a já se tam nějak musím dostat a musím se dostat, abych už druhý vstup byl nahoře a koukal jsem všude okolo. Jo. To znamená, že musím najít tu nejjednodušší cestu a ne tu nejdelší. Tak se tady jdu do toho infocentra, jak se tam dostanu co nejlépe.
3: Tady v tom toho je zelená střecha.
4: Hezký den, dneska je noho.
2: Můžeme informace, prosím, pěkně. Já potřebuji nahoru na ještě.
3: Ano.
2: Teď se dá použít ta lanovka?
3: Dá se použít.
2: A jak to teda funguje?
3: Lanovkou vás vyvezeme na horní skalku a pak to máte 2 kilometry procházku na ještě.
2: To je tak hřebenovka jako taková?
3: Nebo? Ano, po hřebenovce, přesně 30 až 45 minut podle toho, jak je to svížně. A zpátky teda, buď to si to se běhnete těch 5 kilometrů.
2: A ta se kupuje jako jednosměrná nebo obousměrná?
3: Můžete obousměrná, obousměrný lístek je samozřejmě levnější, anebo když nevíte, nahoře máme třeba koloběžky z Ještědu, tak vám třeba můžu prodat i fakt.
2: Dá se to sjet.
3: A dá se to sjet na koloběžkách dolů.
2: Jízdenka nahoru stojí kolik?
3: Samostatně 240.
2: A s koloběžkama?
3: S koloběžka 380.
2: Pro jednoho, jo?
3: Pro jednoho.
2: Děkuji vám moc, mějte se hezky, naschle. No tak Impulzové, já myslím, že to máme celkem jasné, takže já si tady koupím jízdenku, pojedu nahoru na tu skalku, tam odsaď půjdu ty 2 kilometry po hřebeni, hezky aspoň se trošku projdu, taky půjdu nahoru k té dominantě, k té rozhledně, nebo respektive k tomu vysílači s tím hotelem a s restaurací, no a potom už tam něco podnikneme. Tak Impulzové, zatím odtud, spod Ještědu, dobré ráno a za hodinu už tam odtud na zezhora, se těším na vás, naslyšenou.
0: My se taky těšíme, Aleši.
1: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
5: Žijeme muzikou. I v létě. Na Rádiu Impuls.

už je druhé zvonění. Můžeme celkem šestkrát. Čtyři. Tady se moc dobře spí už naposledy. Je mi to moc líto, ale je to pryč. Volali jsme Lukášovi na Opavsko do Ludgeřovic a měli jsme pro něj 10 000 korun ve hře Halo tady Impulzovi. Všechno mohlo být jinak, kdyby zvedl telefon a řekl Halo tady Impulzovi, ale to se bohužel nestalo, nedá se nic dělat, peníze si necháme, každopádně vám je pošleme zase dál, hrát budeme znovu v pondělí. I na dnešek jsme měli pro Lukáše bonusovou otázku, která mu mohla částku zdvojnásobit. Dnes nás zajímalo, jak se jmenuje hudební festival, který se každoročně během prázdnin koná u Liberce. Takhle jednoduché to bylo, je to samozřejmě Benátská s Impulzem. Lukášovi přejeme krásné ráno a připomínám, pozor, v pondělí chceme slyšet větu Halo tady Impulzovi, hrajeme o 10, případně 20 000 korun tady u Impulzových.

0: slunce i mraky, sem tam se objeví přehaňka, teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupně Celsia, na severu bude kolem 20. No a jak to vypadá s teplotami teď po ránu, píše nám Libor z Domašova, Běla pod Bezděsem hlasí polojasno 10 stupňů Celsia. Další zpráva je od Romana z Jevíčka, tady je 12 stupňů Celsia, máme zataženo, a ještě zpráva z Děčína, kde je právě 11 stupňů Celsia, a píše nám Filipa, děkujeme, napište taky 605 222 007.
1: Právě vychází týdeník Téma, pravda o plísních v potravinách, kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte v týdeníku Téma, právě v prodeji.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: 2 minuty po půl sedmé, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně. V Bavorském Řezně policie dopadla bankovního lupiče, který smrtelně zranil jednoho zaměstnance. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kalasová zpochybnila zdůvodnění Washingtonu ohledně uvalení nových cel na evropské zboží. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat vrtulníky z České republiky a Slovenska. A fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. Jablonec vstoupil do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu.
0: Vaše nejoblíbenější stavba v České republice. To mě zajímá. Právě ji vybíráme v našem ranním tématu. No a na vaše odpovědi se podíváme krátce po půl sedmé. Za Impulzovi zdraví Ludvík Pospíšil.
9: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: 6 hodina 37 minuta, máme tu pátek 24. července, když to shrneme jedním slovem, prázdniny.
1: Cestovatel Rádia Impuls.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit na parádní víkend, co třeba do Polska. Jirka Kolbaba nám dá hned dva skvělé tipy. Společně navštívíme mrakodrapy v Královské Varšavě, anebo Wroclaw, která je často označována jako město mostů. Nenechte si ujít skvělé vyprávění v dopoledním vysílání Vlasty Korce, krátce po 11:30.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Ikonické stavby v České republice právě dnes obdivujeme v našem ranním tématu u impulzových, píše Vladě z Milovic. Nejoblíbenější stavba je pro mě svatý kopeček u Mikulova. Michal ten za nejoblíbenější stavbu považuje Ještěd u nás v České republice, dál píše Pepík Supík.
1: Krásný ráno impulzovi, krásná stavba, která mě vždycky natchne, je Týnský chrám v Praze na Staroměstském náměstí, ale nebo taky moje rodná Opava. Láska na Horním náměstí, anebo taky budova Slezského muzea, nejstarší muzeum v republice. A když se projdete tím krásným parkem, tou muzeu, no prostě paráda. Tak se mějte, ahoj.
0: Dál píše Petra, mám ráda svatovíckou katedrálu, tam jsem vždycky při výletech do Prahy chodila pozdravit Karla IV. A když jsem v Praze bydlela, tak na procházky kolem hradu, po Novém světě a zas kolem svatého Víta. Tomáš.
2: Tak já bych chtěl třeba říct tady u nás na Zlínsku, že máme krásný zámek Lešnou, že? Se zoologickou zahradou. A když jsme u toho, tak na Pustevnách pan Jurkovič zanechal taky nádherné stavby. Mějte se, krásný den.
0: Děkujeme za zprávu, díky, že vysíláte s námi. Hledáme nejvíc ikonickou stavbu v celé České republice. No, mohl by to být Ještěd, který je nad Libercem, kde právě probíhá Benátská Sympozem. Může to být ale klidně nějaký malý objekt, zapadlý, nemoc známý, prostě něco, co přirostlo vám k srdci. Ozvěte se 605 222 007.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou, českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 na 89. kilometru ve směru z Drážďan do Ústí nad Labem je částečně omezený provoz po srážce osobáku s nákladňákem. Doprava tady zpomaluje. Na příjezdu do Prahy po D7 počítejte se zdržením před sjezdem na letiště kvůli opravám. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Na trase z Humpolce do Pelhřimova si postojíte mezi Velkým rybníkem a Komorovicemi. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. A dvě osobní auta se srazila na trase z Brna do Kyjova na příjezdu do Archlebova. Dopravní situaci pro vás dál sledujeme, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. A to se vám hodí v tuhle chvíli i k něčemu docela jinému. Pokud sedíte za volantem, tak se ozvěte, napište slovo jedu, jedu, tahle čtyři písmenka. No a my jednomu z vás zavoláme a pošleme písničku na cestu. Krásné ráno, tady jsou Impulzovi.

0: 7:45 a 3 minuty na vrch. Máme tu pátek 24. července. Právě teď jede Libor a bude i v našem éteru. Libore, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde vás právě teď máme? Kudy jedete?
1: Teďka jsem na sjezdu Bělotín hranice. Za chvilku budu v hranicích. Cesta dobrá, po D1, pohoda,
0: vyjedete
1: akorát to zvýšení, prostě je pomaličké.
0: Vy jste na trase Ostrava hranice, to je nějaká trasa, kterou jezdíte pravidelně?
1: Ne, to jenom pracovně tenhle týden.
0: A v hranicích teda budete působit pracovně?
1: Ano.
0: Nebo budete mít časy třeba na něco příjemnějšího, třeba dojít si na oběd a nebo se podívat po hranicích? Stojí to
1: ne,
0: za to?
1: Ne, na výletě v hranicích jsem byl v sobotu, byli jsme na letním koupališti a na plovárně, takže to už jsme si odbyli v sobotu s rodinou a dneska už jenom pracovně.
0: Já se přiznám, že mám pro hranice trochu slabost, vedlejší z brašovské argonitové jeskyně. To je určitě krásný typ na léto, ale třeba i na dobu, kdy počasí úplně nepřeje. Co vaše prázdniny, Libor, jak to vypadá? Máte dovolenou před sebou ještě nějakou?
1: Dovolená už byla, ta už proběhla v rámci České republiky. No, počasí si to moc nepřálo, ale šlo to.
0: No a řekněte mi, tak dovolená už je za vámi. Je něco, co máte před sebou, na co se můžete těšit, na co se těšíte už teď a říkáte si, už aby to tady bylo?
1: Příští týden se nám má zlepšit počasí. Mělo by být kolem 34 stupňů tady na severní Moravě podle předpovědi, takže bude zahrada, bazén a to, co bude třeba s rodinou.
0: Takové vedro a dělá vám to radost. Tak to vám moc přeju.
1: Libore. Dětmi u bazénu, pohoda.
0: Mějte se krásně a užijte si hranice, naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se také, zdravím všechny a zdravím na Benátku s Impulzem.
2: Písnička na cestu.

0: Je to jenom pár dní v roce, ale vždycky dostojí za to. A ty dny jsou tady. Právě teď probíhá Benátská s Impulzem. Přímo z našeho mobilního studia vysílali Petr Brožík a Renata Kuková a jedním z prvních hostů byl zpěvák Petr Nať. Teď si můžete poslechnout krátkou ukázku.
1: Jak se vlastně těšíte na to zahajovací antré tady na Benátské?
2: Tak já jsem už tu vlastně třetí alebo čtvrtýkrát na tomto festivale, takže to poznám. A odkedy to robí Impuls, tak to je aspoň dobře zpropagované, je tu veselo a já se těším, samozřejmě.
3: Vy už jste tady nastínil část toho svého pracovního programu. Léto je dobou festivalu. Co vlastně má Petr Nať rád na těch festivalech?
2: No tu atmosféru. Lidé jsou prázdní nebo zbláznění. Letné lásky, trošku vínka alebo iného pozbudiva. A hlavně idu za tými pesničkami pri všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba, je jedna z mála posledných pozitívnych vecí, čo nám tu zostalo. Ja som rád, že robím muziku.
0: Dnes vysíláme z Benátské živě. Těšit se můžete třeba na rozhovory s Činaským, Ňágu až Jorb nebo Pokáčem.

0: Benátská s Impulzem. Od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
1: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Benátská s Impulzem pokračuje druhým dnem. Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé budovy. Fotbalisté Hradce zvládli úvodní zápas o Evropskou ligu. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Benátská s Impulzem má za sebou první den. Hlavní scénu úvodního programu festivalu v areálu ve Vesci u Liberce ovládli hlavně slovenští interpreti. Dění na Benátské shrne reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné ráno.
4: Pěkné ráno. V bloku nazvaném Slovenský čtvrtek vystoupili například Petr Naď, Horký Žeslíže nebo Richard Miller. Jeho vystoupení po čtvrté nedokončené písni přerušil déšť. Na skupinu No Name se počasí umoudřilo. Koncert jsme přenášeli živě v našem vysílání.
5: Hrvatský súbor Impulzáč. Poď. Život je pridlhý naj. No nie si mohol skúčať.
4: To byla malá ochutnávka ze včerejšího dění. Další fotky a videa nejenom ze živáku najdete na sociálních sítích Rádia Impuls. Benátská s Impulzem dnes pokračuje. Brány festivalového areálu se otevírají v 11:30. Vystoupí třeba Činasky, Roxette nebo David Koller. Na své si znovu přijdete i u svých přijímačů. Právě vystoupení Davida Kollera budeme od 17:50 přenášet živě přímo z místa v rámci našeho mobilního studia. To startuje už úderem 16. hodiny. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Torzo vyhořelé budovy ve Zlíně půjde k zemi. Stavební úřad vydal rozhodnutí o jeho neodkladném odstranění. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po 2 týdnech ve středu odpoledne. Majitel objektu odhadoval, že zbourání vyhořelé budovy zabere několik týdnů. Hasiči však zatím objekt společnosti nepředali. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu policie dál šetří. Alena Schillerová připouští plány na částečnou privatizaci pražského letiště. Teď se podle ministryně financí sice konkrétní kroky nedělají, ale do budoucna to nevylučuje. Premiér Andrej Babiš už dříve řekl, že stát by mohl dát na burzu menšinový podíl ve společnosti. Odbory letiště mimo jiné i kvůli tomu zůstávají ve stávkové pohotovosti. K záměru premiéra se kriticky vyjadřuje i opozice. Argumentuje tím, že jde o ziskovou společnost a kritickou infrastrukturu, která má být v rukách státu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
3: Vodní záchranáři na Hracholuskách vyjíždějí i několikrát denně. Rekreantům a chatařům na oblíbené přehradě na Plzeňsku pomáhají často při alergických reakcích po bodnutí hmyzem. Letos už také hledali utonulého.
6: Alergie po bodnutí vosami, které lezou z otevřených plechovek, tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií, poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
0: S Impulzem na fotbal.
3: Fotbalistům Hradce Králové se vstup do pohárové Evropy vydařil. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. V závěru Otroky přiblížil postupu do další fáze druhé pohárové soutěže vítěznou trefou střídající Mick van Buren. Odveta je na programu za týden v Malšovické aréně. Poražený přejde do kvalifikace konferenční ligy. Jablonec bude naopak dohánět gólové manko. Do kvalifikace konferenční ligy vstoupil

0: porážkou 2-3 v chorvatském Varaždinu. Odveta je na programu za týden na severu Čech.
1: Vodojem v Teplicí, Hluboká nebo vysílače u Českého Brodu. To všechno jsou ikonické stavby v České republice. Která stavba je nej pro vás, tak potom opátráme dnes ráno v našem tématu.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
1: Čtyři minuty po 7 hodině, budíme se do pátku 24. července. Za Impulzovi vám krásné ráno přeje Ludvík Pospíšil.

0: Tady jsou Impulzovy, 7:07. Nejvíc ikonická stavba v České republice. Která ta památka nebo jiná stavba je pro vás důležitá? Je to Ještěd, Karlštejn, Křivoklát, Prašná brána v Praze, prostě cokoliv, píše Hela. Nádherná stavba, místo s příjemnou atmosférou, je určitě přehrada Les Království. Dále napsala Kristýna z Olomouce, líbí se mi Ještěd a vodojem v rodném městě Hranicích. Jako děti jsme si tam hráli a v pubertě se scházeli na cigárko. Jirka.
1: Určitě jako ikona by se dalo říct, že hrad Karlštejn je velká ikona České republiky. Je to hezký hrad, mám ho, jak se říká, kousek za rohem a přitom jsem tam v životě nebyl na hradě se podívat, ale jinak jako musím souhlasit taky rozhodně Lednice. To je jeden z nejkrásnějších hradů, zámků prostě, co můžeme mít.
0: Není to tu poprvé, děláme si čárku, děkujeme. Dále napsal Vašek, pro Vaška je významný hrad Bezděz a Vašek píše, měl jsem tu možnost tu strávit skoro celé letní prázdniny a spal jsem tam ve 14 letech úplně sám na celém hradě. Pohled na západ slunce z hradeb nikdy nezapomenu. Ani na tu bouřku. Michal ten hlasuje pro baziliku svatého Prokopa v Třebíči a jdeme dál.
2: Za mě nejkrajšou stavbou, aj keď zrovna jich tam je několiko, je Mikulov. Nádherné budovy, nádherné centrum města, kraj vína, prostě něco úžasné. Pochodené mám Rakusko, Švajčiarsko, různé štáty. Je to úplně jedno, ale nejkrajší část, kterou jsem kedy v životě viděl, za mě určitě celý Mikulov.
0: No a nejkrásnější stavba pro vás. Budeme rádi, když se taky zapojíte v naší mobilní aplikaci nebo na WhatsAppu 605 222 007.
3: Pro mě je momentálně nejzajímavější stavbou Michalovická putna u Mladé Boleslavy. Já jsem z Mladé Boleslavy a na tu putnu koukám z balkonu. A Michalovická putna je zajímavá tím, že byla minulý týden přeměřena a zřejmě to je jedna z nejšikmějších věží na světě a předčí i slavnou šikmou věž v Pize. Tak nám držte palce.

0: Páteční ráno u Impulzových za 2 minuty, 7:45. Teď je sice teprve ráno, ale i přes den se máte na co těšit, jezdíme s úsměvem, máme pro vás spoustu odměn, tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. A kam dnes vyrazíme, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. A pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc, třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV My Station, kde vždy visí nápověda k otázce den předem. A tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Teď se přesuneme na Vysočinu. Na trase z Humpolce do Pelhřimova se zdržíte mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem a v obou směrech vázne doprava mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem u Střítěže. V Praze to jede pomalu na příjezdech do Kbelské, Znovopatské a Cínovecké. Skoro dvoukilometrová kolona je na trase z Prahy do Chomutova zaslaným kvůli opravám a u nehody motorkáře zasahují záchranáři na Plzeňsku u nájezdu na D5 směrem do Ejpovic. Ozvěte se i vy do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007. A náš zuřivec Aleš právě stoupá na ještět, za chvíli by měl stanout už na vrcholu, jestli pak to Aleš za hodinu stihnul. Uslyšíte hned po skupině Roxette.

0: Tolik Roxette, kteří večer zahrají na Benátské sympózium. V Liberci máme i Aleše Růžičku.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleš se rozhodnul, že během Benátské sympózium pokoří ikonický ještěd. Aleši, kde tě máme? Ahoj.
2: No tak do studia Impulzovi v Praze vás zdravím z Jizerských hor, konkrétně z Ještědu. Já tam nevím, jestli je u nás nějaká ikoničtější hora nebo kopec, než je právě tady ten ještěd. Sice to není žádný velikán, 1012 metrů, ale díky tomu tvaru a hlavně díky tomu hotelu s rozhlednou, té špičce, já tomu říkám raketa, jo. A jak to vidíte i z té dálky, tak je to jasné, že to je ještěd. Prostě, jak říkám, je to ikona, je to naprosto signifikantní a je tady odtud krásný výhled do všech stran. Do Polska, tak tady teda v Polsku je ta dominanta, jejich obří uhelná elektrárna. Ale já jsem teďka už přešel na druhou stranu a já koukám směr na Liberec a ještě kousek za něj na Benátskou sympózium, která už včera začala. Mimochodem teda odtud je to vzdušnou čarou 6 kilometrů. Já mám v ruce dalekohled a koukám tam. Jo? A já teda nevím, jaký přiblížení má ten můj dalekohled. Mám od dědečka ještě dávno, to je nějaký válečný dalekohled, ale vidím nádherně Impulzovi tady odtud tím dalekohledem vlastně detaily toho běžeckého areálu Vesec. To znamená, že vidím takový ten dlouhý stán s tím přístřežkem, je to jako taková VIP zóna, vidím velkou stage, vidím i takovou tu jednu menší. No, celý ten obrovský areál je tady odtud krásně vidět, ale je to strašně jako hezký vidět to zase z jiným měřítku. No, takže odtud z Ještědu koukám na Benátskou s Impulzem 2026, kde dneska pokračuje vlastně pro mě asi dá se říct hlavní program, protože dneska vystoupí na hlavní stage Roxette. I já se na ně dneska budu podívat. To a činasky budou před nima, ty chci vidět taky. Tak já teďka zamávám tady odtud z Ještědu z 1012 metrů
0: máme
2: na Benátskou. Ahoj, tam dolů. A jdu se podívat tady do hotelu, dovnitř, protože tady je restaurace, nějaký bufet, tak si tam zkusíme dát něco dobrého. Tak zatím dobré ráno Impulzovi a za hodinu se ještě odtud přihlásím. Ahoj.
1: Cyklový let za město, co takhle protein sandwich. Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
0: Na Benátské sympózium máme i naši ranní Kláru Šedovou. Klárce zavolám před půl osmou. Teď máme 7 hodin a 24 minut.
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádiu Impuls.

0: 7 hodina 27 minuta, naše ranní Klárka je na Benátské sympózem, ale nepřijdete o ní ani tak.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od 8:30 do 8 ráno?
0: Klára právě na našem telefonu, moc rád tě, Kláro, slyším, ahoj, hezké ráno.
2: Krásné ráno, Víku, krásné ráno, posluchači.
0: Zníš velmi plná energie a přitom si dlouho do večera moderovala, jak je to možné, kde bereš tu energii?
2: Já nevím, zjistíme třeba v neděli nebo v pondělí ráno, jestli stále je, ale zatím je.
0: Znamená to, že krásně dorazíš v pondělí ráno, tak jak to zatím jde na té Benátské s Impulzem?
2: Atmosféra je skvělá. Jediná věc, která se včera nevydařila, bylo počasí, protože nám sprchlo a sprchlo takovým způsobem, že to z pódia vyhrnalo Richarda Millera, který musel odjet. Ale pak, jako kdyby se stal zázrak a v 8 hodin na No Name se vyčasilo, myslím, to sluníčko a všechno už pak běželo podle plánu, takže vlastně ve výsledku pak boží.
0: No a jak to tak vypadá v tom areálu, tam asi bude bahno, když takhle pršelo, co tvoje botičky?
2: Hele, já ani nevím, kde jsou.
0: No a dneska máš před sebou další moderátorský záhul.
2: Je to tak a zase se těším, startujeme po 2 hodině odpoledne, takže teďka ráno a dopoledne mám volno a nabírám síly, ale pak to zase rozjedeme ve velkém.
0: Tak nabírej, už tě nebudeme zdržovat a moc na tebe těšíme zase v pondělí ráno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Nebuď včerejší, no tak klár.
0: Počasí na dnešek říká, že nás čeká mix slunce a mraku. Sem tam se objeví slabá přeháňka, ale k večeru i to by mělo vymizet. A navíc se můžeme těšit na teploty, které dosáhnou až k 25 stupňům Celsia. V Liberci na Benátské sympózem bude o něco chladněji, kolem 20, na koncert perfektní počasí. Tak to s námi sledujte dál. Jak to vypadá s počasím po České republice? Teď píše nám z Mostu Zuzka, tady je právě 12 stupňů Celsia. Teplota nám povyskočila v Kutné Hoře 13 stupňů Celsia, napsala Barbora, a Roman nám napsal z Hranic, kde je právě 12 stupňů Celsia. Děkuji, že vysíláte s námi. Taky pište 605 222 007. Teď už dáme Vlastu.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Důchod je nevelká suma peněz, která je přenášená ze správy sociálního zabezpečení do lékárny prostřednictvím důchodce.
5: Právě vychází týdeník Téma. Pravda o plísních v potravinách. Kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle Velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
6: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
12: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Dvě minuty po půl osmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Armáda po nehodě v náměště nad Oslavou na Třebíčsku vyřadila vrtulníky H1 z provozu. Plzeňský soud rozhodne v kauze domobranecké skupiny obžalované z podpory terorismu. Cena ropy Brent se kvůli konfliktu na Blízkém východě vrátila nad 100 amerických dolarů za barel. Ukrajinské drony v noci zaútočily na Petrohrad a zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. A tenistky Barbora Krejčíková a Sara Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále, Bartuňková v soutěži končí.
0: Tady Ludvík Pospíšil, přeju vám krásné ráno za všechny Impulzovy. Dnes vybíráme nejoblíbenější českou stavbu. Moc mě potěšilo, že otázka vás chytla. Odpovědi za chvíli.
3: Impulzovy, jsme vaše rádiová.

0: Tady jsou páteční impulzové 24. července, teď máme půl osmé a 6 minut navrch a my vybíráme nejkrásnější nebo řekněme nejvíc ikonickou stavbu v České republice. O tomhle víkendu probíhá Benátská s impulzem v Liberci, tam je ta hora, kterou zná celá Česká republika, když se řekne Liberec, každý doplní, tam je Ještěd s horským hotelem, no a tím jsme se inspirovali. Jaká je ta nejstavba pro vás? Jitka.
1: Krásné dobré ráno, pro mě je skvost Bezděz, Jedlová, Kokořin, Hruženka, Plzeň, Veltrusy a tak dále.
0: Není toho málo a to je dobře. Krásná a málo známá zříceniné Hasištejn, píše Míla. My jsme na ní narazili úplně náhodou. No jasně, to jsou severní Čechy, to se nám hodí tenhle týden.
2: Podle mě jedna z nejkrásnějších staveb je Jurkovičova rozhledna anebo rozhledna Štěpánka. A co se týče velkých staveb, tak za mě zámek Hluboká, to je prostě nádhera.
0: Děkujeme, tolik Jirka. Dál nám píše Michal, pro mě je nejkrásnější stavba stadion Eden v Praze, kde má domov moje milovaná Slavia.
3: Zdravím Impuls, všechny stavby jsou krásné, jak už letnice, hrady a tak dále. Ale Hanác mi dají za pravdu, že určitě tady ještě nepadl hrad Bouzov. Díky, čau.
0: No a koukám, Bouzov je i v následující zprávě. U nás máme celou řadu krásných staveb, k mým oblíbeným patří zámek Lednice a hrad Bouzov. Děkujeme i za tuhle zprávu, to nám napsala Dana. No a teď už je to na vás. Taky se připojíte 605 222 007 nebo nám odpověď můžete namluvit do naší mobilní aplikace, kterou si zdarma stáhnete do svého mobilního telefonu. 7 hodina, 38 minuta. Tady Impulzovi.

0: Páteční ráno u Impulzových, teď máme za 4 minuty 7:45. Možná si v práci potřebujete udělat očko u svých kolegů. Pokud máte milionové kolegy, na které nedáte dopustit, no tak jim nechte zahrát tady u nás na Impulzo. Zahrajím Vlasta Korec, 7 pecek v řadě, bez reklam, bude to po 9. hodině. Svoje milionové kolegy do naší akce přihlásíte na www.impuls.cz. Pak určitě pochopí, že je máte rádi.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Milí řidiči, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více než 6-kilometrová řada aut je na trase z Prahy do Chomutova mezi Slanýma Hořešovičkami. Je to kvůli pracím na silnici. Ucpané jsou příjezdy k ruzinskému letišti od D7 a taky směrem z Pražského okruhu. Hodně plný je příjezd do hlavního města po D8, a to od Klíčan až ke sjezdu na Kbelskou. Profíci z Global Assistance hlásí zežení na Pražském okruhu před Ořechem, a to z obou směrů. Pořád to popojíždí na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Na 200. kilometru ve směru z Vyškova do Brna stojí porouchaný osobák, začíná se tu tvořit kolona. No a taky sledujeme nehody, a to na D35 na 258. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice a taky v Teplicích v Okružní ulici. A jak se jde vám, ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. A už za chvíli u Impulzových začíná hodina angličtiny. Pan profesor přednáší tentokrát z Liberce.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Páteční ráno u Impulzových, teď máme 8:15. No a v tuhle chvíli se už přesouváme do Liberce. Čeká nás tam pan profesor.
1: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z Liberce, kam se na tyto dny přesouvá prakticky celá Impulzovic rádiová rodina, aby k vám přenesla to nejzajímavější z festivalu Benátská s Impulzem. Hlavní hvězdou dnešního večera je kapela Roxette a protože máme angličtinu, tak se vás zeptám, jak byste přeložili název jejich velkého hitu Fading Like a Flower. Já vím, že ne každý z vás je angličtinář a někdo to naopak hned vysypal z rukávu. Každopádně, až večer Roxette uslyšíte zpívat tenhle hit, tak vězte, že jeho český název je Uvadám jako květina. Celý ten text je krásně poetický a bude skvělé slyšet ho naživo. Tak krásný hudební pátek. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: No a kdo se těší večer na Roxette, ten dá ruku nahoru. Takže všichni.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Pátek u Impulzových, teď máme za 8 minut 8 hodin. Igor Týmko z kapely No Name se na Benátské zastavil v našem mobilním studiu, povídal si s Petrem Brožíkem a Renatou Kukovou a tady je malá ochutnávka z jejich rozhovoru.
1: Vy jste kdysi jako No Name začínali nebo hráli na Benátské jako celkem neznámá slovenská kapela, tak zavzpomínejte, co to bylo za roky?
2: To si už ani pán Boh nepamätá. To bylo ještě v areáli, kde bylo zadu tak mokro, že celý areál byl vysypaný senom, aby to možno vůbec mohlo fungovat. Bylo to v krásnom malebnom prostředí. Ten festival od vtedy krásně narastl do obrovských rozmerov, takže můžeme se my takou štipkou prispieť a povedať, že ano, aj my jsme byli u toho, keď ta Benátska s Impulzem krásně vyrastla jeden renomovaný festival.
3: No Name, 30 let letos, když jste byli na tom začátku, bylo to vůbec představitelné?
2: Jak si nedokážeš představit, kam chceš jít, tak tam nemůžeš dojít. Takže my jsme chceli být nejlepší kapela na světě, to se nám evidentně podarilo. A teraz v rámci těch našich sfér a našich regionů je to neuvěřitelné. Keď si zoberíš, že Košice, kde jsme vznikli a celá kapela, kde jsme se narodili, dodnes tam žijeme, je tu od Liberce asi 800 kilákov, tak to je vůbec neuvěřitelné, že tu robíme rozhovor a lidé zpívají naše songy. Takže je to zázrak.
0: Dnešní festivalové vysílání pokračuje. Přímo z Benátské vám přineseme další rozhovory se zajímavými hosty. Mimo jiné uslyšíte Činasky, Mňák Vašdorp a nebo Pokáče. 7:54, přesně v 8 hodin přijdou zprávy Rádia Impuls.

0: Za 2 minuty 8:00, pátek 24. července. Čím dál tím lepší bude dnešní počasí, ale ani ten start nebude nejhorší. Čekáme kombinaci mraku a slunce, během dne ty mraky úplně vymizí, spíš k večeru, jenom sem tam se může objevit slabá přehánka a teploty dnes do 25 stupňů Celsia. Na severu, třeba tam v Liberci, kde probíhá benátská symbolzem, bude kolem 20 stupňů. Kolik dětí u nás kouří? O tom ve zprávách v 8.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg.

0: Zem se chystá na další návštěvníky. Festival v areálu Bevesci u Liberce má před sebou druhý den. Praktické rady připomene reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
1: Pěkný den. Parkování je povolené pouze na vyhrazených parkovištích. Centra Liberce jezdí znovu kyvadlová doprava. Jde o autobus číslo 41 a je zdarma. Připomínám, že celý festival je bezhotovostní. Mince a bankovky tak můžete nechat doma. Před hlavním vchodem do veseckého areálu je k dispozici úschovna. Na bezpečnost dohlížejí desítky policistů. Teď už k dění na samotném festivalu. Včerejšek patřil hlavně slovenským interpretům. Reakce návštěvníků přímo na místě zjišťoval kolega Tomáš Kabát.
2: Všecko tady klape, výborný jídlo, výborná hudba, lidi kolem, super.
3: Jsem tady poprvé, přišla jsem hlavně kvůli No Name a Miraj a tak.
4: První dojem velmi dobrý.
5: Za čím jste sem přijel, co vás nejvíc přilákalo?
4: Richo Miller.
3: Já to nevím, je to úžasný, perfektní, super.
1: Ze včerejšího programu jsme živě odvysílali vystoupení kapely No Name. Dnes se republikou rozezní chraplák Davida Kollera. Jeho vystoupení na Benátské a zároveň i živák v našem vysílání začíná 10 minut před 6. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Nikotin je v Česku stále v kurzu, denně ho užívá více než pětina lidí. Mezi mladými ve věku od 15 do 24 let je to každý čtvrtý. Spolu se svátečními kuřáky je to takřka 40% uživatelů. Holdují především elektronickým cigaretám, nikotinovým sáčkům nebo vaporizérům. Vyplývá to z dat národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu za minulý rok. Kromě závislosti varují odborníci před vlivem nikotinu na zdraví srdce a cév. U mladých lidí ovlivňuje i vývoj mozku. Státní zdravotní ústav se snaží prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků. Proti požárům ve Francii zasáhnou vrtulníky z Česka a Slovenska, oznámil to v noci francouzský prezident Emmanuel Macron. Dva české vrtulníky už pomáhaly s hašením ve Francii před několika týdny. Do Česka se vrátili v pondělí. 10 000 lidí se v uplynulých dnech museli kvůli požárům ve Francii evakuovat. Podle nejnovějších zpráv agentury AFP další evakuace proběhla na západě země v turistické destinaci u Misu Fere dnes ráno. V letadle nad Atlantikem bylo rušno, strhla se tam hromadná bitka. Pilot stroj mířící z Tenerife do anglického Liverpoolu otočil a znovu přistál na Kanárském ostrově. Podle zpravodajského serveru BBC se na bitce podílelo asi 10 pasažérů. Podle deníku Sun šlo o britské občany. Co přesně konflikt vyvolalo, není jasné. Letišní policie výtržníky z letadla na Tenerife vyvedla, stroj pak mohl znovu odstartovat.
6: S Impulzem na fotbal.
0: Královéhradecký Messi zmrazil krásným sólem nory. Fotbalista východočechů Mick van Buren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Burena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
7: Tromsø určitě se nejmanšas, co předvedl zápas. A v ten poločas 1-0 pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma na ten náš výkon, řekněme spíš z druhého poločasu navážem a podaří se nám postoupit.
0: Naopak Jablonec bude v domácí odvetě dotahovat. V úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždinem 2-3.
8: David Koller dnes večer vystoupí na Benátské s Impulzem. Koncert vysíláme živě tady na Impulzu. Teď malá ochutnávka. David Koller, nic není nastálo. Za Impulzovi hezké ráno přeje Ludvík Pospíšil.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Páteční ráno mojím pulzový, jaká je vaše nejoblíbenější česká stavba nebo památka? Potom pátráme v našem ranním vysílání. Inspirovali jsme se na Benátské s Impulzem, která právě probíhá v Liberci. Když se řekne Liberec, každý si okamžitě spojí horský hotel Ještěd s vysílačem. No a která ta stavba pro vás je ta nej? Hrad Helštín, píše Ivo, dále napsala Hela. Je to chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, určitě krásná dominanta. Dále hlasuje Pavel. Jedině zámek Český Krumlov, teď Papouch.
1: Já jako správný Plzeňák musím poukázat na katedrálu svatého Bartoloměje a velkou synagogu. Dále pak mám moc rád celou jižní Moravu, hlavně Lednický park, ve kterém se nachází zámek, exotické skleníky, minaret a ještě Janohrad.
0: Dále napsal Zdeněk, nejstavba je v Olomouci, dom a hrad Bouzov. Dále píše Míra, za mě jedině Lednice.
2: Tak pro mě je nejkrásnější, když se ráno zbudím a podívám se na radniční děž ve Zdeně. A jinak Hluboká a ostatní stavby jsou taky krásné.
0: Napsal nám Mírka, děkujeme, napište i vy, která stavba v České republice je pro vás ta největší ikona. 605 222 007.
3: Rádio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Víkend už máme na dosah, páteční ráno 24. července, za 2 minuty 8:45. Chytrý telefon máme v kapse dnes skoro všichni a právě proto je dobré vědět, na co si při jeho používání dát pozor. Například na takzvaný phishing. To je podvod, kdy se útočníci vydávají za banku, úřad nebo známou firmu a snaží se z vás přes e-mail nebo SMS zprávy vylákat hesla a údaje k platební kartě. No a jak se bránit? Vždy zkontrolujte skutečnou adresu odesílatele. Nenechte se vystrašit zprávami o zablokovaném účtu ani nalákat na výhru. A hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. Nejde o to se bát, ale být obezřetní. Pár vteřin navíc vám může ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme pátečním ránem, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bouralo se na obchvatu Slaného směrem do Prahy, kolona měří skoro 2 kilometry. Ucpané jsou příjezdy k ruzyňskému letišti směrem od D7 a taky z Pražského okruhu. Tam vázne provoz před Ořechem v obou směrech. Hodně plný je příjezd do Prahy po D8 od Klíčan až ke sjezdu do Kbelské. A dvě osobní auta se srazila na D35 na 258 kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice. Kolona tady měří přes 2 kilometry. A jak se jde vám, jak to vypadá na vaší trase? Ozvěte se do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. Zuřivý reportér se dívá na benátskou sympózem z Ještědu a je na čase jít se odměnit za výstup, ale jsi už za chvíli nad Spebřichou. Tady Impulzovi.

0: Páteční impulzovi bez zafunění dorazil náš zuřivý reportér Aleš Růžička na Ještěd. No a s Alešem jsem právě v kontaktu.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Vydáváme se do města, které právě žije benátskou s impulzem. Aleši, dobré ráno.
2: Impulzovi, dobré ráno z 1012 metrů vysokého Ještědu. Tady je vysílač, hotel, restaurace a bufet. Ten je teď otevřený, ale pouze ten bufet. Restaurace otvírá až v 10 a jak jsem zjistil, tak vaří až v 11. Takže se jdeme podívat na něco dobrého do bystra tady na Ještědu.
3: Dobrý den, já bych si dal, co máte, máte nějakou polévku nebo něco?
4: Máme zelňačku.
3: Tak jo, já si dám zelňačku. A můžete si platit kartou? Jo, může.
4: A ještě něco to bude tušit?
3: Všechno to bude, prosím.
4: Kartu tedy?
3: Ano, prosím.
4: Třeba 80 korun.
3: Děkuji vám.
4: Máte zač.
2: No, tak jako za mě zelňačka je velmi dobrá. Nevím, jestli to tam teda v té komunikaci padlo, ale stála 80 korun, i tedy s pečivem, to je fajn. Takhle vlastně pro mě je to naprosto skvělá snídaně. Takhle to mám rád. A jinak tady koukám na takovou nabídkovou tabuli, kde je napsáno, a to se mi líbí, gratulujeme k výstupu, a dál se píše, co zde můžete dělat? Zahřát se nápojem či polévkou. Tak to jsem udělal a je to fajn. Pochutnat si v restauraci s výhledem 100 km. A nebo poslat pohled svým nej. Prostě si užijte chvíli nad mraky. Ještě to okomentuji, že výhled teda, to je pravda, ten je široko daleko. A jestli z nějaké vyhlídky, kde jsem jako kdy byl, třeba z Eiffelovky, ano, to je jasný, ale tady u nás, myslím, tak jestli z nějaké vyhlídky je pořádný výhled, tak tady z Ještědu to opravdu platí, ten je široko daleko a vím, že klidně 100 kilometrů, protože vím, že na konci Prahy jsem směrem jako na severní Čechy, na Liberec, tak je občas, když je ideální viditelnost, tak je z Prahy vidět právě i Ještěd, jo, takže by to mělo být i na obráceně zhruba těch 100 kilometrů. No tak jo, tak to je Ještěd, 1012 metrů nad mořem, tady místní bistro a já si dám tu polívku a vracím se zpátky podívat na benátskou. Impulzovi, krásné dobré ráno. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.

Kateřina Marie Tichá Plamen, tak to bude muzika u Impulzový hned po půl deváté. Teď máme 8 hodin a 27 minut. A máme tady panenkový den. V domečku dnes zůstává panáček. Panenka říká, že počasí

0: 25 stupňů, na severu naměříme kolem 20 stupňů. Dobré ráno z Horní Plané, pře Dana, máme jasno 9 stupňů Celsia a z Prahy Liboce, napsal Dimitri, tady svítí slunce a je právě 13 stupňů Celsia.
1: Právě vychází týdeník Téma, pravda o plísních v potravinách, kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte v týdeníku Téma, právě v prodeji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší. Nižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Za minutu půl deváté zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Stavební úřad vydal rozhodnutí o odstranění zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně. Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kalasová zpochybnila zdůvodnění Washingtonu ohledně uvalení nových cel na evropské zboží. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat vrtulníky z České republiky a Slovenska. Fotbalový obránce Zelený jako další po mistrovství světa ukončil kariéru v české fotbalové reprezentaci a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy vyhráli na hřišti norského Tromsø 1-0. Jablonec vstoupil do kvalifikace konferenční ligy porážkou 2-3 v chorvatském Varaždínu.
0: Máme půl deváté, přejeme vám krásné ráno, vybíráme nejkrásnější českou stavbu nebo památku. No a jaká je ta nej pro naši glosátorku Zuzanu Bubílkovou? Zuzana nám to řekne hned po půl.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Pátek 24. července, celý den vysíláme z Benátské s Impulzem. Nad Libercem, kde Benátská probíhá, je ikonická stavba, a to ještě tenhle horský hotel. Jaká je ale nejoblíbenější česká stavba nebo památka pro naši glosátorku Zuzanu Bílkovou? Bubu, dobré ráno.
1: Zdravím, Impulzovi, Vyšehrad. Když jsem byla před 22 lety vážně nemocná, denně jsem tam chodila se procházet, čekala jsem na operaci štítné žlázy, měla jsem vysazené hormony, takže jsem byla ve tváři hodně opuchlá. A Vyšehrad pro mě znamenal symbol klidu a duševního rozjímání. V kostele jsem nacházela víru v uzdravení, na hřbitově slavných českých osobností se smířovala s tím, kdyby to nevyšlo, a v parku pod obřími myslbekovými sochami Libuše a Přemysla Oráče jsem si uvědomovala chod dějin. A pokaždé jsem se zastavila na místě, odkud do Vltavy vyskočil s Horymírem jeho věrný kůň Šemík, čímž mu zachránil život. Nedávno mě pobavil Milan Pitkin, když nám v autě řekl vtip. Turista přijede do Prahy, přijde na Vyšehrad a ptá se policisty, který tam hlídkuje: prosím vás, odtud skočil ten Šemík s Horymírem? Policista povídá: odtud? Tak to teda nevím, já tady stojím od rána a vůbec nic se nestalo.
0: A Zuzano, byla jste někdy na vysílači Ještěd?
1: Ano, dokonce jsem tam jednou v hotelu vysílače spala. Byl to nádherný zážitek, umocněný tím, že vyšlo počasí a výhled z pokoje byl nezapomenutelný. Ale v Bohumíně jsme nedávno bydleli v penzionu ve staré vodárenské věži. Ta úzkost prostoru, točité schody a atypicky hranaté pokoje je něco, co mě fakt nadchlo. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Děkujeme a těšíme se v pondělí. Naslyšenou. Takže pro naši Bubu tou nejstavbou je pražský Vyšehrad. To Jarda navrhuje středovlné vysílače u Českého Brodu, které ale brzy mají jít k zemi. Pro Šárku je nejvodárenská věž v Kolíně, to je opravdu krásná. Vzpomínky na dětství, babičku a prababičku, které tam se Šárkou chodili. No a ještě Vašek, ten navrhuje moravské Versailles v Jaroměřicích nad Rokytnou, prý krásný zámek.
2: Nejkrásnější budova pro mě od dětství až do mých 74 let bude hrad Bouzov.
0: Děkujeme a přidejte se i vy k našemu dnešnímu tématu.

0: Páteční ráno bohužel přináší další dopravní nehody. Bouralo se na D35 na 258 kilometru. Vydáme se tam za minutu a půl v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tak a jedeme, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Srážka dvou osobních aut pořád překáží na D35 na 258. kilometru ve směru z Olomouce do Mohelnice. Kolona měří něco přes kilometr. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení na příjezdu do Prahy po D8 od 6. kilometru až ke sjezdu do Kbelské. Ťukanec osobáku s dodávkou komplikuje provoz na trase z Mělníka do Prahy před Líbeznicemi. Postojíte si v obou směrech. Ucpané jsou pořád příjezdy k ruzyňskému letišti směrem od D7 a taky z Pražského okruhu. A na trase z Turnova do Harachova na průtahu Tanvaldem srazilo osobní auto chodce. Je to u kruhového objezdu. Dopravní linku pro vás máme dále k dispozici. Pořád je v permanenci 605 222 007. Budeme rádi, když se ozvete, anebo nám zprávu namluvte do naší mobilní aplikace. Před námi je poslední vtip Vlasty Korce pro tento týden.
2: Já už jsem se lekl poslední, že už to... No,
1: ne, Vlastíku, ještě chvilku, počkej.
2: Ahoj, dobré ráno,
1: pro dnešek,
2: kamaráde.
1: Ahoj, tak ahoj. Jdeme na to.
2: Jdu na to. Prosím tě, proč ses vyspala s mým manželem? No, já jsem chtěla vidět, jaký je rozdíl mezi tvým a mým manželem. Tak co se snad mohla zeptat, ne?
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Máme 8:45, posloucháte Impulzové, přejeme vám krásné ráno a před námi je finále. Páteční ráno se točí kolem Benátské s Impulzem. Z vesce si odskočil jenom náš zuřivec, a to na ještět. Dnes se těšíme hlavně na vystoupení švédských Roxette a taky na živák Davida Kolera. Náš posluchač Libor odsunul peníze na pondělí, volání Halo tady Impulzovi totiž prospal, nejspíš. Volali jsme v 6:30. No a v tématu to krásně bublalo celé ráno, hledali jsme nejstavbu v České republice.
1: Když jsem žila na severu, tak ikona byl ještě samozřejmě a je pořád, je to nejúžasnější stavba k prodloužení hory, krása.
2: Tak já bych chtěl třeba říct tady u nás na Zlínsku, že máme krásný zámek Lešnou, že, se zoologickou zahradou.
3: Michalovická Putná je zajímavá tím, že byla minulý týden přeměřena a zřejmě to je jedna z nejšikmějších věží na světě a předčí i slavnou šikmou věž v Pize.
4: Krásná stavba, která mě vždycky natkne, je Týnský chrám v Praze na Staroměstském náměstí.
5: Hrad Karlštejn je velká ikona České republiky, je to hezký hrad, mám ho, jak se říká, kousek za rohem.
6: Všechny stavby jsou krásné, jako Žletnice, hrady a tak dále.
0: Tak to byla řada typů, jeden lepší než druhý, moc děkuju vám všem, co jste dnes vysílali s námi. V pondělí se už na vás těší Honza Daněk, Klára Šedová, naši Impulzovi, já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný víkend, který je před námi, nejlépe s Benátskou s Impulzem a po deváté už Vlastík.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Tohle je velká klasika Slade a velký hit My Oh My. Pátek 24. červenec, posloucháte Radio Impuls. Venku za okny skvělé počasí, tak to vypadá, že víkend odstartuje fantasticky. No a já mám pro vás informace, které se týkají zpráv. Ostravu čekají velké dopravní komplikace. Více za chvilku ve zprávách. A co dnešní počasí? Bude polojasno, místy oblačno a ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Právě dorazil budoucí otec Vítek Zábranský. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se těšíš?
1: Těším se moc.
0: Myslím na zprávy.
1: Na zprávě o něco málo méně.
0: To chápu. Kačko, ty připravená?
2: Určitě.
0: Těším se.
3: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
4: Haló, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
6: Vlaky mezi Táborem a Jihlavou po nehodě opět jezdí, pohonné hmoty nadále zdražují. V Praze proběhnou dvě tenisová česká derby. Je 9 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Část Benátské s Impulzem se rozezní celou republikou. Také z druhého dne festivalu ve Vesci u Liberce odvysíláme živák. Reportér

0: Dali mimo jiné Petra Nadě. Festivalovou atmosféru si slovenský zpěvák užívá.
1: Lidé jsou strašně milí vtedy. Dnes jsou televízory. Nemají kdo naštvat. Tak prostě jdu a zpěvají si a hlavně jdu za těmi pesničkami při všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba jedna z mála posledních pozitivních věcí, co nám tu zostalo. Já jsem rád, že robím muziku.
0: Návštěvníci se dnes na místě můžou kromě Davida Kollera těšit třeba na činasky nebo zřejmě největší tahák festivalu, švédskou legendu Roxette. Brány benátské se dnes otevírají v 11:30. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Vlaky se na Táborsku po nehodě opět rozjeli. Železniční trať Tábor Jihlava se uzavřela téměř na 9 hodin. Osobní vlak se včera na přejezdu u Chýnova střetl s nákladním autem. Vůz motorové soupravy vykolejil, zranili se 4 lidé, těžké zranění utrpěl řidič nákladního vozu. Strojvedoucí a 2 cestující z vlaku se zranili lehce až středně těžce. Všechny je záchranáři připravili do nemocnic. Škoda je vyčíslená na více než 6 milionů korun. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedená do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
3: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
2: Oprava povrchu v ostravské Rudné ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. V první etapě bude do 10. srpna zavřený směr do Opavy.
4: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Ceny pohonných hmot letí nahoru. Ještě minulý týden tankovali tuzemští řidiči 3. nejlevnější naftu v Evropské unii. V neděli skončilo vládní zastropování cen. Hned 2. den přišel propad v žebříčku 27 států o 7 míst. Diesel zdražil v Česku za týden o více než 4 koruny za litr. A bude hůř. Podle deníku Právo analytici počítají, že cenový nárůst u nafty se může do konce července přiblížit dalším 2 korunám za litr. Benzín zdraží asi o korunu. Podle společnosti CCS benzín prodává za průměrné 42 koruny, nafta za 42,20. Tenistky Krejčíková a Bejlek prošly v Praze do čtvrtfinále. Barbora Krejčíková porazila Krajanku Lucii Havlíčkovou. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejovovou z Uzbekistánu. Na pražské štvanici jsou dnes na programu čtvrtfinálové duely. Diváci budou svědky 2 českých derby. Bousková se utká s Valintovou, Krejčíková s Šelkovou. Bejlek změří síly s Rakušankou Tagrovou. Je tu konec zpráv a za mikrofonem Vlastí Korec.
5: Sice konec zpráv, ale začátek dopoledního vysílání. Kačko, hezký den za hodinu, pápá.
2: Tobě taky. Ahoj.
5: Budeme hrát pro milionové kolegy, ale předtím ještě jedna taková motivační písnička od Elánu, jmenuje se Zanedbaný sex.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Miloví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte dopoledne s Dobrým Korcem a jdeme hrát pro milionové kolegy. Kdo je na druhé straně, halo?
2: Ahoj, tady Martin.
1: Ahoj Martine, kde jsi přesně, kam volám, do jaké firmy, do jaké místa naší země?
2: Je to do Mělníka, sice to není jakoby firma, ale mám milionovou kamarádku, sousedku s velikánským srdíčkem.
1: Aby se o ní vědělo a musíme jí touhle cestou poděkovat. Dobře, proč je ta sousedka milionová?
2: Tak neznáme se sice tak dlouho, ale pro lidi by se rozkrájela a teď jsme udělali společně takovou akcíčku. Urodila se nám levandule a minulý víkend jsme udělali 55 kytic a rozvezli jsme po domově důchodců v Mělníku. Strašně mi s tím pomohla a udělali jsme potěšení důchodkyním a všem seniorům po Mělnickým důchodáku.
1: Ne, to zní fantasticky, to musela být nádherná akce. Výborné nápady a skvělá myšlenka, že hrajeme právě pro tuhle kolegyni a já bych pecky poslal i tobě, protože si je taky zasloužíš za to, co děláš a jak se chováš. Ještě jedna otázka, jaká byla registrace k nám na www.impuls.cz?
2: Úplně jednoduchá, šel jsem k vám na stránky, přihlásil jsem se, napsal se a byl to hlavně strašně rychlý, já jsem se registroval minulý týden.
1: No my to tady tak máme rádi, když to jde rychle a efektivně, takže sečteno, potrženo, doporučuji nebo nedoporučuji?
2: No samozřejmě doporučuji, protože Impuls je jednička ve všech rádiích, do mezi rádie má, ne ve všech.
1: To je jasná věc, samozřejmě. Děkujeme moc, vážíme si toho, ať se daří a zase někdy příště, ahoj.
2: Taky krásný léto a všem lidem s dobrým srdcem nějakou pěknou písničku a třeba Kristýnka má ráda Černýho páva od Hanky Zagorový.
1: Nevím, jestli to tam mám, mám teď 6 písniček připravených. Tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Úplně v pohodě, ona je tanečnice, ta to zvládne všecko.
1: A zvládne všechno. Jak se říká, od bacha po vlacha.
2: Přesně tak.
1: Naslyšenou.
2: Díky, krásný leto všem.
1: Taky,
2: ahoj.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventinol na potíže, jak to tak vidím, asi tě

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svat

Martu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

0: Takhle hezky hraje Impuls pro milionové kolegy. To jsou ti, bez kterých byste si nemohli to v té práci ani představit. To jsou kamarádi, kteří vám uvaří kafe, připraví svačinu a tak dál a tak dál. Chcete-li jim zahrát takhle skvěle, jak to na Impulzu umíme, tak se registrujte na www.impuls.cz. No a tohle přání se stane realitou. Už v pondělí budu hrát po deváté zase pro milionové kolegy. Moc se těším. Za chvilku Tomáš Klus s hitem Dokola. No a koukneme na Benátskou.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Viskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Benátská s impulzem vstupuje do druhého dne. Včerejšek byl ve znamení slovenských interpretů. Show skupiny No Name jsme pro vás dokonce živě odvysílali komplet celou.
1: První festivalový den odstartoval Petr Nať, který hned jako první interpret na hlavním pódiu přilákal davy a roztancoval je. Následovalo vystoupení Richarda Millera, které ale po čtvrté písni přerušil déšť, vítr a kroupy. Lidé se rozutekli do stanu s pivem a vínem.
2: Pobíhali jsme, snažili jsme se tady najít rodinu.
3: Není to úplně ideální, ale benátská je benátská, že jo, to prostě trochu ty kapky, těch pár kapek nevadí asi, no.
1: A teď se zeptám obsluhy v jednom z občerstvovacích stanů. Když začalo pršet, začal vám frmol?
4: Jo, ale byla fronta i předtím.
1: Pršet přestalo zrovna ve chvíli, kdy na scénu přicházela skupina No Name a Igor Tymko opět předvedl takovou energii, že byli šťastní i ti, co zrovna stáli na rozbahněné trávě. O prvním dnu benátské pak hrálo dalších 9 interpretů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Sníší déšť, nic nepřivolávám, jenom hraju písničku Simple Zovic z krabičky. Petr Rezek, za chvilku Dan Bárta, On My Head, Anaka a hit Láska. Možná ještě stihneme Madonu s velkou prázdninovou peckou, která se jmenuje Holiday. Chystám aktuální dopravu, bouralo se na D5 na 28. kilometru ve směru z Prahy do Plzně. Jste-li za volantem, počkejte si.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, tak kde to jede, kde to nejede. Své o tom ví Kuba Tilšar a vše nám o tom řekne.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne na dálnici D5 na 28. kilometru za Zdicemi na cestě z Prahy na Plzeň. Částečně blokuje provoz likvidování následků po nehodě dvou osobáků. Popojíždí se zhruba od 24. Boudalo se v Praze na Štrboholské spojce u Štrbohol směrem na Černý most. Počítejte s kolonou od Záběhlic a v protisměru od Běchovic. Pomalu pojedete před Prahou na Ústecké D8 od 7. kilometru až po dopravní omezení na Kbelské. Na D35 z Olomouce na Mohelnici na 256. kilometru stále překáží dopravní nehoda. Postojíte si tam v úseku 3 kilometrů. Bouralo se na D1 mezi Vyškovem a Brnem na 212. kilometru, zdržíte se od Rousínova. Silný provoz je na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic a dále se bouralo na 208. kilometru, i tam čekejte na růstající zdržení. Z Globa Asistán, z Kuba.
1: Děkuji pěkně, volejte dopravu na 605 222 007.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Písnička, která je v prostoru a čase umístěná naprosto přesně. Holiday, Madonna. Všechny děti by teď měly skákat, výskat a radovat se, protože pořád ještě víc jak polovina prázdnin je před nimi. Já mám před sebou dvě třetiny dopoledního vysílání. Do té další části vstoupím s informací, která se týká zpráv. Česko s vedry potrápí také prohlubující se sucho. No a co dnešní počasí přinese nějakou tu kapku? Asi ne. Bude polojasno, místy oblačno, ojeděněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Ladíte Impuls? Dobré dopoledne. Bude 10.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Do Česka se vrátí vedra, sucho páchá škody v moravských lesích. České vrtulníky míří hasit požár ve Francii. S 10. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Meteorologové vyhlíží v počasí razantní zlom. Do Česka se mají totiž už brzy vrátit vedra. Očekávají teploty kolem 40 stupňů. Oteplovat se začne od víkendu. Naměříme mezi 25 a 30 stupni. Během příštího týdne bude převládat slunečná obloha. Od středy už zaznamenáme i 35 stupňová horka. Současné meteorologické modely předpovídají velmi teplý přelom července a srpna. Počasí by dokonce znovu mohlo přinést rekordy. Česko s vedry potrápí i prohlubující se sucho. To je například v lesích na jihu Moravy.

0: v Evropské unii. Díky němu budou v zemi podle prezidenta Emmanuela Macrona nasazená vedle českých a slovenských vrtulníků i 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky hasily požáry ve Francii před několika týdny, do Česka se vrátili v pondělí. Už za hodinu a půl se otevřou znovu brány Benátské s Impulzem. Druhý festivalový den v areálu ve Vesci u Liberce znovu slibuje nabitý program. Na akci dnes vystoupí David Koller, skupina Činasky nebo Roxette. Dění na Benátské sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Pěkný den, já sleduji dění ve Vesci zprostředkovaně z našeho pražského studia. Přímo z místa se hlásí kolega Tomáš Kabát. Od 16 hodin se pak kompletně přepneme na trase Praha-Vesec do mobilního festivalového studia. A na místě jsou samozřejmě také naši moderátoři. Na hlavní pódium se dnes znovu chystají Ondřej Cikán s Klárou Šedovou. Jednou z vedlejších stagí provází Jakub Voříček.
2: Moderuje se skvělá atmosféra, je tady úžasná. Hnedka od prvního tónu Petra Naděje bylo evidentní, že letošní Benátská s Impulzem bude mít neopakovatelnou atmosféru, takže skvělý, skvělý, skvělý.
3: Energie je skvělá, všichni přijďte na Benátskou s Impulzem, protože to tady stojí za to.
4: Čím dál tím víc lidí má zájem přijít i do stanu, kde není hlavní stage, ale kde přesto hrajou skvělé kapely. Já mám velkou radost z toho, jaká tam je bouřlivá atmosféra, takže zatím skvělý.
1: Děním na Benátské žijou také naše sociální sítě, kde najdete fotky, videa a další festivalové střípky. Návštěvníci i naši moderátoři mají tedy za sebou první noc, ty festivalové bývají obzvlášť dlouhé. Jak radí kolega Jan Čada, kvalitním života budičem můžou být třeba kvašené okurky.
5: Budeš zase pašák, chce to ne jeden kvašák, tohle moc dobře znají Vebzenci na Slovácku a potvrzuje to tamní dlouholetý šlechtitel a pěstitel okurek Bohuslav Holman. Okurková sezóna v plném proudu, letos málo plísní, ale i málo vody. Kde sprchlo a kde se zalévalo, je úroda okurek na kvašák. Výborná, recepty na jejich naložení nejrůznější, chybět nesmí nálev a kopr. Kvašené okurky probudí k životu i ty nejvytrvalejší tanečníky a popíječe na Benátské s Impulzem. Jan Čada, Rádio Impuls, Bzenec.
1: To je, Vlastíku, všechno. Dobrá rada od Honzy Čady na závěr. Benátská se blíží, už za chvilku se otevírají brány, jak jste slyšeli, takže se těšíme.
6: Vítek Zábranský, těším se za hodinu. Ahoj!
1: Ahoj!
6: V průběhu další vysílací hodiny ještě navštívíme Polsko, protože Jirka Kolbava se v této destinaci vyskytuje. Já pouštím mandraže.
7: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 16:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádi.

0: Tak to byla formace Balec s hitem Hej pane disjockey, dalším hitem je naše doprava. Na D1 máme dopravní nehodu a koukneme na kolony, které jsou také na D11.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Vyškov na 208. kilometru se srazila dvě osobní auta a vytvořila se zde víc jak 4-kilometrová kolona. V opačném směru od Vyškova do Brna na 214. kilometru se také stala nehoda a zde je 4-kilometrová kolona. Na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů, konkrétně mezi 178. a 196. kilometrem. Do více jak 2-kilometrové kolony vyjedete na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové před 25. kilometrem a 2-kilometrové kolony v obou směrech čekejte na D7 před omezením na exitu 2 letiště. A ještě jedna zpráva, na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do kolony na 4. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Volejte dál dopravu, číslo je 605 222 007.

0: Pátek 24. červenec je 10:30, za chvilku, za několik málo krátkých okamžiků a já se naskok vrátím ke včerejšímu programu Benátské s Impulzem. Igor Tymko z kapely No Name se na Benátské zastavil také v našem mobilním studiu, kde si povídal s Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou. Tady je malinká ochutnávka z jejich včerejšího rozhovoru.
1: Igore, vy jste kdysi jako No Name začínali nebo hráli na Benátské jako celkem neznámá slovenská kapela, tak zavzpomínejte, co to bylo za roky?
2: To si už ani pán Boh nepamätá. To bylo ještě v areáli, kde bylo vzadu tak mokro, že celý areál byl vysypaný senom, aby to možno vůbec mohlo fungovat. Bylo to v krásnom malebnom prostředí. Ten festival od vtedy krásně narastl do obrovských rozmerov, takže můžeme se my takou štipkou prispieť a povedať, že ano, aj my jsme boli u toho, keď ta Benátska s Impulzem krásně vyrastla jeden renomovaný festival.
3: No Name, 30 let letos. Když jste byli na tom začátku, bylo to vůbec představitelné?
2: Jak si nedokážeš představit, kam chceš jít, tak tam nemůžeš dojít. Takže my jsme chceli být nejlepší kapela na světě, to se nám evidentně podarilo. A teraz v rámci těch našich sfér a našich regionů je to neuvěřitelné, keď si zoberí, že Košice, kde jsme vznikli a celá kapela, kde jsme se narodili, dodnes tam žijeme, je tu od Liberce asi 800 kilákov, tak to je vůbec neuvěřitelné, že tu robíme rozhovor a ľudia spievajú naše songy, takže je to zázrak.
0: Jak říká Igor Tymko, je to zázrak a za mě skvělý zázrak. Podepisuji a dávám velké kulaté razítko. Dnešní festivalové vysílání pokračuje přímo z Benátské. Vám přineseme další rozhovory se zajímavými hosty, mimo jiné z Činasky, s kapelou Mňága a Ždorb a taky třeba s Pokáčem. Já ale v našem programu dopoledního vysílání za chvilinku nabídnu putování po Polsku s Jirkou Kolbabou. Teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny,
9: jsme Bardotky.
10: Nejlepší zeleninové zavařování vsaďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na domácí kečup plus další vychytávky. A navíc velká letní soutěž o 30 autochladniček za 135 tisíc korun. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
12: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
13: Myslím, že to bude za C. Gumák.
12: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
14: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
15: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
16: Už tam budem.
17: Nech toho.
16: Raději už tam budem.
17: Přestaň. Chtí mě vedro.
15: Pohodová cesta. To chce kuře.
16: Mňam.
15: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, dobré dopoledne. Dnes by měly zaznít tvé poslední inspirace z Polska. Je to tak?
2: Ahoj Vlasto, poslední dvě města, která jsem navštívil, byla Varšava a posléze Vratislav. A já, když vzpomenu Varšavu, tak vždycky navštívím staré město. To je zapsáno dokonce v UNESCO. Hradní náměstí a Královský hrad, tak tam jsem fotil dokonce z výšky. Je tam jedna věž, na kterou se dá vyjít schody a potom máme zajímavou vyhlídku. Bazilika svatého Jana Křtitele a pověstný rynek, to je, myslím, povinností každého, kdo navštíví tohleto pozoruhodné město. Palác kultury a vědy z 50. let, to je dárek od Sovětského svazu, je taková brutalistní architektura, ale dá se vyjet výtahem nahoru a jsou tam skvělé výhledy na město. Moderní výškové budovy jsou všude okolo a také hodně parků je v hlavním městě Polska. Naposledy jsem tady byl okolo Vánoc a byla tady naprosto úžasná, ale úžasná atmosféra. No a pak jsem přejel do Vratislavy a Vratislav je historické centrum z radnici, je tam katedrála, rynek, hala století. Ona je zapsána v UNESCO, já ji viděl poprvé v životě, trošku mě zklamala, ta kupole byla ve své době největší na světě. Mně to připadlo jako nějaká arena pro rodeo a bylo to takové trošku omšelé, už to nebylo kvalitní, ta architektura asi nenatchne, ale vedle byl bližší trh a ten byl nesmírně zajímavý a měli tam i hodně zajímavých věcí z české kultury, z českého prostředí, z české historie a to mě docela zaujalo. Jenom připomenu, že tady žije ve Vratislavě přibližně 670 tisíc obyvatel, že to je třetí největší město Polska a podle legendy založil v 10. století toto město český kníže Vratislav. Odtud také ten název. No a asi si uvědomuje každý, kdo sem přijedeme, že je to město mostů a ostrovů. Těch mostů je tady asi 100. A poslední vstup z Polska, ten bude po písnice.
1: Výborně a já pouštím kapelu Rednecks.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: But I'd been married long time ago.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: My se pomalu blížíme do finále. Jirko, s čím se tedy s Polskem rozloučíme?
2: No, já bych chtěl tak trošku zhodnotit, co jsem nasal tady v Polsku za informace o místních lidech. Je to národ s bohatou historií. Jsou pohostinní, určitě ano. Jsou tak jako patriotističtí, velice mají národní hrdost a vztah k osobnostem, třeba k Janu Pavlu II. Nebo Frederiku Chopinovi. Poláci, jak jsem zjistil od Poláků, anebo jsem to odpozoroval sám, nebo jsem se něco třeba dočetl teď nebo v minulosti, jsou převážně věřící a také hodně uctívají předky. Jí sytá jídla, polévky, čaj. Polévku prý umí Polák uvařit úplně z čehokoliv. Mě tady nesmírně zaujaly pyrohy, zejména ty, které jsou se sýrem, a palačinky, ty byly naprosto fantastické, kdekoliv na slano, na sladko, ty jsem si dával, kde jsem mohla, vždycky mě to úplně uchvátilo. Prý si rádi postěžují. Muži, že nám doteď líbají ruce, zajímavý postřeh. A výšlapy do hor, to je velká zábava pro Poláky, také hodně lyžují, plaktí. A já jsem třeba dvakrát byl v Antarktidě na lodi, na polské jachtě s polským personálem a vždycky to bylo naprosto úžasné. My Češi mluvíme česky, abychom je učili česky, Poláci mluví polsky, aby nás učili polsky, a bylo to vždycky velmi zábavné a vytvořili jsme skvělou partu. A poslední věc bude trošku kritická. Já jsem byl absolutně šokovaný, jak málo zdraví personál v hotelích, jak málo je úctivý, jak málo se usmívá, jak málo vyhledává oční kontakt, ať už verbální nebo nonverbální projev. To je to, co Polákům ve službách strašně, ale strašně chybí. To bylo pro mě velké zklamání. No a pak představte si, jsem sedl do vlaku po dlouhé době, jel jsem do Prahy a po 4hodinovém spánku jsem odletěl. A kam? To vám řeknu v pondělí. Naslyšenou.
1: A na to se moc těším, Jirko. Děkuji za polské putování. Měj se úžasně, užij víkend. No a třeba i pro tebe. Teď pouštím skvělou Impulzovi skrabečku, kde máme návod, jak se mít dobře, jak jít za štěstím.
0: Cestovatel Rádia Impuls. Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovi

Tak se nechte inspirovat a zkuste vyrazit právě tímhle směrem. Karel Gott a jdi za štěstím. Ještě stihnu dopravu, nehoda částečně brání provozu na D1 na 208. kilometru ve směru na Vyškov.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar to vezme za své. Kuba je profík z Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Momentálně čekejte problémy na výjezdu z Brna na Vyškov po dálnici D1. Na 208. kilometru překáží dopravní nehoda a kolona má zhruba 7 kilometrů. Stále přetrvává zdržení převážně v pravém pruhu na příjezdu do Brna z Prahy po D1. Momentálně od 175. kilometru po exit 196. Ucpává se příjezd do Mikulova z Rakouska, čekejte tam po pojíždění v úseku 3 km. Pár minut si postojíte z Olomouce na Mohelnici, na dálnici D35 před dopravní nehodou na 256. kilometru z rána. Příjezd do Benešova od Prahy se ucpává kvůli silnému provozu. Zdržíte se na příjezdu do Prahy od Plzně od 5. kilometru D5 a dále po pražském okruhu směr D1 k Ořechu. A na průtahu Teplic na Masarykově třídě u kruhového objezdu se srazilo osobní auto s nákladním. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji pěkně za hlášení, vždy je důležité každou situaci mít potvrzenou a já třeba tu frontu před Brnem mám potvrzenou. Kamarád Dušan se tam právě nachází, tak kamaráde, pevný nervy, to zvládnete. No a kdybyste měli cokoliv nového dalšího, tak volejte 605 222 007 nebo se zkuste s naším studiem spojit přes naší aplikaci.

0: Já taky nebudu napovídat, ale možná mám pro vás jednu zajímavou zprávu, která se týká naší relace zpravodajské v 11.00. Možný nelegální lobbing u ministra Juchelky prověřuje ministerstvo spravedlnosti. Další zprávy za chvilinku, já ještě kouknu na počasí pro dnešní den, ale myslím si, že vám radost udělám. Polojasno, místy oblačno, ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnost a srážky ustanou. Teploty 21 až 25. Iva Horáková ve studiu přede mnou, ahoj.
1: Ahoj, hezké dopoledne.
0: Zprávy připraveny.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
1: Policie navrhuje obžalobu za vraždu chlapce na Lounsku. Benátská s Impulzem za půl hodiny znovu otevírá areál. Na Šumavě mrzlo už páté ráno v řadě. Hezké festivalové dopoledne přeje Iva Horáková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie dokončila vyšetřování vraždy malého dítěte na Lounsku. Navrhuje obžalovat otce chlapce, který v březnu zemřel na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. 26-letému muži hrozí až 20 let vězení a nebo i výjimečný trest.

0: Nášeli živě v našem vysílání.
1: Zpívá zpěvácký soubor Impulzáč. Pojď. Život je prídlhý, ne? No nic si mohou skrýt, čo? Vaše ruce!
0: To byla malá ochutnávka ze včerejšího dění. Další fotky a videa nejenom ze živáku najdete na sociálních sítích Rádia Impuls. Benátská s Impulzem dnes pokračuje. Brány festivalového areálu se otevírají v 11:30. Vystoupí třeba Činasky, Roxette nebo David Koller. Na své si znovu přijdete i u svých přijímačů. Právě vystoupení Davida Kollera budeme od 17:50 přenášet živě přímo z místa v rámci našeho mobilního studia. To startuje už úderem 16. hodiny. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: A ze severu jdeme na jih. Na Šumavě naměřili už páté mrazivé ráno v řadě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo na stanici Kvilda Perla -4,3 stupně. Na -4 klesla teplota také na Březníku a Rokycké Slati. Mráz zaznamenalo celkem 10 stanic na Šumavě a v Krušných horách. Chladno bude také ještě zítra ráno, pak se oteplí. Možný nelegální lobbing u Juchelky prověřuje Ministerstvo spravedlnosti. Představitelé Unie sociálních služeb se totiž měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm přitom musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Unie odmítá, že by porušila zákon. S nejhorší epidemií horečky dengue za posledních 10 let bojuje Srí Lanka. Od začátku roku už na tuto tropickou nemoc zemřelo 56 lidí a onemocnělo více než 77 tisíc dalších. Do boje proti horečce ostrovní země nasazuje i vojenské drony, které vyhledávají rybníčky stojaté vody na střechách domů a další místa, kde by se mohly líhnout komáři přenášející nákazu. Královéhradecký Messi zmrazil krásným sólem nory. Fotbalista východočechů Mik van Buren rozhodl jediným gólem o výhře od roku 1-0 nad norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy. Brankář Hradce Králové Adam Zadražil zároveň předvedl několik skvělých zákroků a zneškodnil penaltu. Po konci zápasu van Burena přirovnal k legendárnímu Argentinci Messimu. Ze samotného výsledku byl Zadražil nadšený.
3: Tromsø určitě se nejmenší předvedl v zápase a v ten poločas 1-0 pro nás je dobrá výchozí pozice do té odvety, takže věřím, že doma na ten náš výkon, řekněme, spíš z druhého poločasu navážem a podaří se nám postoupit.
2: Naopak Jablonec bude v domácí odvetě dotahovat. V úvodním zápase druhého předkola konferenční ligy prohrál s chorvatským Varaždínem 2-3. Zprávy končí 4 minuty po 11. a vysílá Vlasta Korec.
4: Ano, zase ten fotbal, ale my ho přece milujeme, máme ho rádi. I vy děkuji, krásný den.
2: Ahoj taky.
4: V rámci tohoto týdne putujeme po naší krásné zemi, jsme v severních Čechách a Aleš Růžička vyrazil na dominantu, která se jmenuje Ještě.
5: Poledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Už za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, podíváme se na D1 nebo na D8 a nebo na D7. Tak to bude lehce o dálnicích, ale věřím, že to společně zvládneme. Je dobré vědět, co se kde děje. Děti dnes tráví spoustu času online a právě proto je dobré vědět, na co si dát pozor. Kyberšikana, vydírání nebo nevhodné sdílení fotek, to se může stát komukoliv. Co ale v takovém případě dělat? Začněte prevencí. Mluvte s dětmi o tom, co je bezpečné sdílet a s kým. Nastavte si doma hranice pro užívání telefonu a sociálních sítí a budujte důvěru. A když už se něco opravdu stane, zachovejte klid, uložte důkazy a vyhledejte pomoc, ať už ve škole nebo u odborníků. Malé kroky dokážou vaše děti ochránit víc, než si myslíte.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Vyškov se na 208. kilometru srazila dvě osobní auta, vytvořila se tady víc jak 8-kilometrová kolona. A na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Na D8 na 7. kilometru na úrovni odolené vody ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta. Čekejte zde 3-kilometrovou kolonu. A kilometrové kolony v obou směrech čekejte na D7 před omezením na exitu 2 letiště a na Pražském okruhu ve směru k D1 zde čekejte zdržení v koloně mezi 23. a 19. kilometrem. Volejte dopravu na číslo 605 222 007.

0: Za několik málo okamžiků se otevřou opět brány festivalu Benátska, ale já se vrátím do včerejšího dne, do včerejšího slovenského večera. My jsme tam nemohli chybět, přímo z našeho mobilního studia vysílali Petr Brožík a Renata Kuková a jedním z prvních hostů byl Petr Naď. Poslechněte si malou ukázku jejich rozhovoru, jak to probíhalo.
1: Jak se vlastně těšíte na to zahajovací antré tady na Benátské?
2: Tak já jsem už tu vlastně třetí alebo čtvrtýkrát na tomto festivale, takže to poznám. A odkedy to robí Impuls, tak to je aspoň dobře zpropagované, je tu veselo a já se těším, samozřejmě.
3: Vy už jste tady nastínil část toho svého pracovního programu. Léto je dobou festivalu. Co vlastně má Petr Naď rád na těch festivalech?
2: No tu atmosféru. Lidé jsou prázdninovo zbláznění. Letné lásky, trošku vínka alebo iného pozbudiva. A hlavně idu za tými pesničkami pri všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba, je jedna z mála posledných pozitívnych vecí, čo nám tu zostalo. Ja som rád, že robím muziku.
0: Petr měl velkou pravdu a já připomínám a nezapomeňte na to i vy, že dnes vysíláme z Benátské živě. Těšit se můžete na rozhovory třeba s kapelou Čenasky, Mňágů až Dorp a nebo s Pokáčem.
4: Bardotky se řítí!
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
14: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
15: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
14: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
15: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
14: Více informací v restauracích KFC.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Celý tento týden se s našimi reportéry pohybujeme v severních Čechách a protože u Liberce probíhá festival Benátská s Impulzem, zuřivý reportér Aleš Růžička vyrazil na dominantu tohoto krajského města.
1: Ještěd je 1012 metrů vysoký kopec. Na něm je nový hotel a vysíláč ve tvaru rotačního hyperboloidu, který tady je od září 1973. Ten kopci přidává ještě dalších 94 metrů. Ještěd i s vysílačem je dominantou a já vůbec nemám problém s tím, že to celé bylo oceněno jako stavba století. Navíc jde o národní kulturní památku. Nahoře je hotel, restaurace a bufet. Já si tam dal dobrou polévku, zelňačku za 80 korun, ale důležité je se na vrchol dostat. Tak tady je několik možností, které mi řekli pod Ještědem v infocentru. Já potřebuji nahoru na Ještě.
2: Ano.
1: Tady se dá použít ta lanovka?
2: Dá se použít
1: lanovka. A jak to teda funguje?
2: Lanovkou vás vyvezeme na horní skalku a pak to máte 2 kilometry procházku na Ještě.
1: To je ta hřebenovka jako taková?
2: Nebo? Ano, po hřebenovce, přesně 30 až 45 minut podle toho, jak je to svížně. A zpátky teda, buď to si to se běhnete těch 5 kilometrů.
1: A ta se kupuje jako jednosměrná nebo obousměrná?
2: Můžete obousměrná, obousměrný lístek je samozřejmě levnější. A nebo, když nevíte, nahoře máme třeba koloběžky z Ještědu, tak jo. Vám třeba můžu prodat i fakt.
1: Dá se to sjet.
2: A dá se to sjet na koloběžkách dolů.
1: A co vám budu povídat, tahle varianta se mně líbí úplně nejvíc. A nezapomeňte, že v Liberci, konkrétně v běžeckém areálu Vesec, probíhá Benátská s Impulzem. Tak nezapomeňte dorazit. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
3: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Věnování Lenka Filipová právě teď na vlnách Impulzu. Za chvilku doprava. Nehoda se stala na D7 na 7. kilometru směrem na Prahu. Za chvilku ještě se potěšíme s drobnými radostmi, které můžeme potkat každý den a jsou blízko nás. No a pak už Honza Verešovský a start odpoledního vysílání na vlnách Rádia Impuls. Hezký den.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, Zalo.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na Ústecké D8 na cestě do Prahy na 7. kilometru překáží dopravní nehoda. Kolona má přes 4 kilometry a narůstá. Ucpává se proto i náhradní trasa přes Klíčany a Zdiby. Pražský okruh popojíždí mezi Zlíčinem a Ořechem směr D1. Postojíte se také na trojce mezi Mračí a Benešovem z Prahy kvůli silnému provozu. Na dálnici D11 na 28. kilometru z Prahy do Hradce Králové se bouralo. Zdržíte se od exitu 25. Komplikace přetrvávají na dálnici D1 v okolí Brna na Vyškov. Pomalý provoz je mezi Ostrovačicemi až 28. kilometrem, kde policisté došetřují dopravní nehodu. A v 6-kilometrové koloně se zdržíte na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Z Global Assistance, Kuba.
1: Doprava pro tuto chvíli kompletní, no možná ještě ne, ještě chybí 1% informací a to je telefonní číslo 605 222 007. Teď teprve kompletní. Honza Benešovský ve studiu chystá odpolední prout muziky a informací. Co to bude? Ahoj.
3: Krásný, dobrý den, pokračujeme po Benátsku samozřejmě. Tak hele, já říkám, jo. Mňága až Djorb, Valda Gang, Činasky, Roxet, Turbo, co tady ještě máme? Žlutý pes, Pokáč, David Koller. To vše dnes na Benátské s Impulzem v Liberci, odkud vysíláme živě. Tomáš Kabá v pohotovosti s nabitým přenosovým zařízením přihlásí se za půl hodiny.
1: A ještě dodávám David Koller živě v rámci živého koncertu.
3: Tak.
1: To bude stát
3: tak,
1: za to.
3: Tak
1: jedeme dál.
3: Tak ahoj.
4: Kolona na D1? Radši piña colada u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: A já připomínám, že v závěru dnešního dopoledního vysílání připomenu, že radost ze života tu můžete najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyrazili napříč českém experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o to, čeho se v létě nejraději napijete.
1: Co je vaše oblíbené letní pití?
2: Voda, protože mě hydratuje.
3: Jako z těch alkoholických, tak mám teda takovou klasiku jako Aperol Spritz, anebo prostě vodu. Voda je skvělá.
1: Co je vaše oblíbené letní pití?
4: Oblíbené letní pití je mojito, protože si díky němu mohu představit, jaký by byl život v Karibiku.
5: Impuls. Radost ze života.

0: O šeri, šeri. Slucháte Radio Impuls, tohle známe. O ženy, ženy. Ve zprávách se dozvíme za chvilku, co je nového v kauze poslance za SPD Jaroslava Foldyny. Iva k tomu řekne víc. A já jdu na počasí. Zítra má být jasno až polojasno. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Druhý den Benátské s Impulzem vítá první návštěvníky. Kreml podle Američanů připravuje mobilizaci. Pavel hostil finalistky Wimbledonu. Polední zprávy dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Benátská s Impulzem vítá první dnešní návštěvníky. Festival v areálu ve Vesci u Liberce má před sebou znovu nabitý hudební program. Praktické rady připomíná reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné poledne.
3: Pěkný den. Parkování je povolené pouze na vyhrazených parkovištích. Centra Liberce jezdí znovu kyvadlová doprava. Jde o autobus číslo 41 a je zdarma. Připomínám, že celý festival je bezhotovostní. Mince a bankovky tak můžete nechat doma. Před hlavním vchodem do veseckého areálu je k dispozici úschovna. Na bezpečnost dohlížejí desítky policistů. Teď už k dění na samotném festivalu. Včerejšek patřil hlavně slovenským interpretům. Reakce návštěvníků přímo na místě zjišťoval kolega Tomáš Kabát.
4: Všecko tady klape, výborný jídlo, výborná hudba, lidi kolem, super.
5: Jsem tady poprvé, přišla jsem hlavně kvůli No Name a Miraj a tak.
6: První dojem velmi dobrý.
7: Za čím jste sem přijel, co vás nejvíc přilákalo?
6: Richard Miller.
5: Jo, je to úžasný, perfektní, super.
3: Ze včerejšího programu jsme živě odvysílali vystoupení kapely No Name. Dnes se republikou rozezní chraplák Davida Kolera. Jeho vystoupení na Benátské a zároveň i živák v našem vysílání začíná 10 minut před šestou. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
2: Cítím se bezcenný, tak poslanec za SPD Jaroslav Foldyna reaguje na tajné rozhodnutí děčínského soudu o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí, kterého se měl

0: Člověk tvoří několik výjezdů týdně. Následují různá zranění při pobytu u vody, například rozseknutá kůže o kámen při dětské hře. Třetí nejčastější jsou zhoršení zdravotního stavu ve vedrech u dlouhodobě nemocných. Nejvíc práce měli vodní záchranáři na začátku prázdnin, kdy se teploty pohybovaly až kolem 40. Školní volno letos hned začalo tragédií. Poblíž hráze se utopil 17-letý chlapec. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
1: Za psí množírnu padlo 5 let do vězení míří Věra Santos, kterou pražský městský soud trestá za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách. Zvířata zanedbávala, zvířata hladověla a žila na malém prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Santos také prodávala štěňata jako čistokrevná, ačkoliv nebyla. Odsouzená měla tak kruté metody rychlého páření mezi psy, že ani nemůžeme do éteru popisovat. Žena vinu od počátku odmítá. Rusko připravuje mobilizaci, zároveň se chystá na občanské nepokoje, které by ji provázely. Informují o tom američtí analytici z Institutu pro studium války, kteří své tvrzení opírají o nově přijaté ruské zákony. Konkrétně jde o to, že státní Duma schválila návrh zákona, který umožňuje občanům se záznamem v trestním rejstříku uzavírat smlouvy s ruským ministerstvem obrany během období formální mobilizace. Před ruskou mobilizací tento týden varovali také Ukrajinci. Kreml se ale k tomuto kroku neuchýlí dříve než po zářijových volbách do státní Dumy. Petr Pavel poděkoval tenistkám. Prezident přijal dopoledne na Hradě letošní české vítězky a finalistky turnaje ve Wimbledonu. Pavel sportovkyním řekl, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšeltovce, kterou po tajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové.
2: Posloucháte Radio Impuls, Benátka s Impulzem den druhý z festivalového areálu živě vysílá reportér Tomáš Kabát, připojí se znovu krátce po půl. No a teď už ten, kterému v Liberci pršel do písniček, Richard Miller.
3: Radio Impuls, radost ze života.
2: Srdce jako kníže Rohan s Ivanem Táslerem.
4: Měsíc jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 16:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls, kapela Činasky, dnes od 7 večer, živě na Benátské s Impulzem. Od nás ze studia Praha Anděl za chvilku pošleme Helenu Vondráčkovou. Léto je léto, teď se díváme do provozu, kolonu vidíme na Ústecké D8. Taky mezi Mračí a Benešovem, detaily připravujeme do dopravy 007.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 na 7. kilometru na úrovni Odoleny Vody ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta. Čekejte zdržení ve víc než 5-kilometrové koloně. Kilometrové kolony v obou směrech čekejte na D7 před omezením na exitu 2 letiště. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 4. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na trojce čekejte kolonu mezi Mračí a Benešovem ve směru na Tábor. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Ve směru na Vyškov doprava vázne mezi 201. a 209. A zlepšení nakonec na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové se na 28. kilometru podařilo odstranit nehodu, kolona se pozvolna rozjíždí. A my budeme rádi, když nám to potvrdíte, když se ozvete přímo do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za pár minut znovu přepojíme do Libereckého Vesce, kde druhým dnem pokračuje Benátská s Impulzem, velký hudební festival. Zvláštní reportér Tomáš Kabát nám poví, co se tam děje právě teď. Ovšem teď se můžeme ohlednout za tím, co už se odehrálo. U mikrofonu Petra Brožíka a Renáty Kukové se zastavil třeba Richard Miller.
1: Už nebude nahý.
2: Kde na vás ta energie z těch lidí nasáváte?
3: Určitě, samozřejmě.
2: Co chtějí lidi třeba na takových festivalech? Chtějí hrát jenom hity? Co máte přichystané na Benátskou?
3: No, hity samozřejmě ty musí být, to by nám ľudia neodpustili. A okrem toho aj také pesničky, o kterých si myslíme, že zaberají a že se páčí.
2: Je nějaká, kterou si vždycky třeba Češi přejí, nebo že víte, že je to ta, co je nejvíc táhne?
3: Je to úplně všade od Šumavy Tatrám po schodoch.
4: Kromě toho máte radši třeba spíš nějaké svoje komorní vystoupení, nebo co je pro vás úplně to nejlepší, kdy
3: viete,
4: vám
3: skutečně
4: jde husina?
3: Je v podstatě, pro mě je to úplně jedno. Já mám velmi rád komorné vystoupení, tak pro takých 400, 500, 600 lidí, kde můžeme zase v klude odprezentovat takovou tu, odvažujem se tvrdit, šanzónovou část mojho života. Ale takisto, keď sa ľudia takto na festivale odviažujú, je to presne zase ten istý pocit.
0: Richard Miller. Pokračujeme dál, dnes uslyšíte rozhovory s dalšími muzikanty, zastaví se Činasky, Mňága a Žďorp, nebo Pokáč, Benátská s Impulzem, den druhý, za okamžik od nás Tereza Mašková a Marek Lambora a v tuto chvíli ještě Vlastí.
5: Vtip Vlasty Korce.
6: Prosím tě, proč ses vyspala s mým manželem? No, já jsem chtěla vidět, jaký je rozdíl mezi tvým a mým manželem. Tak co se snad mohla zeptat, ne?
7: Bardotky se řítí!
8: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
9: Sex spray přebije i Alzheimer.
8: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
10: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
12: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
13: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
15: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvilku si dáme Lékořici Václava Neckáře. Klasika z Impulzovic krabičky. Benátská s Impulzem má před sebou druhý festivalový den. Hudební program začne už za pár minut. Do areálu se teď podíváme živě za Tomášem Kabátem. Pěkné odpoledne, Tome. Pojďme se ještě krátce ohlédnout za včerejším programem.
1: Dobré odpoledne, tak po včerejším živě odvysílaném koncertu No Name nastoupili na pódium Miraj a to byla opravdu velmi energická kombinace, protože obě tyto kapely umí perfektně pracovat s publikem. Igor Tymko se svým charakteristickým tancem v ruce stříbrný mikrofon, do kterého nejenom zpíval, ale taky skrze něj bavil, ať už vtípky o svých písničkách nebo interakcí s lidmi pod pódiem. Skupina Miraj, tak ta už nastoupila po setmění, takže vynikly ty světelné efekty, nechyběly ani konfety nebo šlehající plameny. Ostatně bez toho už si ani koncert skupiny Miraj nedokážu představit, v tomhle taky vždycky vynikají. Na scéně měli roztaženou dekoraci evakuující retro pokoj, nechyběly květiny, nástěnné plakáty nebo retro televizní obrazovka, která blikala do rytmu hudby, takže to pódium opravdu mělo svou specifickou atmosféru. Co mě ale opravdu vyrazilo dech, tak to bylo, jak posunul Miraj Navrátil tu práci s publikem. Dokonce vytáhl na pódium několik lidí, které zapojil do koncertu tak, že jeden pán měl hrát na foukací harmoniku, jednu dívku posadili ke klavíru a další dívka ta ještě zpívala. Já se vsadím, že to byl pro tyhle vybrané osoby zážitek na celý život. Ostatně krátký úryvek tady z této akce najdete i na našich sociálních sítích v rámci rozhovoru s Mirajem, který jsme natočili po jejich koncertu. No a pak mi málem vypadly oči z důlku, když jsem viděl, že se na pódiu se skupinou Miraj objevil i náš týmový kolega Ondra Cikan, který tady na hlavním pódiu moderuje spolu s Klárou Šedovou. No a Ondra si tam zase vyzkoušel taneční kreace, skákal tam zleva doprava, zprava doleva. No to musí být opravdu úžasná zkušenost. Já bych si strašně přál třeba si jednou zaspívat nebo učit s Mirajem na pódiu.
0: No, já jsem to viděl na Instagramu a ty jo. Tam paříš taky.
1: Já tam pařím, ale vidět nejsem, jsem jakoby na boční straně v zákulisí, nebo jako vidět jsem trošku, ale Ondra Cikan tam stál normálně uprostřed pódia vedle basáka.
0: Dobře, Tomáš Kabát teď živě z Benátské v Liberci, popsal si nebo zrekapituloval si včerejšek a na co se můžeme těšit dnes?
1: Tak dneska už se program rozbíhá naplno, to znamená, že se rozezní hudba na všech pěti pódiích. My jsme to naše odbavovací pracoviště přestěhovali na scénu číslo 2, odkud pro vás budeme živě přenášet celý koncert Davida Kollera. Pozor, tentokrát to nebude večer, ale v 18 hodin, tak si nás nalaďte. No a během dne si dáme taky živě jednu písničku od Pokáče. Mobilní studio Benátska vysílá od 16. do 21. hodiny.
0: Benátská s Impulzem v Liberci, reportérsky pokrývaná Tomášem Kabátem. Já ti děkuju a zase za hodinu naslyšenou.
1: Hezký den přeju.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Čistá krása. S impulzovic krabičky, léčba, lékuřicí a Václav Neckář. Česká klasika bude pokračovat, připravují se olympici. Nicméně, teď míříme do provozu, nehoda se stala na D1 u Brna ve směru na Vyškov. Podrobnosti přidáme v dopravě 007 za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsme tady, vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Problémy očekávejte na dálnici D1 v okolí Brna. Z Prahy na Vyškov na 193. kilometru bourala v levém pruhu 3 osobní auta. Přerušovaná fronta se táhne od Ostrovačic. A dále na Vyškov na 204. kilometr se po předchozí nehodě již projíždí bez výraznějších komplikací. Kvůli dopravnímu omezení čekejte zdržení z obou stran na 50. na obchvatu Zlechova mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Na dálnici D11 na 23.5 kilometru z Prahy na Hradec Králové u Sadské bourala 2 osobní auta, kolona má necelé 2 kilometry. Bouralo se také na ústecké D8 do Prahy na 7. kilometru, postojíte si od 11. A ucpaný zůstává Pražský okruh na cestě k dálnici D1 před Ořechem. Zdržíte se také v tunelech Blanka v Praze směra Barrandov. Ve Strahovském tunelu se projíždí s omezením. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkujeme, teď dopravní agent Petr nám chce něco říct, halo?
3: Prosím vás, na D3 se pohybujou chodci směrem od Chotovin na Tábor, tak si na to dávejte pozor, jsou to nějaký sebevrazy.
1: Jo, chodci na dálnici to zavání vždycky pěkným průšvihem, tak pozor na to. Všechno hlídáme dál, když se ozvete, budeme rádi, připojte se do vysílání přes mobilní aplikaci Rádia Impulsa nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: Hezky v tempu Radio Impuls žijeme českou muzikou. Při nákupech na internetu dávejte velikánský pozor. Zaznamenali jsme příběh muže z Prostějovska, který, kdo ví, zřejmě kvůli nějaké nepozornosti přišel o celkem slušnou sumu peněz. Kolik to bylo, řekne Iva ve zprávách. A teď počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Tunel z Prahy do Berouna bude mnohem dražší. Taky druhý den benátské s Impulsem nabídne živák. V Madridu platí kvůli ohni stav nouze. Zprávy v jednu nese Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude dražší, než se plánovalo. V dnešních cenách kolem 670 miliard korun. Je to výrazně víc, než se v minulosti uvádělo. Před 7 lety Správa železnic počítala v tehdejších cenách se 47 miliardami. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu, pokračují taky geologické průzkumy. Samotná výstavba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Stavba tunelu je jedním z nejrozsáhlejších dopravních projektů v Česku. Nový dvoukolejný úsek má zrychlit cestu z Prahy na západ republiky a dál do Německa. Zároveň odlehčí nynější trati kolem řeky Berounky pro příměstské spoje. Ze Smíchova dojedou do Berouna za 13 minut, tedy o více než půl hodiny rychleji než v současnosti. Do Plzně by cesta vlaku po nové trati měla trvat kolem 3/4 hodiny. Část benátské s Impulsem se rozezní celou republikou. Taky ze druhého dne festivalu ve Vesci u Liberce totiž odvysíláme živák. Reportér Vítek Zábranský shrnuje, co všechno nás čeká. Vítku, pěkné odpoledne.
5: Hezký den. Včera to byl živák slovenské skupiny No Name. Dnes uslyšíte Davida Kolera. Jeho vystoupení začíná 10 minut před 6 hodinou. Koncert bude součástí našeho veseckého mobilního studia, kam se kompletně přepneme v 16 hodin. Přímo z benátské vás tak čekají zprávy a moderovaný blok Petra Brožíka s Renatou Kukovou. V mobilním studiu znovu přivítají několik interpretů. Včera vyspovídali mimo jiné Petra Nadě. Festivalovou atmosféru si slovenský zpěvák užívá.
6: Lidé jsou strašně milí vtedy. Dnes jsou televízory. Nemají kdo naštvat. Tak prostě jdu a zpěvají si a hlavně jdu za těmi pesničkami při všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba jedna z mála posledních pozitivních věcí, co nám tu zostalo. Já jsem rád, že robím muziku.
5: Návštěvníci se dnes na místě můžou kromě Davida Kolera těšit třeba na Činasky nebo zřejmě největší tahák festivalu, švédskou legendu Roxette. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
4: Za ubodání.

0: tučnému zisku byla volná. Muž přišel o 93 tisíc korun. Pachatele hledá policie, hrozí mu až 8 let. Ostravu čekají dopravní komplikace. 1. srpna totiž začíná oprava téměř 6-kilometrového úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava v jedné z nejvytíženějších dopravních tepen v kraji bude svedena do jednoho jízdního pruhu pro každý směr. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl říká, že práce rozdělili do 2 etap.
1: Vždy po 10 dnech. Celková doba hlavních prací tak vychází přesně na 20 dní. Práce budou probíhat ve 2 až 3 směnném provozu. Celkem vyfrézujeme a položíme zhruba 47 tisíc tun materiálu, což představuje přepravu přibližně 100 tisíc tun různé hmoty v krátkém časovém období.
0: Oprava povrchu v Ostravské Rudné ulici se bude týkat úseku od křížení s ulicí Nad Porubkou po křížení s Plzeňskou ulicí. V 1. etapě bude do 10. srpna zavřený směr do Opavy. A ve španělském Madridu a okolí platí stav nouze. Vláda ho vyhlásila kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Ministerstvo vnitra mezitím oznámilo, že žádá ostatní státy Evropské unie o vyslání 4 hasičských letadel.
2: Iva Horáková, zprávy zase za hodinku. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Posloucháte Rádio Impuls. Dnešním vrcholem na Benátské bude z hlediska našeho rádia živák Davida Kolera, jak jsme slyšeli, který pošleme v podstatě do celého světa, protože internet. Na festivalu v Liberci máme skvělého reportéra Tomáše Kabáta, za chvilku se znovu připojí.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.
2: Je tady Dan Landa, chystají se Eláni. Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré odpoledne.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku dáme Roxette, kteří to dnes rozbalí na Benátské s Impulzem jako zahraniční superhvězdy. Teď něco o světě. Internet není úplně bezpečný prostor, to víme. Vezměme si třeba takové deepfakey, což jsou videa nebo audia, která sice vypadají naprosto skutečně, ale jsou falešná. Může jít o video celebrit, známých politiků, ale třeba i vašich známých. Útočníci ho mohou použít k vydírání, poškození reputace nebo šíření lží. No a jak takový deepfake poznat? Někdy to může být docela náročné, ale podle expertů si máme všímat, odkud obsah pochází, ověřovat informace, které vidíme, a hlavně nezdílet nic, u čeho si nejsme naprosto jistí. Prostě i malá dávka opatrnosti na internetu dokáže ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 začínáme na 7. kilometru na úrovni Oduleny Vody ve směru na Prahu. Stále částečně brání provozu srážka dvou osobních aut. Postojíte si tady ve 4-kilometrové koloně. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 23. kilometru se srazila dvě osobní auta. Do kolony se dojíždí na 18. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované fronty na 8. Ta kolona pak dál pokračuje typicky na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Další přerušovanou kolonu vidíme na D1 ve směru na Brno mezi 18. a 22. kilometrem a před Brnem je podobná situace mezi 172. a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vyjedete do kolony na 3. kilometru a 7-kilometrovou vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od rakouských hranic. Cokoliv můžete doplnit, my vás moc rádi uslyšíme. Ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. No a teď píseň, která podle mě dnes večer jistě zazní na Benátské s Impulzem od kapely Roxette.

0: Impuls. Dnes vysíláme živě z Benátské s Impulzem. Je to hudební festivalová super událost prázdnin. Za pár minut se nám znovu připojí do vysílání Tomáš Kabát. Čeká nás živák Davida Kolera, který začíná za 10 minut 6. Komplet ho odvysíláme. No a včera vystupoval na Benátské Petr Naď. Zpovídal ho Petr a Renata.
1: Jak se vlastně těšíte na to zahajovací antré tady na Benátské?
2: Tak já jsem už tu vlastně třetí alebo čtvrtýkrát na tomto festivale, takže to poznám. A odkedy to robí Impuls, tak to je aspoň dobře zpropagované, je tu veselo. A já se těším, samozřejmě.
3: Vy už jste tady nastínil část toho svého pracovního programu. Léto je dobou festivalu. Co vlastně má Petr Naď rád na těch festivalech?
2: No tu atmosféru. Lidé jsou prázdní nebo zbláznění. Letné lásky, trošku vínka alebo jiného pozbudiva. A hlavně jdu za tými pesničkami pri všetkých kapelách. To je krásné. Prostě to je hudba, je jedna z mála posledných pozitivních věcí, co nám tu zostalo. Já jsem rád, že robím muziku.
0: Petr Naď, Benátská s Impulzem v Liberci pokračuje. Čekají nás Roxette, Činasky, Mňága a Žďorp a za dvě minuty taky Marek Ztracený, ten ovšem ze studia Praha Anděl.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
6: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli Impulzovic Krabička, v ní Hana Zagorová, Petr Kotvald, Stanislav Ložek a teď znovu přepojíme do Liberce na Benátskou s Impulzem, odkud živě vysílá Tomáš Kabát. Psal mi před vstupem, možná bude zrovna kapela, tak kdybys neslyšel, normálně mi to řekni. Tak píšu, jaká kapela, a Tom píše Bastardi z Havířova. Tak jsem na to zvědav. To jsou oni, Tome?
1: Ano, to jsou oni, pěkné odpoledne, takže předpokládám, že mě slyšíš.
0: Slyším tě a víš co, nech to chviličku, ať slyšíme Bastardi.
1: Krásný rokec, elektrická kytara, je to nádhera. Pánové, ano, přijeli z Havířova 6 hodin cesty, aby tady hodinku zahráli. A teď, až dohrají, zhruba za 10 minut to všechno zbalí a pojedou zase 6 hodin zpátky. No a hned vedle tohohle pódia, to je ta druhá hudební scéna, tak vedle ní je taky naše mobilní studio a vedle něj je taková Impulzovic zóna. To si myslím, že je stanoviště, které nelze přehlédnout. Nejenom žluté stany, ale taky žluté vlajky s naším logem, s touto zónou jsou spojené taky pohodlné sedací pytle a opalovací lehátka. Dneska svítí sluníčko, takže už jsou trošku obsazena a z těch lehátek je třeba poslouchat buď toto naše vysílání, které začíná v 16 hodin, anebo třeba i koncert na druhém pódiu. A máme tady i šikovné hostesky a promotéry. Já teď oslovím Ondru, promotéra. Ahoj Ondro.
2: Dobrý den.
1: Tak co všechno je tu k dispozici přímo v tom stanu?
2: Přímo v našem stanu si můžete zatočit kolem štěstí, pokud máte staženou aplikaci a sledujete nás na jedné ze sociálních sítí. Můžete si začít kolem štěstí, ve které máme různé výhry, jakožto třeba nějakou drogerii, nějaké deskové hry, vědomostní hry, hry na cesty, vaky různý. Můžete si u nás sednout tady, máme tady i fotbálek, fotokoutek. A pokud se zapojíte do soutěže přes kolo štěstí a vyhrajete jakoby největší radost, tak večer máme 18.30 slosování, ve kterém můžete vyhrát pobyt v Babylonu pro dvě osoby, tankovací kartu 2x 1300 korun a jednou 1300 korun na třetím místě.
1: Vzpomínám si, Honzo, když jsem vysílal loni z Impulzovic zóny, tak zrovna se tady hrál fotbalek. Dneska bohužel nikdo u něj. Já se zeptám Ondry jenom stručně, nějaký nejzajímavější zážitek. Dneska už je tady druhý den.
2: Tak dneska zatím ještě nic, ale včera nám tady začalo hodně pršet. Museli jsme tady s kamarádem běhat okolo celého stanu a dávat všude kolíky, aby nám sem nepršelo. Lidi tady hráli fotbálek večer a myslím si, že dneska to bude trošku záživnější, jelikož je pátek a zítra to bude taky ještě něco jako pořádného. A včera ten déšť byl docela nepříjemný, bylo tady hodně lidí jako v našem stanu, takže se tady nedalo hnout.
1: Ano, tak my popisujeme Impulzovic zónu na Benátské s Impulzem společně s promotorem Ondrou. Díky, měj se dobře.
2: Tak jo, mějte se.
1: No, já se tady přesunu k těm cenám, protože to mě tady zajímá, co je tady možné vyhrát, jenom stručný popis.
3: Tak u nás tady najdete dezinfekční krémy, krémy na ruce, parfémovanou vodu, spoustu her, jako například i vědomostní, anebo postřehový, batoušky i voděodolný batohy.
1: Mě ale opravdu nejvíc dneska tady zaujaly sluneční brýle, protože Honzo, ten včerejší déšť nám vystřídalo dnešní slunečné počasí, je opravdu krásně vymeteno. No a tolik tedy odtud z Impulzovic zóny, hned u vstupu vedle našeho mobilního studia.
0: No výborně, tak zdravíme Bastardi z Havířova, toho času v Liberci, a taky reportéra Tomáše Kabáta, jehož každý vstup je zážitek. Díky, zatím ahoj.
1: Ahoj.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

česká klasika Symplusovic krabičky. Za chvilku Lucie Bílá, Josef Vojtek, taky ABBA. Teď se ovšem díváme do provozu. Nehoda stále překáží na D8 na 7. kilometru, směr Praha. Podrobnosti zpracováváme, připravujeme dopravu 007. Poslouchejte za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vecpálek z Global Assistance. Haló.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Nehoda dvou osobních aut stále překáží na D8 na 7. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří přes 4 kilometry. Hodně ucpaný je Pražský okruh ve směru do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to jede kvůli tomu i na D5 před Prahou od 7. kilometru. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov bourali dva osobáky v levém pruhu. Do kolony vjedete v Povltavské u nájezdu na most Barikádníku a také v Holešovičkách u Bulovky. Hodně je trojka z Prahy do Tábora mezi Mračí a Benešovem. Silný provoz je na D1 z Prahy do Brna mezi 17. a 22. kilometrem. Před Brnem směrem z Prahy zvládne doprava mezi 178. a 196. A více než 6-kilometrová řada je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju, jestli někam zrovna frčíte, třeba na Benátskou do Liberce, tak se ozvěte, podejte hlášení přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Rádio Impuls, blíží se 14. hodina, policie v Brně připravuje se na návrat nejvyšší fotbalové soutěže, zítra je na programu zápas Zbrojovka Brno, Pražská Sparta. Ve zprávách řekneme, jaká opatření se chystají. Teď jdeme na počasí, zítra bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
4: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
3: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
6: Foldina má měsíční zákaz vrátit se domů. Na Benátské s Impulzem začíná koncert Nějak až Ďorb. Vojáci z vrtulníku jsou mimo ohrožení života. Hezké festivalové odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Jaroslav Foldina musí další měsíc zůstat mimo domov. O předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance SPD rozhodl soud v Děčíně. Soudní rozhodnutí je sice tajné, měsíční lhůtu ale potvrdil médiím sám Foldina. Děčínský zastupitel si tak musí hledat nové bydlení. Smyslem předběžného opatření, o které žádala Foldinova manželka, je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí ještě předtím, než začne soud. Soud u předběžného opatření nezkoumá vinu násilníka, ale to zda je potřeba okamžitá ochrana. Poslanec měl napadnout manželku před 2 týdny. Policisté pak Foldinu vykázali na 14 dní z domu a začali s vyšetřováním. Na Benátské s Impulzem se rozeznívají první tóny. Festival ve Vesci u Liberce zahájil druhý den. Dnes je na programu Teď od 2 hodin kapela Mňága až Ďorb, vystoupí i David Koller, skupina Činasky nebo večer švédská kapela Roxette. Festivalovou atmosféru si užívají i naši moderátoři, kteří návštěvníky provázejí na jednotlivých pódiích.
7: Moderuje se skvělé, atmosféra je tady úžasná. Hnedka od prvního tónu Petra Naděje bylo evidentní, že letošní Benátská s Impulzem bude mít neopakovatelnou atmosféru, takže skvělý, skvělý, skvělý.
8: Energie je skvělá, všichni přijďte na Benátskou s Impulzem, protože to tady stojí za to.
9: Čím dál tím víc lidí má zájem přijít i do stanu, kde není hlavní stage, ale kde přesto hrajou skvělé kapely. Já mám velkou radost z toho, jaká tam je bouřlivá atmosféra, takže zatím skvělý.
6: Na své si přijdete i ve svých domovech nebo autech. V podvečer z Benátské odvysíláme živák Davida Kollera. Vystoupení začíná 10 minut před 6. hodinou. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku jsou mimo ohrožení života. O zdravotním stavu 4 lidí promluvila armáda. Dodala, že zraněným i jejich rodinám poskytuje maximální podporu. 3 vojáky se středně těžkými zraněními záchranáři po nehodě přepravili do nemocnic v Brně a 1 s lehkým zraněním do Jihlavské nemocnice. Zraněný v Jihlavské nemocnici je mimo ohrožení života, ale pořád je na jednotce intenzivní péče. Armádní vrtulník se zřítil včera popoledni při návratu z výcvikového letu v Náměšti nad Oslavou. Vyhořelá budova ve Zlíně musí jít do půlky prosince k zemi. Majiteli, tedy společnosti Krým, to uložil stavební úřad. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit dokonce do 6 týdnů. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale objekt majiteli nepředali, pokračuje tam vyšetřování. Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po zranění hlavy. Pomoci by jim mohlo vyšetření biomarkerů z krve.

0: žádný významný nález, je za rok až 40%. Pacient tak zbytečně stráví v nemocnici nejméně 4 hodiny. Vyšetření biomarkerů by mohlo vyřešit problém za výrazně kratší dobu. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: TikTok porušuje pravidla, uvádí to Evropská komise, která tvrdí, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí ignoruje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta. Policie v Brně bude v pohotovosti. Na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna se připravují jihomoravští policisté i brněnští strážníci. První zkouškou bude zítřejší utkání zbrojovky proti AC Sparta Praha, na které budou dohlížet desítky státních a městských policistů. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno.
2: Posloucháte Radio Impuls. Platby kartou v zahraničí skýtají různé nástrahy, třeba takzvanou dynamickou měnovou konverzi. Vysvětlíme ve světě kolem nás po půl třetí, teď jdeme na muziku, přichází Martin Max a Honza Benešovský za mikrofonem.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls. Rádio.

0: Posloucháte Radio Impuls, hrajeme dál. Chystáme kapelu Kryštof, píseň Do nebe se propadám. Ovšem nejdřív zkontrolujeme silnice a dálnice. Kolona na D8 už se zvolna rozjíždí. Na příjezdu do Prahy po D5 se dál hromadí kamiony. Upřesníme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 6. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Na trojce ve směru na Tábor čekejte přerušovanou frontu mezi Mračí a Benešovem. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Víc než 6-kilometrová fronta je na tahu z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. A nakonec dobrá zpráva na D8 na 7. kilometru ve směru od Lovosic na Prahu už se podařilo nehodu odstranit, kolona se pozvolna rozjíždí. A zase budeme rádi, když se ozvete přímo z ní 605 222 007, telefonní číslo, které můžete využít, a nebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu!
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: Radio Impuls. Igor Tymko s kapely No Name se na Benátské zastavil v našem mobilním studiu, kde si povídal s Petrem Brožíkem a Renátou Kukovou.
1: Igore, vy jste kdysi jako No Name začínali nebo hráli na Benátské jako celkem neznámá slovenská kapela, tak zavzpomínejte, co to bylo za roky?
2: To si už ani pán Boh nepamätá. To bylo ještě v areáli, kde bylo zadu tak mokro, že celý areál byl vysypaný senom, aby to možno vůbec mohlo fungovat. Bylo to v krásnom malebnom prostředí. Ten festival od vtedy krásně narastl do obrovských rozmerov, takže můžeme si my takovou štipkou prispieť a povedať, že ano, aj my jsme byli u toho, keď ta Benátska s Impulzem krásně vyrastla jeden renomovaný festival.
3: No Name, 30 let letos, když jste byli na tom začátku, bylo to vůbec představitelné?
2: Jak si nedokážeš představit, kam chceš jít, tak tam nemůžeš dojít. Takže my jsme chceli být nejlepší kapela na světě, to se nám evidentně podarilo. A teraz v rámci těch našich sfér a našich regionů je to neuvěřitelné. Keď si zoberí, že Košice, kde jsme vznikli a celá kapela, kde jsme se narodili, dodnes tam žijeme, je tu od Liberce asi 800 kiláků, tak to je vůbec neuvěřitelné, že tu robíme rozhovor a lidé zpívají naše songy. Takže je to zázrak.
0: Igor Tymko. Mimochodem, hromadu obrazového materiálu z Benátské máme na sociálních sítích, Facebook, Instagram, spousta fotek a videí, třeba jak celá naše parta trsá na pódiu s Mirajem. Dnešní festivalové dění v Liberci pokračuje přímo. Dnes přineseme další rozhovory s muzikanty Zastaví se Činasky, Mňága až Ďorb nebo Pokáč. A pozor, za 10 minut 6 začne živák Davida Kolera, který budeme vysílat komplet celý. Tolik dnešní program Benátské s Impulzem v Liberci. No a z našeho, řekněme, pevného studia Praha Anděl pošleme za okamžik k Syndla X.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Chtěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Prosecco přesně v italském stylu.
11: To je Mionetto.
10: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
11: Mionetto.
10: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
11: Mionetto.
10: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
11: Mionetto. Víc než jen prosecco.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. U nás ve vysílání je vždycky důvod se těšit. Teď třeba na Karla Gotta.
1: Svět kolem nás.
0: Platební karta při cestování patří dnes už k povinné výbavě. Bezhotovostní platbu preferuje při nákupu v kamenném obchodě 8 z 10 lidí. Reportér Vítek Zábranský se ale v magazínu Téma dočetl, že i platba kartou přináší různé nástrahy. Vítku, dobré odpoledne. Na co si máme dávat hlavně v zahraničí pozor?
2: Hezké odpoledne. Především jsou to nevýhodné kurzy, takzvaná dynamická měnová konverze. Terminál totiž často nabízí platbu jak v českých korunách, tak i v místní měně, třeba eurech. Vždy je z pohledu zákazníka výhodnější zvolit místní měnu. K platbě se totiž nezapočítává nevýhodný kurz a další poplatky. To platí i při výběrech z bankomatu. Magazín Téma také upozorňuje na platby kartou v exotických destinacích. Tady je lepší banku o naší cestě informovat předem, může si totiž myslet, že došlo k zneužití karty a platbu zamítnout.
0: No a jak je to s bezpečností při bezhotovostních platbách?
2: Lepší než fyzickou kartu je využívat mobil nebo třeba hodinky. Při takových platbách totiž dochází k takzvané tokenizaci. Obchodník v tu chvíli nezná reálné číslo karty, které nahradí právě speciální digitální token. Snižuje se tak riziko možného zneužití. Provozní ředitelka Komerční banky Jitka Houbová magazínu Téma řekla, že poměr karta versus hotovost se v posledních letech obrátil. Dnes hotovost na cestách funguje jako rezerva. Platební karta je zkrátka nutnost. Navíc existují místa, kde už hotovost nepřijímají, typicky třeba ve skandinávských zemích. Obchodníkům takový přístup potvrzují i data od poskytovatelů karet. Při možnosti bezhotovostní platby zákazník utratí víc peněz. Víc než polovině lidí vadí, když takovou možnost nemá, často to odradí od nákupu úplně. Mimochodem, právě probíhající festival Benátská s Impulsem je výhradně bezhotovostní, takže i tam patří platební karta k povinné výbavě.
0: Říká reportér Vítek Zábranský. Tak děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls, česká klasika s razítkem Impulzově z krabičky. Za malou chvíli Dalibor Janda nebo Lady Gaga, prostě parádní hudební mix. A k tomu předvíkendová doprava 007. Měříme například kolonu na D1 u Brna ve směru od Prahy. Výsledky měření oznámíme za minutu a půl v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozdravme Marka Vicpálka do Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Ondo, pěkné odpoledne. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. Hodně plná je i bratislavská D2 na příjezd do Brna od 3. kilometru. 6. kilometrová fronta je na tahu z Vítně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Kvůli omezení je v obou směrech ucpaná silnice 44 před Zábřehem mezi Mohelnicí a Šumperkem. Skoro 2-kilometrová kolona je na konci D1 u Jaroměře směrem do Náchoda. Práce silničářů komplikují provoz na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou. Kolony se táhnou z obou směrů. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Proti směru se zdržíte mezi Lochkovem a Barandovem. A v Praze si postojíte před sjezdy na Kbelskou. V Týnovecké to stojí od Zdib a v Novopatské od Černého mostu. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju moc, budeme velmi rádi, když nás doplníte. Ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo brnkněte na 605 222 007. Šťastnou cestu a dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvíli už zprávy ve 3 hodiny, které odbavíme živě z mobilního studia na Benátské v Liberci. Budeme v nich informovat mimo jiné o jednom rekordu dopravního letectví. Já nesu počasí na zítřek. Bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů Celsia.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Barotky se řítě!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
8: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
9: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotky.
10: V Místecku zemřela 14-letá tábornice. Kvantas testuje nejdelší pravidelný let. Benátská s Impulzem vstoupila do druhého dne a přímo z areálu festivalu má zprávy ve 3 hodiny Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Na Frýdeckom Místečku v noci zemřela 14-letá účastnice dětského tábora. Nepřežila dopravní nehodu osobního auta u Brušperku, kde vozidlo skončilo v příkopu. Za volantem seděla 23-letá řidička, která spolu s dalšími dvěma nezletilými spolujezdkyněmi vyvázla s lehčími zraněními. Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi. Ministr zahraničí Petr Macinka to řekl při odjezdu z návštěvy Chorvatska s tím, že Čech byl v Číně na soukromé návštěvě. Podrobnosti Macinka projedná s diplomaty po návratu z cest. Kauzu muže vyšetřovaného kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti budou řešit ministerstva zahraničí a spravedlnosti. Letecká společnost Qantas míří vysoko. Její speciálně upravený letoun se dnes po víc než 19 hodinách nepřetržitého testovacího letu dostal z Francie až do Austrálie. Jak upozornil server Seznam zprávy, společnost se tak přiblížila k zahájení nejdelšího pravidelného leteckého spojení na světě. Fotbalová Sparta je blízko příchodu Haalandova bratrance. Na Letnou by se měl podle zdrojů zpravodajského portálu Infobal.cz stěhovat norský útočník Braut Brunes. Jde o bratrance slavného Erlinga Haalanda, který zářil v dresu Norska na mistrovství světa. Brunes by měl právě v Praze podstupovat zdravotní prohlídku a Sparta by za něj měla zaplatit v přepočtu 120 milionů korun. Druhý den Benátské s Impulzem se naplno rozjel. Přinese koncert zahraniční hvězdy skupiny Roxette. Teď se podíváme do zázemí festivalu s naším reportérem Tomášem Kabátem. Dobré odpoledne.
11: Pěkné odpoledne, Lenko. Já jsem teďka u tebe mluvil, ale když už jsme u těch pozvánek, tak...
0: Tak, Tomáše neslyšíme. Už jsem chtěl pochvalovat technické čarování, ale na druhou stranu stejně je to neuvěřitelné, když si představíte tu realitu, že Lenka s Tomášem jsou v Liberci a já na Pražském Andělu. Dvě studia Rádia Impuls ve spolupráci, Benátská s Impulzem pokračuje, čekají nás další živé vstupy, snad se to podaří, ale teď pár písniček ode mě.
1: Impuls. Radost ze života. Radost.

0: dáš mi.
1: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další česká letní hitovka Ilona Čáková bude zpívat. Dnes má skoro každý spoustu účtů, e-mail, internetové bankovnictví, sociální sítě a tak dále a tak dále. A všechno z toho je tak trošku klíčem k našim osobním informacím. Jak se tedy bránit před odcizením? Odborníci doporučují, začněte silnými a unikátními hesly, nikdy, nikdy je nezdílejte s nikým a nastavte, pokud je to možné, dvoufázové ověření. Pokud si nevíte rady o pomoc s nastavením, požádejte někoho blízkého, komu ovšem můžete stoprocentně důvěřovat. Dejte si také pozor na e-maily nebo SMS zprávy, které po vás chtějí heslo nebo číslo karty a hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. I malé kroky dokážou ochránit vaše účty a ušetřit spoustu starostí a opravdu se vyplatí dát jim čas.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D8 vyjedete do kolony u Klíčán. Fronta dál pokračuje Cínoveckou až po nájezd na Kbelskou, kde je provoz vedený do jednoho pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do kolony na 7. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech. Na 19. kilometr dál se zbrzdíte v obou směrech na silnici z Pelhřimova na Humpolec mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 180. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru a 6-kilometrová popojíždí na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Od nás zatím takto, pokud máte něco vy, ozvěte se, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední program Benátský.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku hrajeme Činasky, kapelu, která v 7 večer vystoupí na Benátské s Impulzem v Liberci. Taky se pánové zastaví v našem mobilním studiu na rozhovor u Petra s Renatou, minimálně tedy Michal Malátný, šéf skupiny. No a co se ve festivalovém areálu ve Vesci odehrává právě teď, v těchto okamžicích, tak to nám řekne v dalším vstupu reportér Tomáš Kabát, spojíme se přibližně za 10 minut.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotský.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls. Co dál? Za chvilku Ivone Přenosilová z Impulzovic krabičky, boty proti lásce. No a teď znovu míříme do Liberce, kde druhým dnem pokračuje Benátská s Impulzem. Velký to hudební festival, na kterém jsme se jako rádio kompletně zabydleli i s mobilním studiem, tak je Tomáš Kabát, tam tančí a šlape louku, obrazně řečeno. Ale teď bude informovat Ryze reportérsky, vezme nás do zázemí festivalu. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, je to tak, já vás provedu prostředím, kudy neustále procházejí lidé od nás, moderátoři Impulzu, naši technici, organizátoři a další. Zázemí máme logicky hned za naším mobilním studiem. Je to bílý stát. Já teďka obcházím to mobilní studio a pomalu už vcházím do toho našeho bílého vstanu. Já tady vidím uprostřed ten dlouhý stůl, u kterého pracuje nejenom redakce, taky oddělení sociálních sítích. Kousek vedle, tak tady vidím občerstvení, samozřejmě perlivá voda, kafe musí být a lednice, samozřejmě, která udržuje ty drinky dostatečně chladné. Já jsem si přinesl dokonce i větrák, protože jakmile se slunce ještě o něco více rozežhne, tak tady bude k nevydržení a to je na základě zkušeností z minulých let. U stolu, koho tady máme? Renata Kuková, Petr Brožík, ti se vlastně chystají teďka na to vaše vysílání, ahoj.
2: Přesně tak, hezké odpoledne, za 20 odpoledne. Minut začínáme zase živě tady z našeho mobilního studia, těšíme se.
1: No, nějaké, co děláte před vysíláním? Děláte tu kávu, že?
3: Děláme si kávu, je tady vážná atmosféra, je skvělé počasí oproti včerejšku a se na všechny těšíme a věříme, že se nám podaří přenést vlastně tu atmosféru i přes jako náš éter.
1: Máme tady Dana Žlebka. Dane, na čem pracuješ ty teďka?
4: My teď aktuálně chystáme ještě naše odpolední vysílání z mobilního studia. Jako včera i dnes budeme pro vás vysílat živě z Benátské s Impulzem od 4 odpoledne, tak doufáme, že u toho budete taky. A zároveň pro vás chystáme několik rozhovorů, můžete se těšit třeba na Pokáče, bude tady taky Michal Malátný z kapely Činasky. Máte se na co těšit.
1: Takže Honzo, tak jak se tady jako Radio Impuls dělíme na různá oddělení a v Praze sedíme v různých kancelářích, tak teďka jsem tady prostě v takovém centrálním mozku, kde sedíme všichni pohromadě. Tady Ondra Cikán.
5: Zdravím do pražského studia, zdravím posluchače. No je to tady skvělý, Tomáši, až ti došli slova, člověče.
1: Já se totiž slyším se zpožděním, protože jsem napojený na ještět. Holky ze oddělení sociálních sítí určitě teďka uploadují nějaká videa. Eliška, Dominika, já jsem tady někde probíhá. Co děláte, na čem pracujete?
6: My teďka střiháme první reelsko z Pokáče a teďka ještě dostřihnout takový trend nás jako týmu, že jsme rádiová rodina, takže střiháme i trendy.
1: Ano, to jak jsme se chytali za ty prsty, taky jsem se podílel.
6: Ano, takže za chvíli to bude na našich sociálních sítích.
1: Kuba Hoříšek uváděl Pokáče.
7: Ano, a jak se říká, plný kotel, plno lidí, on je takový headliner, to znamená, že skutečně jako spousta lidí a to je takové, no úplně nejlepší mluvit na prostě tolik, myslím si, že několik tisíc lidí, no tak to jsem se moc užil.
1: My se podíváme na Pokáče, vezmeme ho s jednou jeho písničkou přímo do vysílání, hned po zprávách, to bude za necelých 20 minut.
0: Takže centrální muzek lidstva CML Praha Anděl zdraví Liberec. Ahoj!
1: Ahoj!
8: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Rádio Impuls, česká klasika. Za chvilku Pink Floyd nebo Mirai. Ve 4 hodiny přepojíme zase na Benátskou s Impulzem a budeme vysílat už celé odpoledne živě přímo z Liberce. Porouchané auto stojí na Pražském okruhu, jedno z dopravních témat, které budeme upřesňovat. Za minutu a půl si poslechněte Dopravu 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Milujeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se Marek Vecpálek z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Ucpaný je Pražský okruh směrem z letiště do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Na 18. a půltém kilometru stojí porouchané vozidlo. Hodně plná je proto i plzeňská D5 před Prahou od 6. kilometru. Dlouhé zdržení naberete v Praze před sjezdy na Kbelskou. V Týnovecké si postojíte od Zdib a v Novopatské od Černého mostu. Popojíždět budete na trase z Prahy do Tábora mezi Mračí a Benešovem. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je předušvaná kolona mezi 178 a 196 kilometrem. 5-kilometrová řada je na cestě z Vídně do Brna před hraničním přechodem u Mikulova. Vážná nehoda cyklisty komplikuje provoz na výjezdu ze Vsetína směrem do Lidečka. Kolony se táhnou s obou směrů. Další fronty sledujeme na příjezdu do Zábřehu na trase z Mohelnice do Šumperka, také na konci D11 u Jaroměře směrem do Náchoda nebo na silnici 35 z Liberce do Turnova před Hořkovicemi nad Mohelkou a to v obou směrech. Z Global Assistance, Marek.
1: Děkuju, pojďte nás doplnit, ozvěte se na 605 222 007 nebo přes žlutou aplikaci.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Pátek 24. července odpolední impuls, 2 minuty před 16. hodinou. Teď už jste spojeni přímo pod Ještěd, protože jsme v areálu Vesec. Druhým dnem pokračuje Benátská s impulzem, 32. ročník. A tentokrát je už živé studio přímo tady v prostoru u těch hlavních stagí. Můžeme pozdravit i lidi, kteří jsou tady a budou nás poslouchat. Petr Brožík, Renata Kuková, přejeme krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne. No a pokud chcete vědět, jaké bude zítra počasí, to by nás mělo zajímat hlavně na Benátské. Nemělo by tady pršet, mělo by být zítra 25 stupňů, jinak sobota bude polojasná, sem tam sice sprchnout může a 20 až 25 stupňů.
0: Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. Další muzika bude následovat, Jana Kiršner v Cudzomestě, co nevidět. Hezké odpoledne s Impulzem.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bardotky se řítí!
7: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
8: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
7: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
9: Jsme krásný, jsme královny, jsme bardotský.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Policie na Znojemsku pomáhala dětem ztraceným v lese. Mladík zneužil AI k vytvoření nahé fotky známé. Návštěvníky Benátské s Impulzem baví pokáč. A zprávy z festivalového centra dění má ve 4 hodiny Lenka Svobodová.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Pocity Jeníčka a Mařenky zažili děti na Znojemsku. Během letního tábora se skupinka 5 dětí zdržela u rybníka a po setmění se při návratu zatoulala v lese. Příběh ze středy, který policie zveřejnila až teď, má ale šťastný konec. Všechny děti jsou v pořádku. Sebou měli totiž jeden telefon a zavolali na tísňovou linku. Policie k ním dorazila během několika minut. Pardubičtí kriminalisté varují před moderním zločinem. Řeší případ mladíka, který pomocí umělé inteligence upravil fotku své známé, vytvořil z ní falešný nahý snímek a svoje dílo pak rozeslal dalším lidem. V kraji je to letos už 6. podobný případ. Policie ale upozorňuje, že zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí AI je trestný čin a hrozí za něj až 5leté vězení. TikTok má na čem pracovat. Evropská komise předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. Za porušení pravidel teď TikToku hrozí vysoká pokuta. Návštěvníkům zoo Hodonín dělají radost nové chlupaté přírůstky. Dvě mláďata lva berberského už mohou vidět v pavilonu Šelem, který byl několik týdnů částečně uzavřený, aby lvice s koťaty měla potřebný klid a pocit bezpečí. Teď už ale mláďata dostatečně vyrostla a dokonce začínají ochutnávat maso. Na Benátské s Impulzem panuje hravá atmosféra. Jak možná slyšíte, právě teď zpívá písničkář Pokáč a my se proto na závěr relace vydáme přímo na pódium za reportérem Tomášem Kabátem. Dobré odpoledne.
13: Je trochu netradiční, že zpěvák nakráčí na pódium bez toho, aniž by měl připravený konkrétní seznam písniček v jejich připraveném pořadí. Tohle to právě dneska udělal Pokáč, který hraje podle nálady a podle reakce publika. Dostali jsme ale příslib, že 100% dnes zazní Matfizák a už zazněla taky Kočka s Errorem. Tohle je radost pozorovat. Publikum se směje, je krásné vidět tu radost v jejich očích. Na pódium přitom není nic než stojan na kytaru, ukulele a mikrofon uprostřed, u kterého Pokač stojí. I tohle evidentně stačí k dobré show. Pojďme si tedy poslechnout jednu jeho píseň, pokud začne v následujících chvílích, uvidíme. Chvíli ticha, vyplníme interakci s některým z diváků. Jak se vám líbí Pokač?
14: Je to úplně super. Zpíváme o duši a užíváme si to úplně skvěle.
13: Já tady vidím i nějaké děti. Můžete do vysílání, jak se vám to tady
15: líbí?
16: Dobře.
13: Jo? A na co se ještě těšíte? Tak pojďte rodiče aspoň.
15: Roxette,
13: takže Roxette, to je dneska samozřejmě ta největší hvězda zahraniční. A teď už si pojďme poslechnout živě Pokáče přímo z pódia. Dámy a pánové, takže Pokáče si dáme jindy, protože tuto chvíli přijíždí záchranná služba, evidentně nějak to se prostě stává na festivalech. Takže vracím slovo do našeho mobilního studia.
0: Jak se myslíte, atmosféra báječná. Zprávy s Lenkou Svobodovou živě z Benátské s Impulzem. Za námi teď 4 minuty po 16. hodině. No a s vámi teď odteď naplno vlastně z našeho studia tady v areálu Vesec Petr Brožík.

0: ale že...
1: Odpolední impuls, 3 minuty po, nebo před 4:45 odpoledne, živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. No a my dneska pokračujeme druhým dnem, krásné počasí, úžasná atmosféra a taky sledujeme, co se dělo na hlavních pódiích, kde před nějakou dobou dospívala a dohrála skupina Mňága a Žorb, frontman kapely Petr Fiala s námi teď ve studiu. Dobré odpoledne, Petře.
2: Ahoj, hezké odpoledne všem.
0: Dobrý den.
1: Jaké to bylo?
2: Bylo to boží, no tak když kapela hraje ve dvě, tak celkem nemá co ztratit, jo. Můžeš se vymlouvat na to, že to byl začátek nebo něco, ale lidi došlo hodně, zpívali. Nás to baví vždycky stejně, víš, hrajem každý koncert jako poslední, protože to jinak nemá cenu.
1: A měli jste fantastickou atmosféru, fantastický lidi a energie z toho pódia šla velikánská. Jak vlastně to děláte, že jste pořád takhle živý?
2: No tak snažíme se udržet naživu a prostě já nevím, já mám takový životní režim teď posledních 10 let úplně protiklad toho, co bylo předtím. Jo, nepiju, nekouřím tabák, chodím na tury, do sauny, na masáž, do fitka, jo. A mám to tak rozplánovaný, že toho není moc, ono to vypadá jako, že to je nějaký drill, ale vlastně to je 7-8 hodin týdně, jo, což se dá ve zbytku času samozřejmě kvalitně válet. Jo. Není to jako takový velký problém.
0: Já musím přiznat, já jsem o sobě řekla, že nejsem vůbec festivalový typ, jsem poprvé na Benátské, ale pak jsem stála hodinu ve třetí řadě u vašeho pódia, protože jsem si vzpomněla na ty 90, kdy jsme na vás stopem jezdili do Ostravy na koncert a najednou jsem zjistila, že jsem festivalový typ, ale přišlo mi, a teď mi to potvrďte nebo vyvraťte, že tehdy ty koncerty, že jste nebyli tak jako aktivní, nebo vy tam prostě lítáte, gestikulujete.
2: Ne, my jsme stáli jak hydrant, prostě jsme zase báli pohnout, já jsem měl svůj vymezený prostor před monitorem, od poslechem, tam jsem stál opravdu jak trubka. Ale časem i jsem viděl jiné kapely nebo jiné lidi mě inspirovali. Měli jsme třeba v roce 93 jsme měli americkou předkapelu. Jo, a ten nejspěvák vůbec ho nezajímal, kde je monitor, vyběh před lidi. Tak já jsem pak musel taky, že jo, to jako nemůžu být horší než předkapela, to vůbec nefunguje.
1: Já jsem si teda trošku myslel, že to bylo tím, že když jste vlastně začínali, tak tam byl možná nějaký ostych.
2: No to
1: a teď už
2: šílený.
1: K tomu přistupujete v tom stylu, že si řeknete, hele, tak jsme ty hvězdy teda, tak
2: no,
1: si můžeme
2: ono
1: dělat,
2: je to,
1: co,
2: ono je to
1: co,
2: trošku
1: sebe.
2: Jako, jinak my tohle spíš zlehčujeme, děláme si z toho srandu, pak to má i tu rovinu, že i opět si naučíš za 40 let, prostě 35 nebo 50 písniček, fakt to zvládneš, jo. A pak je tam takové, ještě když si z toho děláme srandu, tak si říkáme, ty vole, když tu lidi vydrželi do teďka, to už určitě vydrží, můžeme se uvolnit konečně.
0: Petře, já jsem se chtěla zeptat, když tady mluvíme o těch letech a i letech dozadu, někde jsem se dočetla, že jste začínali zkoušet v nějaké boudě na zahradě vaší rodiny, tedy
2: ano,
0: Fialových.
2: Ano.
0: Stojí ta bouda ještě?
2: Stojí ta bouda a už jako plní ten svůj původní účel, to znamená, je to hospodářská bouda, jsou v tom hrábě, klíče, lopaty a na podzim jabka, hrušky a takové.
0: Tehdy jste ji od toho
2: tehdy
0: očistili.
2: Tehdy jsme tohle všechno vyházeli, natloukli jsme dovnitř madračky na zdi do oken a vajíčka do oken madračky a vytlumili jsme to tak, aby prostě z té boudy nebylo nic slyšet, což pak vlastně ve finále znamenalo, že moji rodiče seděli na zahradě, pili kávu a celou dobu poslouchali zvuk velkého bubnu du, du, du.
1: Jo,
2: od 2 do 10 pořád. Jako.
1: Je tam na té bůdě dodnes nějaký, nebo zbudovali jste nápis, něco ve smyslu, zde v této bůdě byly položeny základy skupiny Mňága a Žďor?
2: To asi nebyla tak strašně významná událost, jako jo, ale měli jsme tam vylepené nějaké plakáty a když potom se dávala ta bouda dohromady, tak jsme si ty plakáty sundali z těch zdí, jinak jako zase úplně jako takový vyznavači minulosti nejsme.
0: Můžu se ta do současnosti,
2: cokoliv.
0: Ta vaše poslední deska Hoříš, hořím, loni získala cenu Anděl. Co to znamená? Zrajete jako víno, nebo jak byste charakterizoval tu dobu té vaší kariéry?
2: No tak my jsme jako tu největší dobu slávy jsme měli někdy na začátku 90. pak se to ustálilo, jo, v roce 92 jsme se zprofesionalizovali a od té doby se hudbou živíme. A já jsem si ani nějakých žádných výkyvů moc nevšim, jo, protože vlastně pracujeme hodně konzistentně, furt vydáváme desky, když byl COVID, tak jsme streamovali, jo, a prostě, když mi bylo 60, což byly 2 roky, tak jsem se rozhodl, že ještě uděláme další desku, ale museli jsme změnit trošku obsazení souboru, aby prostě byla fakt dobrá, to všechno podstoupili, bylo to jako chvilkama hustý, ale podařilo se a Ono to možná není špatný, když ještě po takový dlouhý době dostanete nějaké ocenění, že vlastně lidi si všimnou, že existujete, když my jsme nikdy neměli jinou ambici, než pokusit se vyrobit nějaké písničky, kterýma něco se pokusíme sdělit a zkusíme tím oslovit co nejvíc lidí. Jo, to děláme doteďka, hrajeme v každém klubu, všude možné.
1: Aby jsme nebyli pořád tak strašně upracovaní, máme zhruba půlku léta. Co vy, jako konkrétně Petr Fiala a volný čas, nějaká dovolená byla, když jedete na dovolenou kam, k moři nebo radši někam jo. Se schovat do chladna?
2: Já jezdím hlavně na dovolenou, když můžu, to znamená, že v létě moc nemůžu, takže jezdím většinou leden, únor nebo někdy na podzim a nejradši jezdím s jedním svým slovenským kamarádem na takové 14-denní roadtripy. Byli jsme v Maroku, v Indii, na Sri Lance, byli jsme na ostrově Sokotra, jemenském, to bylo úplně úžasný. Takže buď tady ty exotické výpravy, kde prostě opravdu vidíte svět z jiné stránky a samozřejmě to vede k tomu, že to, kde my tady jsme teďka, tak to je těžká pohoda. To je jedno z nejlepších míst na světě, to, kde jsme, přestože furt brečíme nad tím nebo nad tím, tak stačí si někam vyrazit. A pak tak jezdím jenom po Česku, jo, s kapelou a tam, kde se mi to líbí, tak tam se pak vrací.
0: Krásný.
1: Česko je krásný. Ještě nakonec, vy jste říkal, že vlastně těch 30 nebo 40 písniček se naučí jako cvičená opice, ale jsou potřeba i nové věci. Pracujete teď na ničem?
2: Já jsem to říkal, samozřejmě předpokládám, že všichni ví, že to je prostě úžasné vrchol světa, jako naučit se 4 akordy, prostě to je fakt něco. Teď pracujeme na nových písničkách, ale velice volně, protože příští rok máme 40 let, chci udělat pár větších koncertů, kdy kapelu rozšíříme o dechovou sekci, zpěvačku a tak, aby jsme prostě udělali fanouškům radost.
0: Tak se máme na co těšit, kapela Mňága až dor, Petr Fiala, přejeme hodně štěstí, krásné léto.
2: Děkujeme.
1: Díky taky a dáme svoje vysílání Mňágu až dor, hodinový hotel.
2: Ahoj.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 16:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na Rádiu

0: Tohle odpolední impuls dneska opět živě z Benátské. Zdravím úplně všechny za krásného počasí. Spousta lidí, báječná atmosféra. Teď na hlavní stage se chystá další vystoupení. Tentokrát to bude vystoupení Michala Hrůzy a kapely Hrůzy.
1: Za chvíli se ale spojíme s Tomášem Kabátem, s naším kolegou, který tady pobíhá někde mezi fanoušky a samozřejmě se bude ptát na to, jak jim se tady líbí. Já si myslím, když se dívám na ty lidi, že se tady musí každý mluvit. Tady kolem jde nějaká posluchačka, tady naše faninka mává, takže dobrý, jo, dobrý. Dobrý, to jsme rádi, protože my jsme tady s vámi taky rádi.
0: Na stage přesně vedle nás před chviličkou dohrál Pokáč a toho krátce po 17. hodině přivítáme tady ve vysílání. A pro všechny bude znít skvělá česká muzika z našeho vysílání. Opět a Radeček, všechno je v pořádku. Za chvilku, hezké odpoledne.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Odpolední impuls, živé studio, dneska opět živě z 32. Benátské s impulzem. Petra a Renata s vámi ve studiu v tom našem mobilním živém. Za chvilku další česká muzika, impulzovec Krabička, Petr Zek, si prostě si. No a to dění tady, které se odehrává za skvělé atmosféry a úžasného počasí, tak sleduje i náš reportér Tomáš Kabát.
1: Tomáš, máme teď mezi lidmi, mezi fanoušky, mezi návštěvníky Benátské, tak Tome, ahoj!
2: Ahoj, zdravím vás, ano, jsem tady na té zelené ploše a potkávám tady několik skupinek přátel. Jsou tady dvě dámy z Ostravy, ahoj.
3: Ahoj.
2: A potom jsou tady místňáci z Liberce, ahoj.
4: Ahoj, zdravím Liberec.
2: Tak nejprve začnu u vás. Co vás sem přilákalo a jezdíte každý rok?
4: Tak jezdíme pravidelně, jsme místní, konkrétně z Hanechova, Benátskou milujeme, už jenom kvůli tomu, že potkáváme přátelé, které ji během roku nepotkáte, i z základní školy, což je jakoby příjemné a je tady prostě fajná atmosféra.
2: Vlastně taková socializační věc, kdy tady potkáváte lidi ze školy.
4: Je to tak, kolikrát se už ani skoro nepoznáme, jak jsme se změnili, že nám přece jenom táhne na pajdu.
2: A který interpret vás sem letos nejvíc přitáhl?
4: Tak včera jsme byli, Petr Náč výborný, No Name, ty byli skvělí, bohužel Richard, bohužel pouze tři písničky, Miller, Dež neodradil, přežili jsme to tady v Red Bull stánku, dali jsme si nějaký drinky a náhoda byla výborná.
2: No, my jsme tady na Benátské, máme druhý festivalový den, už máte nějaký nejzajímavější zážitek?
4: Tak zážitek, je jich tady hodně, každopádně jeden bych asi vyzdvihnul. Kamarádka, která je tady s námi, ztratila telefon, dopadlo to dobře, našli jsme ho teda na toaletách, byl mírně znečištěný, ale každopádně my jsme chtěli poděkovat všem jako security, chovali se výborně, pomáhali nám ho najít a dopadlo to dobře.
2: A vytáhnout ho taky?
4: Bohužel to odnesla dcera kamarádky, ale... Měla trošku modré ruce, protože to bylo čerstvě ještě dezinfikované, takže, ale dobrý.
2: Za skupinu libereckých mluvil David, děkuji za rozhovor, mějte se.
4: Taky díky, ahoj.
2: A já se teďka zeptám vás, kteří jste přijeli přes půl republiky, jaká byla cesta z Ostravy?
5: No, cesta byla opravdu dlouhá, bylo hodně oprav, bylo hodně kolon, no a vzhledem k tomu, že od nás z Ostravy je to 6 hodin k Baltu, tak nakonec jsme zvolili Liberec a myslím si, že to stálo za to, protože o Benátské jsme slyšeli jenom to nejlepší, tak jsme to chtěli zkusit na vlastní kůži.
2: Takže Liberec lepší než Balt.
5: No, co se týče kapel, hudby a nálady, tak asi jo.
2: Za čím jste přijela tedy a jestli máte i vy nějaký nejzajímavější zážitek?
5: No tak určitě takové zážitky barvité, jako tady kolegové z Liberce, nemám. Ale jsem překvapená jako skvělou atmosférou, že tady spousta lidí, že i včera, když nebylo to počasí úplně super, tak všichni se bavili, nikdo moc neutekl, akorát škoda toho Richarda Millera. Jinak jsme viděli No Name, viděli jsme Miraje, to bylo úžasné. No a dneska se těšíme na Roxette a Luci a Kolera a na všechno.
2: No, takže za Ostravačky mluvila Jana, děkuju, ahoj.
6: Ahoj.
2: No a vlastně ahoj všem.
7: Ahoj.
2: A my na Impulzu jdeme dál s hudbou.
8: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Odpolední impuls živě z Benátské, za chvilku Elánia ulice, ale i odsud sledujeme silnice, problémy jsou teď na D1, D11 navíc. Doprava 007 je tady za necelé dvě minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Zprávy. Oblíbená muzika. To nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě. Už ho znáte? Impuls.cz. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Na hlavní stage na Benátské s Impulzem teď vystupuje Valda Gang a i tak pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Více než 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Mikulova cestou z Rakouska a skoro 2-kilometrová šňůra je taky na konci D11 u Jaroměře směrem do Náchoda. V obou směrech si teď postavíte před Hodkovicemi nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Pomalu to jede i na D1 za Prahou směrem do Brna mezi 10. a 21. kilometrem. Tradiční páteční slabé místo. Ucpaný je taky pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Proti směru vázne provoz mezi Lohkovem a Barandovem. A dlouhé zdržení hlásí profíci z Global Assistance v Praze před sjezdy na Kbelskou. Cínovecké si postojíte od Zdib a v Novopatské od Černého mostu. Další informace můžete přidat vy, buď zavolejte 605 222 007 nebo dopravu nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem!

0: Hezké odpoledne, 2 minuty před 17. hodinou. Radio Impuls vysílá živě z Benátské z 32. ročníku. Benátské s Impulzem. Za chvilku od nás další česká muzika pro vás bude Jan Kalousek. Hvězdy se mění. Lenka Svobodová připravuje taky další zprávy. Ty jsou tady co nevidět. No a Renča samozřejmě ví, jak bude.
1: Jasně, zítra 3. ročník Benátské, takže bude polojasno. Nemělo by tady už pršet. Naměříme 25 stupňů tady ve Vesci. Jinak 20 až 25 po celém Česku.
2: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Na Trutnovsku vyšetřují úmrtí dítěte. Teniska Valentová si v Praze zahraje semifinále. Benátská s Impulzem vyhlíží světové hvězdy a s písněmi v zádech má zprávy přímo z festivalu Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Policie na Trutnovsku od víkendu vyšetřuje tragickou smrt 3letého chlapce. Ten zemřel, když během komunitního setkání v Žacléři spadl z elektrického stožáru. Podle iDNESu se děti v době neštěstí pohybovaly bez přímého dohledu dospělých. Policie to ale oficiálně nepotvrdila. Na Mostecku omezí dopravu práce na silnici. V srpnu začne oprava silnice číslo 28 mezi Odolicemi a Skršínem a auta budou v opravovaném 3-kilometrovém úseku až do listopadu jezdit kyvadlově. V Ústeckém kraji jsou uzavírky na více místech. Třeba o následujících 4 víkendech bude kvůli přestavbě mostu uzavřená silnice číslo 30 v přístavní ulici v Ústí nad Labem. V Německu startuje dopravně náročný víkend, jeden z nejvíc vytížených v roce. Německé autokluby varují, že se zbíhá několik věcí. V letoviscích se mění turnusy rekreantů a dopravu komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. V části Německa se navíc chýlí ke konci letní prázdniny. Portál magazínu Bild vyzval, aby cestu odložil každý, kdo může. 19-letá tenistka Tereza Valentová na štvanici zaválela. Na pražském turnaji WTA porazila obhájkyni titulu Marii Bouskovou a postoupila do semifinále. Během dneška může postup vybojovat ještě Sára Bejlek a jedna hráčka z dvojice Dominika Šálková Barbora Krejčíková. Ty totiž za hodinu nastoupí proti sobě. Benátská s Impulzem očekává příjezd světových hvězd. Právě dnes totiž vystoupí na hlavním pódiu skupina Roxette. Jestli už je pro ně všechno připravené, to byl zjišťovat reportér Tomáš Kabát. Pěkné odpoledne, Tome.
9: Krásné odpoledne, já jsem se právě vrátil teďka ze šaten, které jsou pro Roxette připravené. Tam už jsou na chodbě umístěné i přepravky třeba s oblečením. Taky za hlavním pódiem už stojí kamion, který přivezl jejich kulisy na scénu. Celý tým zahraniční skupiny má své zázemí oddělené od ostatních kapel černou látkovou přepážkou, aby měli soukromí, ale já jsem měl možnost nahlédnout ještě před jejich příjezdem do jejich šatny a mou pozornost upoutal hlavně tyrkysový semišový gauč a designová lampa. To je vybavení, které ostatní kapely v šatně fakt nemají. Jinak ale klasika, nechybí kruhový stůl, zrcadlo a ramínka na ošacení. Na stole bude samozřejmě ještě připravený i catering. Tolik zatím vše.
0: 3 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls. I tentokrát je živě z Benátské z 32. ročníku Petr Bružík.
1: Renata Kuková a za chvíli za námi přijde Pokáč.
0: Jan Pokorný, Pokáč vystupoval před chviličkou. Další česká muzika následuje. Jan Kalousek, Hvězdy se mění. Hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Polední impuls, 4 minuty před 4:45, samozřejmě živě z Benátské z 32. ročníku. Za chvíli další česká muzika, třeba Hana Zagorová, Standa Hložeka, Petr Kotvat, Ahoj léto, ale taky Pokáč, Matfizák na disku a právě Pokáč je s námi teď ve studiu. Jirko, vítejte.
1: Já se jmenuji Honza, ale to nevadí, ahoj.
2: To je pohodě, ona se zdravil tady našeho technika. Čau Jirko Pošíku, ale Honzo samozřejmě zdravíme i vás.
0: Pokáč, Honza Pokorný, ano, no, občas se to spojí takhle.
2: Vy jste už koncert měl tady na Benátské, tak jak jste si to užil? Byla tady spousta lidí, my máme studio hned vedle stage.
1: Je to tak, no, duní to tady, žije to tady neskutečně. Je to jeden jako v poslední době jeden z mála koncertů, kdy jsme přijeli a nezačalo prostě lejt, bouřka, hromy, nic, prostě je krásně sluníčko, takže prostě všechno, jak má být.
2: To jste tady nebyl včera, tady byly i kroupy.
1: No, já jsem tady až dneska, proto je tady sluníčko až dneska.
2: Krásně, děkuji.
0: Co je lepší, tyhle velké festiáky nebo vaše spíš jako menší vystoupení, řekněme, jestli jsou nějaká menší vystoupení?
1: Jak kdy, samozřejmě může to být velký koncert stát za prd, může to být malý koncert, být super, ale dneska to byl velký koncert a bylo to super.
2: Honzo, v létě mají hudebníci našlapaný kalendář, co budete dělat zítra?
1: No, dneska mám jeden koncert, zítra mám dva, takže zítra odjíždíme v 9 ráno, jedeme, ježišmarja, Chlumec nad Cidlinou a potom Karlovy Vary a pak se vracíme domů a v neděli zase hrajeme, furt hrajeme a tak to má být.
2: Jak jako koncert, když zítra máte narozeniny?
1: No jo, já to slavím prací.
2: Jejda. Ale všechno nejlepší musím
1: děkuju,
2: říct, Pokáč zítra slaví 36. narozeniny, je to
1: ano,
2: tak?
1: Ano, už se blížím do poloviny života, takže těším se.
2: No, bych se uklidnila trošku s tou polovinou. Dneska jsou dlouhou věkost.
1: Přesně tak.
0: To zdaleka ne. Pojďme se vrátit, vlastně teď už jedete vlastně tu úspěšnou kariéru. Když se vrátíme na ten začátek, vlastně už bez pochyby ta otázka byla položena. Kdy přišla ta chvíle, kdy jste vlastně dospěl do fáze, jste měl spoustu myšlenek, textů a kdy jste říkal, a teď to potřebuji jako vypustit do těch lidí?
1: No, ono to nebylo nutně tak, že bych měl nějaký přetlak a pak jsem ho teda vypustil najednou. Ono to šlo velmi postupně, že jsem měl nejdřív jeden nápad, tak jsem ho zhudebnil. Pak za půl roku druhý nápad, tak jsem... A postupně jsem takhle psal ty písnička, zkoušel jsem se v tom jako zlepšovat, až pak to začalo i někoho zajímat a pak na to přišli třeba i nějaký lidi na Benátský, no.
0: Mně vlastně ty vaše texty nejsou takové nějaké mezi nebem a zemí a ach ta láska nekonečná a tak dále a ty životní ty, ale z toho, co máte v těch textech, tak drtivá většina je asi odžito a jsou to reálné příběhy.
1: Je to tak, na druhou stranu se říká, že každá správná story potřebuje trochu přibarvit.
2: Napadají vás třeba texty nebo vůbec muzika v rámci turné, to, že třeba přejíždíte, nebo na to musíte mít klid, sednu si a teď tvořím?
1: Asi spíš to druhý. Musím mít trochu klídek, není to úplně, že jedem jako v dodávce, jsme 4 a najednou mě napadne text. To ne, spíš, když jedu třeba sám v autě, nebo když jsem doma ve studiu, tak mi to jde líp, musím říct, že jako to soustředění asi nějaký je trochu potřeba.
2: To mě právě zajímalo, jak se doma hledá klid, když máte dvě malé děti.
1: Blbě. ale jsem rád, že jste tady neaktivovala oblíbenou disciplínu, což znamená sedět tady před hlučnou stage a ptát se mě, a vymyslíte nám tady teďka písničku na místě, pojďte, máte na to 12 vteřin. Ne, takže jo, rád se trošku jako na to zasoustředím a doma, když jsou děti, jak jsem s dětma, teď jsou zrovna na dovolený, tak je zdravím do Chorvatska, mám doma trochu času na tvorbu, nicméně já jsem na koncertech, takže uvidíme, jak to celý dopadne.
0: Já se vrátím k tomu soukromému životu, aby jsme tady tou prací neměli utáhný ruce až na podlahu. Zítra tedy ty narozeniny, ano, budou oslavovány prací, jak se říká ve sničku má středisková filmu, oslavuj ale prací. Když je ten čas, jak Pokáč vlastně slaví narozeniny? Koupí se sud piva, sejde se pár kanárů?
1: No, musím říct, vzhledem k tomu, že já mám narozeniny v létě, teda v červenci, což je hlavní pracovní sezóna, tak na nějaký velký oslavy nebejvá čas, takže typicky to bývá vyloženě v rodinném kruhu, prostě ráno mi Eliška udělá nějakou pěknou snídaní a děcka mi dají prostě nějaký nesmysly, co koupili jako dárky a tímto odbydem. Naposledy jsem velkou oslavu udělal, když mi bylo 30, pro víc kámošů, tak máme ještě 4 roky.
2: Ale skoro se nabízí, jestli vám dárky nedávají fanoušci, protože vy jste během narozenin vlastně mezi nimi.
1: Dárky mi fanoušci dávají vlastně na každém koncertě, takže já mám narozeniny skoro každý den, se dá říct. A každý den je pro mě taková jedna velká oslava, protože to moc užívám jezdit za lidma, hrát písničky, fakt to mám radost.
0: Pojďme k těm fyzickým dárkům a inspirovat třeba vaší drahou polovičku, vaší rodinu. Kdybyste mě říct, já Pokáč si přeju něco a ještě jsem to nedostal, co by to bylo?
1: To je hrozně těžký, protože já všechno mám.
2: Jako v dětství jste třeba něco chtěli, jo? Nikdy vám to nekoupili.
1: To je je pravda. Já vždycky, když jsem byl malej, tak jsem chtěl dres Sparty. Dres fotbalový Sparty. A pak mi ho jednou naši dali, ale z nějakého důvodu, asi aby mi nebyla zima, mi koupili dres s dlouhým rukávem, ale to nechcete nosit prostě do školy dres s dlouhým rukávem, to je prostě divný. Takže, ale zase teďka už dresu Sparty mám doma taky spoustu, takže to taky, ale oni mají nějaký novej, tak třeba nový dres Sparty.
2: Na novou sezónu by se hodil.
1: Přesně tak.
2: Když už Petr nakousl ty děti nebo rodinu, jsou spíš děti po tátovi muzikání nebo po mámě sportovci?
1: Já myslím, že naši kluci jsou spíš takový jako, že nejradši se řežou navzájem a to nevím, po kom mají teda. Tak to se jsou to jako bojovníci MMA a kde tohle vzali, to se ještě bude, to budem pátrat.
0: Všichni máme děti a ty energie potřebují prostě vybít. Jsme v půlce asi roku, v necelé půlce léta, nějaké plány na zbytek roku, rodinka je teď na dovolené, nějaká dovolená bude?
1: Dovolená uvidíme, my si spíš prostě doma se vykydneme na terasu a máme pohodu. A do toho ještě spoustu koncertů na podzimnový single, bude turné, bude to moje první turné s kapelou, taková zvuk. A co ještě? Jo, na příští rok chystáme muzikál, takže spoustu věcí, můžete se těšit.
0: Ještě nový single to skoro zavání nějakou novou deskou, takže...
1: No, tentokrát to bude spíš jenom single, vzhledem k tomu, že příští rok chceme dělat ten muzikál a k tomu asi bude vycházet jako samostatný, jako písničky. Takže nová deska, zatím nebudu radši týzovat, abych nikoho nesklamal, ale nový single, nová muzika bude určitě.
2: Takže máme se na co těšit, to byl Pokáč, ještě jednou všechno nejlepší k zítřejším narozeninám a zase se někde potkáme.
1: Děkuju moc krát, užijte si léto.
0: Díky za parádní účast na Benátské sympozium 32. ročníku a Pokáč zazní pro vás i ve vysílání. Mat Fizák na disku už za chvilku. Hezké odpoledne, buďte s námi.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

na diskošce, což je ptala, že teď do tady to chce. A já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prý potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať tohle specifikuje, pro ten lane popříliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní,

tohle jsme nebrali na přednáška. Pak jsme nešli spát až do samýho rána, žádná stránka bloku nezůstala nepopsána, jel jsem se ňut načíst, učil jí pí na 100 míst. Pak jsme třikrát měli sex, teď jdu na cvikohousku jí.

0: Řešil jsem vše tak jako správný matfizák. Tak, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách. Tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Radio Impuls, minuta před půl šestou, živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Za chvilku další česká muzika, bude to David Koller, Čas nejde vzít zpátky. A ta píseň vůbec nezazní náhodou, protože to se bude týkat našeho živáku, který začne za 21 minut.
1: Přesně tak, budeme přenášet živě odsud z Benátské koncert Davida Kollera, takže si ho užijete společně s námi. Tomáš Kabát konec konců se za chvíli taky ozve, bude to těsně před tím koncertem, tak uslyšíte, co nás všechno čeká.
0: Hezké odpoledne, buďte s námi, posloucháte Impuls.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls 17.40, aktuální čas, vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Petr a Renata s vámi. No a za 10 minut začne velká věc, a totiž živé vystoupení Davida Kollera, které navíc bude okořeněné tím, že celý ten koncert budeme přenášet živě do éteru po vlnách Rádia Impuls. Tomáš Kabát s námi teď v našem studiu. Tomáš,
1: vítej. Pěkné odpoledne, ahoj.
2: Hezké odpoledne, Tome, ty ovšem víš, co se tady chystá, takže už se to na té velké stage chystá na Davida Kollera.
1: Ano, ano, teď jsem tam právě se byl podívat do toho zákulisí, do té hudební scény, kde za chvíli, za 10 minut David Koller vystoupí a pánové z kapely už se vzadu rozehrávají. Viděl jsem, jak si bubeník protahuje ruce a paličkami cvičně bubnuje do židle, jo. Měli tam barový stolek a do toho tak těmi paličkami bušil. No, na pódiu už je všechno připravené, mou pozornost zaujaly perkuse, které tam jsou připravené. A nebo třeba to, že jsou tam připravené hned troje klávesy a potom v tom zákulisí, tak tam ještě bylo zavěšených ve stojanech 7 kytar. To by mě zajímalo, jestli použije všech 7 kytar.
2: Aha, a to všechno patřilo k Davidovi Kollerovi?
1: Ano, to všechno přinesli ti bedňáci jako jeho jako nástroje. Samozřejmě je to zpěvák, skladatel, bubeník, hudební legenda, producent, on hraje taky na spoustu nástrojů, tak uvidíme, co všechno on obslouží sám.
0: Za mě z toho kouká vynikající hudební zážitek. A živák Davida Kollera ve vysílání Rádia Impuls začne v 17.50. Buďte s námi, v Impulzovi z krabice teď Jirka Korn a Robinson.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Odpolední impuls, tady už se všechno schyluje k živáku Davida Kollera přímo z 32. ročníku Benátské s impulzem. I odsud pro vás sledujeme dopravu, doprava 007 je tady už za 2,5 minuty. V Praze jsou problémy, dále klasicky na D1 na výjezdu z Prahy mezi kilometry 15 a 22. Doprava 007, 2,5 minuty a je tady.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. V Praze se stále zdržíte před sjezdy na Kbelskou. V Cínovecké si postojíte téměř od zdib a pomalu to jede i v Novopatské od Černého mostu. Dvě osobní auta se srazila na trase z Prahy do Mělníka u Bořanovic. Doprava zpomaluje v obou směrech. Pořád je taky kolona na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Popojíždí to i na D1 z Prahy do Brna mezi kilometry 15 a 22, tradiční páteční slabé místo, takže pevné nervy. Ucpaná zůstává silnice číslo 3 z Prahy do Tábora před Benešovem. Pomalý provoz je na D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi kilometry 190 a 196. Dále z Brna na Vyškov na 204. kilometru stojí porouchaný osobák a kolona je tady od 202. kilometru. No a kolonu hlásí profíci z Global Assistance taky na příjezdu do Mikulova cestou z Rakouska. Pevné nervy, hlavně v těch kolonách, ať se v pořádku a v pohodě dostanete na víkend. Do dopravy 007 se můžete zapojit i vy. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: právě teďka už vidím Davida Kollera a jeho tým, jak právě vchází na pódium druhé hudební stage, druhá hudební scéna a Dav začíná šílet. Spousta skalních fanoušků tady byla už dávno před koncertem. Koncert je připraven.
1: Dobrý odpoledne. Jsme rádi, že jste se tady seskupili. Zahraje vám hodinku toho, co máme nejradši. Jste v pohodě?

Jeden válc. Zatančíte si. Známo.

Disco.

děkujeme. A rozloučíme se s vámi písničkou, kterou nám napsal kamarád, který před dvěma měsíci odešel, Oskar Petr.

David Kler živě na Benátské s Impulzem právě se uklonil, rozespíval poslední písní Chci zas v tobě spát, davy, které šílí a chtějí další písničku a my můžeme prozradit, že David Kler má v plánu přidávat. On dneska už začal z ostra hitem Nic není nastálo a lidé, diváci stále si vynucují jednu další píseň, kapela se vrací a jako první přichází baskytarista, za ním bubeník, perkusista a i David Kler už se vrací zpátky na scénu. A potvrzuje, bude přidávat. Usedá ovšem za bicí soupravu.

0: David Koller, bubnující a zpívající v jeden okamžik, takto předvedl alespoň svou poslední píseň. Teď se celá kapela klaní a mává všem přihlížejícím. Davy Šílí, tohle byl přímý přenos koncertu Davida Kollera z Benátské s Impulzem. Dav rozespíval hned v první písni, zazněla i jedna z alba, které teprve vyjde, a pak zase spoustu dalších oblíbených hitů. Černí andělé, Sen, Chci za tobě spát, koncert jste slyšeli v Živáku se 4A. Tady na Benátské s Impulzem vystoupí za 10 minut taky Činasky, Žlutý pes, ale taky Rockset. No a teď se na Impulzu vracíme k další muzice z našeho mobilního studia.
1: Rádio Impuls. Rádio.

0: Nedělím půl zácí, minuta před 19. hodinou. Za námi je živák Davida Kollera, odsudce z 32. ročníku Benátské sympozem. Zážitek neuvěřitelný, ale spousta zajímavostí a skvělé muziky bude i dál pokračovat tady odsud. Lenka Svobodová mezi tím připravila další zprávy, ty jsou tady co nevidět. Kabát a burlaci, to bude otevírák na další hodinu. No a co nás čeká venku zítra, zejména třeba i tady kolem Liberce?
1: No tak dnešek už vypadal krásně, sobota bude polojasná, jen sem tam může sprchnout, ale už ne tady na Benátské. Naměříme 20 až 25 stupňů, právě 25 bude i tady na festivalu.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Zasaženém rozsáhlými požáry je přes 1000 Čechů. S hašením požárů v Řecku pomáhají čeští hasiči. Pogačar slavil 5. triumf na letošní tour. Přímo z festivalu Benátská s Impulzem má zprávy v 7 hodin Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Českým turistům se rozsáhlé požáry ve Španělsku a Francii nejspíš vyhýbají. Čeští diplomaté v těchto zemích zatím neřešili žádný podnět českých občanů, který by se současnými požáry souvisel. Cestovatelský systém Drost teď eviduje ve Francii 251 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000. Podle českého ministerstva zahraničí dostali všichni registrovaní občané zprávu o stavu nouze. Také řečtí hasiči zažívají těžké chvíle. Za posledních 24 hodin bojovali s víc než 50 lesními požáry po celé zemi. Podle úřadu je situace nejvážnější v regionu Střední Makedonie, kde stále některé požáry nejsou pod kontrolou. Čeští hasiči na síti X uvedli, že v rámci unijní podpory řeckým kolegům pomáhají. Benátskou s Impulzem rozezněly činasky. Kapela právě teď začala s vystoupením na hlavním pódiu. Mezitím se fanoušci těší i na zahraniční hvězdu. V půl desáté večer vystoupí na stejné stage kapela Roxette. Chomutovský zoopark čeká premiéra. Zítra tam začne vůbec první výstava kudlanek v Česku. Během 3 týdnů se představí přes 50 druhů bezobratlých živočichů. Mezi 70 jedinci kudlanek budou kousky z celého světa. Nejmenší druh bude mít méně než 2 cm, největší přes 15. Tadej Pogačar je zase o skok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu Pogačar na letošní Tour slavil triumf už po páté. Zítra čeká cyklisty královská etapa a v neděli završí 113. ročník poslední etapa s cílem v Paříži.
0: Dvě minuty po 19. hodině, tohle je Benátská s Impulzem, Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, slyšíte činasky, takže my jdeme s Petrem trsat.
0: Jdeme na to Kabát a burlaci právě teď pro vás.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.
1: A tohle večerní Impuls je živě z 32. ročníku Benátské. Na hlavní stage teď vystupují Činasky. No a my tady pokračujeme s další českou muzikou. Tereska Mašková, Hořko-sladký valčík je tady za chvilku. Hezký večer s námi.

0: Rádio Impuls, minuta před 7:45. No a my teď už, zatímco na tom hlavním pódiu vystupují Činasky, tak tady máme dalšího hosta. Je to spolumajitel vlastně celého festivalu, letošní 32. Benátská s Impulzem, pan Petr Pečilý. Dobrý den, Petře.
1: Ahoj, ahoj.
2: Hezký podvečer, Petře, když to vidíte, úplně plná plocha fanoušků. Co tomu říkáte, ta letošní Benátské?
1: No, mám z toho strašnou radost, protože už teď tady je přes 14 000 lidí, takže zvládáme to, blížíme se, asi bude, určitě už bude rekord, co jsem za tu dobu, já jsem do festivalu vstoupil před 12 lety, tak je to určitě nejlepší roční. I vlastně před prvním byl asi o 50% vyšší než loni, tak jsme z toho nadšený a musím strašně poděkovat jako fanouškům, protože bez nich by my se snažíme to udělat co nejlíp, ale kdyby oni nechodili tam.
0: A to zdaleka nekončíme, Benátská s Impulzem je asi v půlce, možná lehce před půlkou.
1: No, teď jedou Činasky, pak Škvoři, Rok Setí, prostě bude to super.
0: Teď se vlastně v těchto dnech a hodinách se zúročuje ta celoroční, možná i další práce. Kdy přijde ta úleva, že si člověk otřečelo a řekl si, tak je to hotový, je to za námi.
1: Ale ono, ta úleva vlastně nepřijde svým způsobem nikdy, protože my už teď řešíme příští rok a vlastně už řešíme i co bude za 2 roky, co se týče line-upu. Takže, ale je to krásná práce, jo, já si nestěžuju, mám do toho radost, protože člověk našel jako nějaká věc, která ho opravdu baví a to je moc hezký.
2: Petře, máte už teď nějaký jako silný zážitek z toho letošního ročníku Benátské?
1: Tak já jednak mám silný zážitek sám za sebe, protože my jsme tady včera hráli v tom, máme tady jako obrovský starosti pro 4 000 lidí a s mojí kapelou, kterou PP jsme úplně naplnili, takže jsme měli fakt krásný, strašně jsme si užili koncert. No a dneska jako je to spousta mých kamarádů, takže si popovídám prostě už včera. Je to hrozně fajn, že se potkáme za ten rok. Teď jsme si povídali dlouze s Davidem Kolerem včera, s Petrem Naděm. Navíc jsem se tady potkal se strašně zajímavým chlápkem, který Davidovi produkuje desku a dělal třeba desky Depeche Mode jako producent, takže hrozně milý člověk z Londýna, jak jsme si povídali. Jako je to hrozně fajn, potkáte bezvadní lidi. A navíc ty lidi tady, já odběhnu za rok hodně festivalů s kapelou, ale tady mají luxusní, jako ty lidi jsou hrozně pozitivně naladěný. No, úplně cítíte z toho placu, že ty lidi se mají rádi, nejsou konfliktní a užívají se. To
2: potvrzujeme.
1: No, to je hrozně.
0: Po těch letech, kdy vy jako sám jako vystupující, účinkující, vlastně organizátor a spolumajitel Benátské, tak je něco, co když přijde, řeknete, to jsem ještě nezažil.
1: Hele, tady se vždycky něco stane, ale to jsou některé historky, které se nedají právě. Ale je to hrozně hezký, co se tady může všechno přihodit.
2: Letos se podařili Rock Seti, konečně, fanoušci se na ně těšili. Už máte někoho nasmouvaného na ten příští ročník?
1: Hele, my jsme dneska ohlásili, tuším divoký byly Olympiky, to by vlastně teďka tady i vaše moderátoři, i vy to už jako říkáte v rádiu, takže, no ale máme rozjednaný, vlastně jako zase bude nějaká velká zahraniční věc, ale nemůžu to ještě pozvat, no, to je vždycky docela dlouhý jednání, máme nějaký tipy. A myslím si, že fanoušci budou zase spokojení.
2: Termín zůstane stejný, takhle konec července.
1: Ale to bych kecal, já mám pocit, že to bych, ale je to prostě, už to máme na stránkách.
2: Jasně.
0: Překvapení se musí zachovat.
1: Ne, to termín je jasný, akorát, že já už mám v té hlavě tolik věcí, že...
0: Kdybychom chtěli fakticky říct nějakou megahvězdu, kterou byste sem chtěl a nepovedlo se. A kdyby byl neomezený rozpočet, kdo by to byl?
1: Takový, člověče, to by bylo spousta kapel, ale já vlastně, tak jako člověk musí sedět na zemi. Takže nemá cenu ani snít o věce, které se nikdy nestanou. No, takže
2: budeme žít tou přítomností, budeme si užívat tady ty plné areály, stany, předpody na letošní Benátské a jenom teda doplním, že příští ročník Benátské 2027 bude od 22. do 25. července. Už teď se můžete těšit s námi.
1: Už prodáváme lístky na příští rok, ale docela jsme jich prodali hodně, tak mám radost a strašně děkuju, říkám fanouškům, protože skvěle, kdyby jich nebylo, tak nic se mi nemá žádný smysl.
2: A
1: tohle
2: taky je... Impulzu, my jsme s vámi rádi.
1: Ježíš, promiň, já jsem, teď jsem mluvil s vaším panem ředitelem, taky jsem ho chválil, takže samozřejmě děkuju Impulzu a děkuju posluchačům Impulzu, který nám vždycky byli nakloněný a strašně moc pro nás děláte, takže děkuju moc taky.
0: Tohle je živě z Benátské s Impulzem, 32. ročník, vystupují Činasky a s námi tady byl organizátor a spolumajitel Benátské Petr Pečený. Díky za tu práci, ať se zbytek vydaří a budeme se děkuju. Těšit.
1: Promiň, já už jsem tě skočil, ale moc děkuju za pozvání. A zdravím pan jako posluchače, protože mám rád i Impuls.
2: Krásné léto, Petře.
1: Ahoj.
3: Radio Impuls. Radio.

0: Tohle je večerní impuls, 3 minuty před 7:30, živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Právě teď na hlavní stage vystupují Činasky, k tomu pódiu se nejde dostat, atmosféra úžasná, což ostatně popsal před chviličkou v našem rozhovoru taky spolumajitel a hlavní organizátor festivalu Petr Pečený. No a my se těšíme na to, že po vystoupení Činasky nás přímo ve studiu navštíví Michal Malátný, to bude ve 20 hodin asi 10 minut. No a pokud jste ještě na cestě sem, tak si určitě pospěšte, protože ta hlavní hvězda ve 21.30 přijde a to bude skupina Roxette. Vy stále vysíláme živě z Benátské s impulzem k Single X a proměna hnedka po nás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Tohle večerní impuls, 19.35, aktuální čas, jak nám to krásně ladí. Teď ve vysílání impulzu dozněli Roxette, ty tady na hlavním pódiu v rámci 32. ročníku Benátské s impulzem vystoupí ve 21.30. Obrovské lákadlo, tomu se ještě budeme věnovat. Ostatně už za pár minut přijde taky náš reportér Tomáš Kabát s dalšími aktuálními informacemi přímo odsud z areálu. No a už teď je připravená další impulzovic krabička, tam Hara Zagorová a kamarád. Za chvilku jsme zpátky živě ze studia z Benátské s impulzem.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z impulzovic.

0: Tohle večerní impuls stále živě z Benátské. Další česká muzika bude následovat. Iveta Bartošová Málo mě zná. I odsud sledujeme aktuální dopravu. Silný provoz aktuálně na D1, kousek za Prahou. Na výjezdu do Brna doprava 007 je tady asi za 2 minuty. No a když jsme živě na Benátské, kde právě teď na hlavní stage vystupují Činasky, tak s námi ve studiu i teď náš reportér Tomáš Kalát, který tady různě pobíhá jak motorová myška a nasává emoce a sbírá ty informace přímo z areálu.
1: Ahoj Tome, mě by zajímalo právě, když, jak říkal Petr, ty jsi mezi lidmi, v zákulisí, na pódiu, stihneš se vůbec zastavit, aby jsi zaspíval, zatančil, prostě zažil to i takhle z toho pódia jako divák?
2: No tak to moc toho prostoru není, ale teďka zrovna jsem se vrátil z koncertu Činasky, který slyšíme teďka, za náma hraje Michal Malátný. A hádej, kolik jsem stihl písniček?
1: No, já nevím, už hraj nějakou chvilku.
2: 2,5 písničky a běžel jsem sem, abych zase mohl jít živě do vysílání a něco, nebo o něčem taky vypovídá to, že jsem na Činasky vyrazil rovnou z oběda, což znamená, že jsem vlastně dneska obědval až nějak před 7:45. No, ale pozor, zajímavá informace, my tady máme takovou malou kantinu pro ty bedňáky a pro nějaké lidi, kteří tady na tom festivalu pracují a vedle mě tam přišel personál z kapely Roxette, takže já jsem večeřel z Roxette.
1: Prosím tě, a dali si špíz nebo si dali chili con carne?
2: No to mě překvapuje, že ty víš, co se dneska servíruje.
1: Já jsem večeřela už.
2: Já jsem měl chili con carne a co ty myslíš, že si dávají Roxetti?
1: Já nevím, zelený salát.
2: Hele, brali si salát a špíz.
1: Jo, tak my jsme jedli stejné jídlo s Petrem jako Roxette.
0: Zážitek.
1: Špíz?
2: Počkej, nemyslím jako to duo, nemyslím ty, co zpívají a hrají, ale myslím ten jejich personál.
1: To nám nevadí. My se klidně s Petrem připojíme k personálu, jasně.
0: Ano. Jinak Tomáši, buď úplně v klidu, nejsi v tom sám, my jsme měli stejné jídlo jako ty poměrně a taky jsme měli tu obědu večeři krátce po 18. hodině, takže...
2: Je to festival, který je opravdu plný programu, my to všechno zprostředkováváme do vysílání, tou ústřední reportérskou osobou jsem já, no tak musím být u všeho a ani ten hlad nepřichází, no to je chvilka klidu, když přijde na mě kručení v břiše.
1: No takže ještě uvidí maminka, tak si řekne, Tomíku, ty jsi zase na té Benátské nejet.
2: Já to potom doženu přes noc.
1: No takhle, takže Tomáš ve dne pracuje, v noci jí.
2: Je to tak, jo.
0: Hlavně vás chceme pozvat taky k dalšímu vysílání a programu živého vysílání 32. ročníku Benátské s Impulzem. Krátce po 20. hodině sem k nám přijde Michal Malátný, frontman Činasky, který právě teď vystupuje na hlavní stage. A připomínám, že ve 21.30 tady vystoupí právě zmiňovaní Roxette. Těšíme se, buďte u toho s námi. Krásný večer s Impulzem.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
5: Pomalu otevíráš oči.
4: Hrajeme non-stop, třeba na

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Krátce před 7:45, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Silný provoz čekejte na D1 mezi 18. a 23. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Na dálnici D1 u Brna na 196,5 kilometru směrem na Prahu se srazila dvě nákladní auta. Kolona se zatím v tomhle směru netvoří, ale dávejte tady pozor. Na trase z Brna na Uherské Hradiště počítejte se zdržením před omezením u Zlechova. Dále pojďme ku Praze. Na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru na D1 za sjezdem na Ořech blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. Kolona tady má 2 kilometry. A nehodu dvou osobáků hlásí profíci z Global Assistance na D6 na 149. kilometru ve směru na Cheb. Kolona se zatím netvoří, ale dávejte v tomto místě pozor. Hlavně pořádku v pohodě dojeďte na víkend, ideálně třeba k Liberci nebo do Liberce na Benátskou s Impulzem a do naší dopravy 007 se můžete zapojit taky. Buď zavolíte 605 222 007. A pro všechny je tady i naše žlutá mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Večerní impulse, minuta před 20. hodinou, stále živě z 32. ročníku benátské s Impulzem. Další česká muzika budu následovat od nás, třeba Daniel Landa a Touha nebo Tomáš Klus, dokola noc plná české a slovenské muziky. Na pódiu teď je doznívají činnosti, mimochodem Michal Malátný k nám do studia přijde krátce po 20. hodině. Lenka Svobodová připravuje zprávy, ty jsou tady co nevidět. A Renča i tentokrát ví, co nás čeká zítra, zejména tady na benátské, ale obecně v Česku.
1: Jasně, sleduju počasí, sobota obecně, jak si říkal, bude polojasná, jen sem tam může sprchnout, ale netýká se to benátské, tady bude krásně 25 stupňů, jinak po Česku od 20 do 25, tak se máme na co těšit.
2: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
2: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Vrtulník českých hasičů čeká ve Francii další šichta. Na turnaji v Praze postoupily tenistky Krejčíková a Valentová. Benátská s Impulzem je v plném proudu. Zprávy v 8 hodin má přímo z areálu festivalu Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Do Francie dorazil český vrtulník hasit lesní požáry. České stroje byly v zemi nasazené proti plamenům i před několika týdny. Vrátili se teprve v pondělí. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii, díky kterému tam pomůžou podle francouzského prezidenta Macrona také vrtulníky ze Slovenska a 4 hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Úřady kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie evakuovaly už desítky tisíc lidí. Závažný zločin z Jablonce nad Nisou vyšetřují kriminalisté pro podezření z vraždy. Došlo k němu včera v jednom z bytových domů. Bližší informace k případu policie s ohledem na vyšetřování sdělovat nebude. Ujistila nicméně, že nikomu v souvislosti s touto událostí nehrozí nebezpečí. O víkendu začíná nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Do semifinále turnaje WTA v Praze postoupila i Barbora Krejčíková. V českém derby porazila Dominiku Šalkovou. O místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která dnes na štvanici uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Na Benátské s Impulzem je dnes připravených ještě dalších 5 hodin hudby. Program druhého festivalového dne odstartoval v 1 odpoledne a celý průběh sleduje reportér Tomáš Kabát. Dobrý večer.
5: Pěkný večer. V tuto chvíli si zaplněná plocha před hlavním pódiem užívá koncert skupiny Činasky. Ta právě teďka předává Kláru. Slyšíte? No, v přední části hned u pódia se bouřlivě tančí směrem od pódia, to množství lidí trošku řídne a v zadní části už si lidé užívají živě zahrané písničky, buď to na dece, nebo jenom tak v posedu v travnatém kopci. Další lidé jsou zase na lavičkách a popíjejí různé drinky. Je hezké vidět, že spousta z nich si užívá tuto živě hranou muziku a vůbec jim nevadí, že třeba vůbec nevidí na pódium, protože jim v tom zorném poli zaclání třeba stánky s občerstvením nebo stojící lidé. Nálada je tu velmi uvolněná a pozitivní a snad už to dneska nezakřiknu, když prohlásím, že o tomto festivalovém dni parádně vyšlo počasí. Letní večer jako obrázek a obloha vymetená. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Tři minuty po 20. hodině jsou za námi zprávy. Nám se tady tak líbí, že živé vysílání studia Impulzu z 32. ročníku benátské bude pokračovat. Za pár minut dorazí Michal Malátný z Činasky. Těšíme se.
1: No jasně, to bude ještě začerstva, jen co dospívá teď poslední písničku, tak ho tady máme a pak se těšíme o 9:30 na Rockset.
0: Hezký večer s Impulzem.
6: Jsi vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Tohle večerní impuls, 9:45, stále živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Před chviličkou na hlavní stage dohráli Činasky. Úžasný, živý, skvělý, báječný koncert. A teď už přišel do studia skvělý, úžasný, živý, báječný Michal Malátný. Michale, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Hezký večer. Žijete, dýcháte, dobrý?
1: Jo, ještě se mi motá hlava, ale dobrý.
2: Jaký to bylo?
1: Perfektní. To je prostě radost zahrát si takhle, jako. Ty lidi byli skvělí.
2: Jo.
0: Vy jste tady mluvil o začátcích Benátské, kdy jste tady hráli jako na jednom z těch prvních ročníků. Asi trošku změna.
1: Tenkrát se to celé odehrálo na volejbalovém hřišti a my jsme hráli stáli na kraji toho hřiště bez pódia, jo? Takže lidi stáli metr přede mnou stejně vysoko, ale jako vzpomínám, to bylo na Malý Skále tenkrát ještě a to jako jsou fantastické devadesátky.
2: Jasně, to si dobře docela představit, jak je ten velký rozdíl právě oproti tomu, jako to bylo tehdy, kde jsou Činasky teď a kde jsou třeba ty lidi teď, jakoby, jak s váma interagují?
1: No víte co, no, tak je to hrozně moc let, no, tak jako já ty, jako lidi jsou tady pořád a mám radost, že chodí mladí i starší, to je prostě fantastický. No a jako jak interagujou, slyšeli jste to sami, jo, to prostě byly ruce nahoře a oni zpívají, jako nadšený jsme.
0: Jak to děláte, že ať už zahrajete ty svoje jakoby starý kusy i ty novější věci a ty lidi všechno znají, všechno se s váma zpívají?
1: Jak to děláme?
0: No
1: tak my máme samozřejmě recept na hit a ten je zakopaný, ten je napsaný na papíře, podepsaný krví a je zakopaný ve zkušebně pod podlahou. Takže až bude po nás, tak to někdo vykopejte a můžete pokračovat.
0: Takové poselství budoucí generací, jak to správně dělat. Tak jsme asi uprostřed léta, vlastně, co dělají Činasky, kromě hraní, máte čas na dovolené, co děláte mimo?
1: Ne, letos se hraje jak o život, my jedeme vlastní turné pod širým nebem, je to 18 koncertů, už jich máme 8 za sebou, je to bezvadný, sestavili jsme dobrý playlist, máme dobrý hosty, třeba Ondřej Rumla, a ještě nás čeká 10 krásných míst, jako, já nevím, Třeboň, Moravský Krumlov, jo, Kutná Hora prostě, takže... Jsme v jednom loufu.
2: Já trochu dost přeskočím, jo. Já nevím, jestli to víte, ale za 5 měsíců je tady Štědrý den. Teda večer, teda Vánoce.
1: Ne, to ne. Teď začalo léto. To
2: je vždycky Petrova doména, že mi háže to, že bude Svatá Anna, Chladna z rána, což se blíží, že budou Vánoce. Já jsem ráda, že je léto. Užíváte
1: Já jsem šťastný, že je léto a ty Vánoce, to je za dlouho. S tím vůbec nestrašte.
0: No a ještě přijde Vánoce, tak bude taky jubilejní 10. ročník Českého Mejdanu s impulzem, když už to tady můžeme navíc jako prodat při živém vysílání s Benátské s impulzem. Z toho mi vyplývá, že žádná dobrá akce na současné scéně se neobejde bez Činasky.
1: No tak, to je hezký kompliment, ale já myslím, že to je spousta dobrých kapel, na který stojí za to chodit.
2: My se vždycky ptáme těch umělců, jestli je nějaká písnička, kterou prostě musí zahrát, ale vy máte tolik těch hitů, jde z toho vůbec nějaká jedna vypíchnout, která musí zaznít?
1: No vidíte, zrovna já si neumím představit náš koncert bez písně První signální.
2: Jasně.
1: A tu jsme dneska nehráli.
2: Aha.
1: Protože přišel pokyn z režie, že prostě Roxette už se chystají, takže máme to zkrátit o jednu píseň. Takže dneska výjimečně za těch 30 let, to snad je poprvé, co jsme ji nehráli.
0: Já to překlopím na jinou stranu, může se stát u umělce vašeho formátu, že ty největší hity už má tak ohraný, že si řekne, tohle už fakt nemůžu.
1: To víte, že se to stane, no, tak jako třeba písničku Dlouhej kous, kdyby bylo na mě, tak už nechci nikdy slyšet, ale chápu, že lidi mají rádi a že si chtějí zaspívat.
0: My si teď dáme další muziku od vás, budou to Punčocháče, wow. Činasky. Náš duchovní otec Ikulzu, pan generální ředitel Hrabát, říkal, že si ji pamatuje, že je tak stará, že si ji vlastně pamatuje i on. Tak...
1: No,
0: pojďme uvíct Punčocháče, vy jste dneska hráli vlastně.
1: No jasně, tak ty hrajeme taky vždycky, ale to je jedna z našich nejstarších písní, vymysleli jsme ji, když tam bylo 17, takže ta už je skoro 40 letá, jo. Ale to je takový jako pubertální výron a ta mě teda jako nikdy nepřestala bavit a myslím, že to je píseň, kterou budeme opravdu hrát úplně vždycky, do konce našich dní.
2: Ale pamatujete ty Punčocháče, jak jsme nosili, jak nám vždycky ty nohavice takhle trčely dolů, ty punčkované?
1: No jasně.
0: Teď si to dáme v našem vysílání, stále vysíláme živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Naživo taky Michal Malátný. Michale, díky, bylo to skvělé, báječné, mějte se dobře.
2: Těšíme se na Mejdanu.
1: Děkuju za pozvání a taky se těším na Mejdan s impulzem.
0: Díky.
3: Rád. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: Tohle večerní impuls. Dneska naposledy naživo se hlásíme z našeho mobilního živého studia z 32. ročníku Benátské sympulze. My se přihlásíme zase zítra ve 4 odpoledne a i zítra bude ten program velice bohatý.
1: Jasně, než se dostaneme k Zítřku, řekněme, že se dneska ještě těšíme na tu největší zahraniční hvězdu Roxette v 9:30 tady.
0: No jejda, to bude velikánské. Zítra třeba Honza Nedvěta, příbuzní skupina Vohnout, Michal Hrůza, ten bude živě i v našem vysílání. MIG 21 nebo Lucie. Zítra se těšíme, impulzáci, krásný večer, hezkou noc s námi.
1: Dobrou noc.

0: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
1: Ní, alebo áno.
0: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
2: Raz přijde čas. Já vím, že se dočká.
0: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hrůzy.
3: Někde se najdu malé byt a tam se budu jen tak žít.
0: Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
5: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
4: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
6: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Přidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionu. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 500 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Česko znovu vyslalo do Francie vrtulník z hasiči. Black Hawk se zapojí do pomoci s likvidací rozsáhlých lesních požárů u Bordeaux. Francie kvůli požárům požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU. Přitom 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před pár týdny. Do Česka se vrátili teprve v pondělí. Úřady ve Francii kvůli lesním požárům evakuovaly na jihozápadě země už desítky tisíc lidí. Řídili například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret u města Bordeaux, který je oblíbený turisty. Také řečtí hasiči mají perné dny. Za posledních 24 hodin bojovali s 51 lesními požáry po celé zemi. Podle úřadu je situace nejvážnější v regionu Střední Makedonie, kde stále některé požáry nejsou pod kontrolou. Nejnáročnější operace se dnes odehrála nedaleko Soluně. V Řecku pomáhají i čeští hasiči v rámci unijní pomoci. O víkendu začíná nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou ji zkusí překazit Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně hlásí i Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Po 6 letech má nejvyšší soutěž 2 nováčky. Vítěze druhé ligy Zbrojovku doplnil díky administrativnímu postupu postupu ještě brněnský rival Artis. V sobotu bude slunečno a teplo. Čeká nás jasno až polojasno s teplotami 24 až 29 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Pardubičtí kriminalisté se opět potýkají s umělou inteligencí. Řeší případ mladíka, který pomocí AI upravil fotografii své známé a vytvořil z ní falešný nahý snímek. Ten následně rozeslal dalším lidem. Jde letos o šestý podobný případ v kraji. Policie varuje, že zneužití identity k výrobě a šíření pornografie pomocí umělé inteligence je trestný čin a hrozí za něj až pětileté vězení. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
2: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
1: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: Tady Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už pátý triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště

cestě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: se o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Ostravští lékaři se snaží zjednodušit třídění pacientů po poranění hlavy. Pomoci by jim k tomu mohlo vyšetření biomarkerů z krve. Někteří pacienti by tak nemuseli absolvovat vyšetření na počítačovém tomografu, které je vystavuje ionizujícímu záření.
4: Fakultní nemocnice Ostrava do konce srpna nabírá pacienty do pilotní studie. Jedná se o lidi, kteří v posledních 12 hodinách utrpěli úraz hlavy a je u nich provedeno CT vyšetření i odběr krve. Pokud výsledky studie potvrdí, že biomarkery spolehlivě dokážou vyloučit poranění mozku, může být tato metoda v budoucnu zavedena do klinické praxe v České republice. Případů, kdy se na CTčku po úderu do hlavy neprokáže žádný významný nález, je za rok až 40%. Pacient tak zbytečně stráví v nemocnici nejméně 4 hodiny. Vyšetření biomarkerů by mohlo vyřešit problém za výrazně kratší dobu. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
3: Lesní požáry na jihozápadě Francie vyhnaly z domovů už desítky tisíc lidí. Vyplývá to ze zpráv médií, která se odvolávají na úřady. Ty podle agentury Reuters nařídili třeba kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret u města Bordeaux, který je oblíbenou turistickou destinací. S plameny tam bojují stovky hasičů, lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropské unii. K dílu přiloží i vrtulníky z Česka a Slovenska. Červený kohout řádí ve Velkém i ve Španělsku. Tamní vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze. Rozsáhlé lesní požáry si podle poslední bilance vynutily evakuaci nejméně 26 tisíců lidí. Podle hasičů se část požárů spojila, protože se plameny vymkly kontrole. Práci komplikují vysoké teploty, které dnes v některých španělských regionech překročily 39 stupňů. Místy bylo i 44 stupňů Celsia. Evropská unie mezitím oznámila, že do země posílá 4 hasící letouny, o které Madrid požádal. Českým turistům se požáry ve Španělsku a Francii nejspíš vyhýbají. Čeští diplomaté v těchto zemích zatím neřešili žádný podnět, který by se současnými požáry souvisel. Cestovatelský systém Drost teď eviduje ve Francii přes 250 turistů z Česka, ve Španělsku přes 1000. Podle českého ministerstva zahraničí dostali všichni registrovaní občané zprávu o stavu nouze. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Hokejista Tomáš Hertl vstřebává porážku ve finále Stanley Cupu. Útočník Vegas je i měsíc po konci klubové sezony zklamaný, že v boji o slavnou trofej neuspěl ani na druhý pokus. Jeho tým v závěrečné sérii porazila Carolina. Hertl si uvědomuje i možnost, že ve svých 32 letech už prestižní hokejový pohár nevyhraje.
5: Člověk na to myslí a není to úplně jednoduchý. Před týdnem jsem měl kemp a tam přišla nějaká holčička a měla dres Carolina Stanley Cup Champions. Tak všichni na ní to asi snad sundej, ne? A ona, že miluje Carolinu, a říkám, tak to jsme teda moc velkou radost neudělala. Teď už jsem se tomu samozřejmě člověk zasměje, ale dnesky to bude trošku bolet, protože jsme byli strašně blízko.
3: Hertl už zahájil přípravu na další ročník hokejové NHL. Nová sezóna zámořské sezóny startuje na konci září. Během dne bude slunečno a teplo, čekáme jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
1: Radost ze života.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Očí

0: jak cítím teda som.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro neziskové organizace. Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o příspěvek víc než polovinu lidí ve velkých městech odradí. Češi se také obávají, že může jít o podvod. Příslušné neziskovky proto zavádějí jednotná pravidla, která to mají změnit. Alena Novotná z Lékařů bez hranic připomíná, že příjem z darů na ulici je důležitý.
4: Face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
3: Obecně jsou pro dárcovství 3/4 dotázaných. Jako nejvhodnější formu většina z nich ale považuje bankovní převod. Lesní požáry na jihozápadě Francie jsou nevídané. Evakuovat už se muselo víc než 110 tisíc lidí. Podle francouzských úřadů je situace bezprecedentní. Hasičům už pomáhají letadla z dalších zemí Evropské unie, včetně českých Black Hawků. S obřími požáry bojují i ve Španělsku nebo Řecku. I tady pomáhají s hašením plamenů čeští hasiči. Čeští turisté kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Církev v Plzni schání peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje. Přispět může i veřejnost. Je potřeba získat ještě 19,5 milionů korun.
5: Střecha položená zhruba před 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou popraskané nebo úplně chybí. Dovnitř zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa. Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu. Chybí mu 19,5 milionů. Ve veřejné sbírce je zatím vybráno bezmála 500 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
3: Tadej Pogačar je zase o krok blíž k obhajobě vítězství. Slovinský cyklista po strhující jízdě ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alpe d'Huez. Čtyřnásobný šampion slavného závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele. Po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál s náskokem 6 sekund. Pogačar tak slavil už 5. triumf na letošní Tour. Svůj náskok v čele celkového pořadí zvýšil závodník ze Slovinska už na víc než 7 minut. V sobotu čeká cyklisty královská etapa, i v té pojedou opět do Alpe d'Huez. V neděli završí 113. ročník staré dámy poslední etapa s cílem v Paříži. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Likvidace vyhořelého věžáku ve Zlíně je na majiteli. Ten musí vyhořelou výškovou budovu v baťovském areálu sundat do poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí zlikvidovat do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu. Majitel 11-patrového věžáku očekává, že zbourání budovy zabere několik týdnů. Má už vybranou odbornou firmu. Hasiči zlikvidovali rozsáhlý požár objektu po téměř 2 týdnech ve středu odpoledne. Zatím ale ještě zbytky stavby majiteli nepředali. Pokračuje tam vyšetřování. Jihomoravská policie i brněnští strážníci jsou jako na trní. Už několik měsíců se chystají na návrat nejvyšší fotbalové soutěže do Brna. První zkouškou bude sobotní utkání zbrojovky proti Spartě, na které budou dohlížet desítky městských i státních policistů. A to nad rámec běžné služby. Prvoligovou příslušnost bude v Brně hájit kromě zbrojovky i Artis Brno. S návratem první ligy se dá ve městě čekat větší koncentrace lidí i zvýšená intenzita dopravy v okolí sportoviště a na příjezdových trasách. Policisté proto posílí dohled jak na veřejný pořádek a bezpečnost, tak na plynulost silničního provozu. Čeští vědci vyvinuli aplikaci na odhalení problémů s pamětí. Je volně přístupná na internetu zdarma a testování probíhá anonymně. Samotest trvá 11 minut, je založený na opakování vět nebo popisu obrázků. Výsledek porovná umělá inteligence, kterou vědci naučili rozeznat řeč zdravého a nemocného člověka. Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Západočeské univerzity vysvětluje, že jde o nástroj, který dokáže odhalit problémy u člověka už v zárodku.
2: Výsledkem je výstup ve formě, my tomu říkáme kognitivní report, kde tomu uživateli řekneme jeho celkový výsledek a hned ten uživatel vidí srovnání se zdravou populací, osobami s mírnou kognitivní poruchou nebo případně již diagnostikovanou demencí.
1: Aplikaci DigiDiadem lze otevřít na počítači nebo tabletu. Dá se najít pomocí internetového vyhledávače. Ukrajinci i s raketami nad hlavou už 9. den v řadě demonstrují za návrat Michaila Fedorova. Demonstranti v Kyjevě, Charkově nebo Oděse protestují proti odvolání ministra obrany. Zelenský jeho výměnu vysvětloval tím, že Fedorov měl spory s armádním generálem syrským a že nesplnil slib zreformovat mobilizační systém ukrajinské armády. V úterý nicméně prezident Zelenský odvolal a nahradil syrského. Fedorovi nabídl křeslo vicepremiéra pro vojenské inovace. Ten ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě, jedině resort obrany. Válka na Blízkém východě vyhnala v Americe ceny paliv nad kritické hodnoty. To okamžitě pocítili tamní řidiči i cestující. Letní dovolené se teď Američanům kvůli drahé ropě výrazně prodraží. S benzínem prudce zdražují i letenky.
3: Ceny u benzínových pump letí vzhůru. Válka na Blízkém východě je tady v USA vyhnala opět nad kritickou hranici $4 za galon. V Kalifornii řidiči platí dokonce přes $5.50, což je přepočtu asi 32 korun za litr. Američané v anketách neskrývají frustraci a kvůli drahému palivu některé rodiny ruší nebo zkracují plánované cesty. Extrémní náklady totiž okamžitě vystřelily nahoru i ceny letenek, a to jak na vnitrostátních, tak i na zaoceánských linkách. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
1: 2 české tenistky v pátek postoupily do semifinále turnaje WTA v Praze, a to Barbora Krejčíková, která v českém derby porazila Dominiku Šalkovou, a o místo ve finále se popere také Tereza Valentová, která na štvanici v Praze uspěla proti obhájkyni titulu Marii Bouskové. Naopak Sára Bejlek na turnaji končí. Sobota bude slunečná a teplá s teplotami do 29 stupňů.
0: Impuls. Radost ze života.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mě.

čteš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: peníze za to, že zvednete telefon?
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Vojáci zranění při nehodě vrtulníku v Náměšti jsou mimo ohrožení života. Jsou přivědomí a stabilizovaní, jak armáda informovala na síti X. Zraněným i jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. V nemocnici skončilo nakonec 7 lidí, kteří se při nehodě vrtulníku nadýchali kouře. Hospitalizovaní byli preventivně, všichni už jsou v pořádku doma. Německo do neděle čeká perný víkend na silnicích. Jde o jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. V letoviscích se mění turnusy a v části Německa končí letní prázdniny. Dopravu navíc komplikuje řada stavebních omezení na dálnicích a klíčových silnicích. Německé autokluby doporučují každému, kdo může, aby cestu odložil. V sobotu se čeká nejhustší provoz od časného rána do pozdního odpoledne. Nejrušnější dopravu lze čekat na hlavních tazích do Alp a k Baltskému a Severnímu moři. K darování peněz na ulici mají Češi opatrný přístup. Ukázal to průzkum agentů.